bude nejdřív jen oblačno, přeháňky nebo déšť jen na západě Čech, severozápadě a jihozápadě Čech. Odpoledne už ale skoro všude zaprší. No a teploty 25 až 30 stupňů, jihovýchodní Moravu čeká 17. července 32.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Za mikrofonem Láďa Jakub. Předseda sněmovny Okamura chce pomoct Čechovi v Číně. Požár mrakodrapu 34 v centru Zlína hoří už týden. A vlakovou dopravu na Slovensku paralyzoval jeden jediný had.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura mluvil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud toto české ministerstvo zahraničí požádá, je připravený na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat, řekl dnes ve sněmovně České televizi a České tiskové kanceláři. Někteří opoziční politici přitom Okamuru vyzývají, aby cestu kvůli případu zrušil. Macinka dnes v Rakousku řekl, že Čech byl v zemi na soukromé návštěvě. Potvrdil zároveň informaci, že byl zadržený kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze. Hasiči už týden zasahují u požáru ve Zlíně. U požáru budovy číslo 34, i když už nehrozí nebezpečí dalšího šíření, na místě je stále několik jednotek a prolévají požářiště vodou. Ve spolupráci s policií také vyšetřují příčinu jednoho z největších požárů budov v České republice za 5 let. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková nám řekla, že výše škody stále není konečná.
3: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu stále hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči vyhodnocují záběry z dronu. Co se týká výše způsobené škody, to je předmětem probíhajícího prověřování.
2: V některých místech pod sutinami zůstává podle hasičů vysoká teplota, proto ještě nemůžou zásah ukončit. V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v severočeských Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly taky české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Na rozhodnutí upozornili Seznam zprávy. Česká republika musí vyplatit sestře Tomáše odškodné ve výši zhruba 743 tisíc korun. A policisté v Teplicích zasahovali v polovině června 2021 kvůli potyčce dvou mužů, kteří poškozovali cizí auta. 46-letý muž zemřel v sanitce potom, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Z amatérského videozáznamu je patrné, že mu při zatýkání několik minut klečeli na krku. Policie od začátku vinu za jeho úmrtí odmítala. Už brzy si zase plavci zaplavou i v Krnově na Bruntálsku. V tomto slezském městě pod Jeseníky se totiž bazén opravoval a teď se jeho dvouletá rekonstrukce blíží konečně ke konci. Nosné sloupy poničila povodeň v roce 2024 a vůbec nebylo jisté, jestli se bazén nakonec ještě otevře. Obrovské množství vlaků zastavil na Slovensku jeden jediný had. Šlo o Úžovku v Bratislavě. Ta doslova paralyzovala slovenské železnice. Vlaky mimořádně zastavily a nabrali ohromná zpoždění.
4: Na perónoch vládne hnev.
5: A meškanie.
4: Železnice zpočiatku vravia o príčine všeobecne.
6: Povodu poruchy tračného vedenia.
4: Skôr sa ukazuje, že je za tým Úžovka. Spojila uzemnenie s káblom a odstavila 4 vlaky.
7: Čaká, no.
4: Pre viníčku za skrat stalo súdnym. Vlaky sa po 2 hodinách opäť pohli. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
8: Počasí.
1: Jak bude v pátek 17. července? Bude nejdřív jen oblačno, přeháňky nebo déšť, ale čekejme na západě Čech, na severozápadě a jihozápadě Čech. Jinde by mělo být bez deště. Odpoledne ale už skoro všude začne pršet a teploty 25 až 30 stupňů. Jihovýchodní Morava čeká ještě 32.

0: na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Můj doktor se mě pýta, koviš pony broky v těle máte?
0: Koviš pony broky? Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Teď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vás někdo nepostřelil, ne?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Barman roku Štěpán Čimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

war 40, zu wehren ein bisschen.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Itálii padly vysoké tresty za zřícení mostu ve městě Genova. SPD poslanec Foldyna je podezřelý z domácího násilí v severočeském Děčíně. A zpěvačka Diana Ross míří do Čech, zaspívá v Plzni na Lochotíně. Láďa Jakub s dalšími informacemi. Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v severoitalském Janově. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l'Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest. 12 let vězení. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
2: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldyna radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: A co se dál děje v našich regionech? Správci Českého ráje na severovýchodě Čech varují před některými úseky frekventované přírodní lokality. Cyklisti by se takovým místům měli nejen z bezpečnostních důvodů určitě vyhnout.
3: Správa chráněné krajinné oblasti připomíná, že ne všechny cesty jsou pro jízdu na kole vhodné. Vedle bezpečnosti návštěvníků jde také o ochranu cenné přírody. Největší problémy vznikají na turisticky vytížených stezkách, kde se teď pohybují rodiny s kočárky, malé děti i seniori. Správci proto doporučují využívat především značené cyklotrasy, silničky s minimálním provozem nebo širší lesní cesty. Zvlášť přísná pravidla platí v národních přírodních rezervacích Kozákov a Suché skály. Sem je vjezd na kole mimo silnice a místa k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě z dopravy. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude nejdřív jen oblačno, přehánky nebo déšť jen na západě Čech, severozápadě a jihozápadě Čech. Odpoledne už ale skoro všude zaprší. No a teploty 25 až 30 stupňů, jihovýchodní Moravu čeká 17. července 32.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zrát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak jako už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Za mikrofonem Láďa Jakub. Předseda sněmovny Okamura chce pomoct Čechovi v Číně. Požár mrakodrapu 34 v centru Zlína hoří už týden. A vlakovou dopravu na Slovensku paralyzoval jeden jediný had.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura mluvil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud toto české ministerstvo zahraničí požádá, je připravený na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat, řekl dnes ve sněmovně České televizi a České tiskové kanceláři. Někteří opoziční politici přitom Okamuru vyzývají, aby cestu kvůli případu zrušil. Macinka dnes v Rakousku řekl, že Čech byl v zemi na soukromé návštěvě. Potvrdil zároveň informaci, že byl zadržený kvůli podezření z ohrožení státu. Bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze. Hasiči už týden zasahují u požáru ve Zlíně. U požáru budovy číslo 34, i když už nehrozí nebezpečí dalšího šíření, na místě je stále několik jednotek a prolévají požářiště vodou. Ve spolupráci s policií také vyšetřují příčinu jednoho z největších požárů budov v České republice za 5 let. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková nám řekla, že výše škody stále není konečná.
3: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu stále hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči vyhodnocují záběry z dronu. Co se týká výše způsobené škody, ta je předmětem probíhajícího prověřování.
2: V některých místech pod sutinami zůstává podle hasičů vysoká teplota, proto ještě nemůžou zásah ukončit. V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v severočeských Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly taky české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Na rozhodnutí upozornili Seznam zprávy. Česká republika musí vyplatit sestře Tomáše odškodné ve výši zhruba 743 tisíc korun. Policisté v Teplicích zasahovali v polovině června 2021 kvůli potyčce dvou mužů, kteří poškozovali cizí auta. 46-letý muž zemřel v sanitce potom, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Z amatérského videozáznamu je patrné, že mu při zatýkání několik minut klečeli na krku. Policie od začátku vinu za jeho úmrtí odmítala. Už brzy si zase plavci zaplavou i v Krnově na Bruntálsku. V tomto slezském městě pod Jeseníky se totiž bazén opravoval a teď se jeho dvouletá rekonstrukce blíží konečně ke konci. Nosné sloupy poničila povodeň v roce 2024 a vůbec nebylo jisté, jestli se bazén nakonec ještě otevře. Obrovské množství vlaků zastavil na Slovensku jeden jediný had. Šlo o Úžovku v Bratislavě. Ta doslova paralyzovala slovenské železnice. Vlaky mimořádně zastavily a nabrali ohromná zpoždění.
4: Na perónoch vládne hnev.
5: A meškanie.
4: Železnice spočiatku vravia o príčine všeobecne.
6: Dôvodu poruchy tračného vedenia.
4: Neskôr sa ukazuje, že je za tým Úžovka. Spojila uzemnenie s káblom a odstavila 4 vlaky.
7: Čaká, no.
4: Pre viníčku za skrat stal osudným. Vlaky sa po 2 hodinách opäť pohli. Juraj Gajdoš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
8: Poď si.
1: Jak bude v pátek 17. července? Bude nejdřív jen oblačno, přehánky nebude ještě, ale čekejme na západě Čech, na severozápadě a jihozápadě Čech. Jinde by mělo být bez deště. Odpoledne ale už skoro všude začne pršet a teploty 25 až 30 stupňů. Jihovýchodní Morava čeká ještě 32.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro vás Lucie Šmídová, krásné ráno.
3: Hezké ráno, na benzínkách pokračuje zdražování. Inspekce odhalila další padělané zboží. Čeká nás tropický den a bouřky. Paliva dnes opět zdražila oproti čtvrtku. Státem regulovaná cena nafty svým maximem poskočila o korunu. Od pondělí ale ceny porostou podle analytiků ještě rychleji. I když situace na Blízkém východě má k míru daleko, ministerstvo financí už ceny regulovat nebude. Zásah státu přitom byl podle mluvčího sdružení automobilových dopravců Martina Felixe znát.
4: Nás samozřejmě znepokuje každý růst nafty, ale je třeba přiznat, že ta regulace cen nám pomohla udržet konkurenceschopnost vůči zahraničním dopravcům, protože většina zemí měla nějaké takové opatření. Chápeme, že teďka se cena stabilizovala, nicméně věříme v to, že vláda dál bude pečlivě sledovat a bude se snažit případné výkyvy zase nějakým způsobem regulovat.
3: Nafta by mohla po víkendu rychle překonat hranici 40 korun za litr, poroste ale i dál.
5: Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za více jak 2,5 milionu korun. Při opakovaných kontrolách v červnu a červenci ve Strážném na Prachaticku a Studánkách zajistili 759 kusů zboží, u kterého mají podezření, že je padělané. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolu od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Změny přinese novela zákona o podpoře bydlení, kterou ve čtvrtek podepsal prezident Petr Pavel.
3: Americká armáda dnes brzy ráno oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Iránu. V těch pokračovala už šestou noc v řadě. Podle iránských státních médií před nich zasáhly mimo jiné 5 mostů v jižním Iránu. Tour de France se po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá nějak extrémně náročný profil, ale má bezmála 206 kilometrů a bude tak nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přeháňky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vysoko 26 až 31 stupňů. Na jižní Moravě kolem 32.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Pozor na nehodu na D1.
6: Dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel nám komplikuje plynulý provoz na dálnici D1 na trase Praha-Brno na 172,5 kilometru. Nehoda blokuje pravý jízdní pruh a řidiči musí počítat s rostoucí kolonou a se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
3: Po zprávách startuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Poníželovou.
7: A jsme tu, přejeme vám krásné ráno.
8: Krásné páteční, jsme zpátky.
7: Po dovolené, měli jsme den volna.
8: V podstatě. My jsme v podstatě ve středu vysílali celý den a tak jsme dostali ve čtvrtek celý den volno.
7: Je vtipně, když nás zaskakuje Jana s Vojtou takhle po ránu, tak Jana vždycky hrozně prská.
8: No, já si...
7: Už to stačilo, říkám, to byl jeden den.
8: A byl první, když je, to bylo poprvé je v tomhle roce.
7: Je pravda, že Jana dojíždí kdesi z Německa.
8: Jo, ona to má daleko.
7: Opravdu daleko. Až mě to překvapilo, říkal jsem si, teď ti to nevadí dojíždět takovou dálku. Ono, hola, ani ne, jako...
8: Já nejezdím na ráno, víš.
7: No, takže... ale stejně celý den, no. Já no, myslím jasně. Si, že ona to má jako určitě třeba 130 kilometrů.
8: Daleko
7: možná.
8: To má, daleko, no.
7: No, že to úplně blízko není. No, možná taky dojíždíte takovéhle dálky, už jsme to tady kdysi probírali, že tady byli rekordmani 100 kilometrů na dojíždění.
8: Klidně napište 736-300-444, jak daleko jezdíte do práce.
7: Hezké ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno přeji všem, vítejte u pátečních horoskopů. Dnes je světový den smajlíků. Svátek slaví Martina, Arleta a Iris. Blahopřejeme. Slunce v raku prověří vaše emoce. Luna ve lvu vás může svádět k pikantnímu dobrodružství. Je docela možné, že se kdysi zapomenete. Co čeká raky? Necháte se unášet romantikou. Srdečnost a pozornost jsou u vás na prvním místě. Dokážete, že láska není pro vás jen prázdným slovem. Lvi, Luna je ve vašem znamení. Máte úžasnou podporu hvězd. Máte-li však stálého partnera, s flirtováním buďte opatrní, sotva by vám to prošlo. Pany, skoro jako by vám mělo dojít, že poklad není v penězích, ale ve zcela jiných hodnotách. Otevřený přístup a srdce na dlani vám jen prospěje. Váhy, dnešek přeje cestování a výletům, čekají vás nové zážitky. Ti, co zůstanou doma, o mnohé přijdou. Štíři, od rána máte naplánovaný vlastní program. Dotkne-li se vás něco, nebudete se chtít ani rozpakovat, dát to ostatním najevo. Střelci, podvolíte se tomu, co si dnešek žádá, ale kuriózním situacím se zřejmě nevyhnete. Krásná slova mohou vyvolávat nadšení, ale slibujte pouze to, co můžete splnit. Kozorozi, dnešek bude ve znamení většího napětí. Večerní posezení s přáteli, šipky, kulečník, prostě cokoliv, co vás zaujme, vám vrátí dobrou náladu. Vodnáři, aktivujte klid a trpělivost. Společné aktivity jsou dnes velmi rozhodující. Jedině tak se doberete pozitivních výsledků. Ryby, nemyslete jen na sebe. Dobře naslouchejte partnerovi, má něco na srdci, co s vámi potřebuje probrat. Berani, střemhlav se vrhnete do života. Pozor na přehnaná gesta, vaše snaha cokoliv zpochybnit může okolí rozčilovat. Býci, dobře si rozmyslete, jestli toužíte pohádkách nebo něžnostech. Obojí je totiž možné. Blíženci, máte plnou hlavu nápadů, jen ostatní musíte přesvědčit, že jsou skvělé. Milí přátelé, den je jako stvořený k aktivnímu odpočinku. Věnujte se plavání, aerobiku, běhu a všemu, co posílí vaši fyzičku. Prospěje to i vaší dobré náladě. Přeji super víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: přejeme hezké páteční ráno, pojďme si střihnout trošku toho ranního humoru, abychom se nahodili do dobré nálady, i když pátek, to zas není tolik potřeba.
1: A nějaký páteční fóreček tady máš?
0: Tady ten výtečnej páteční a navíc fotbalový.
1: Dobře.
0: Mhm. Jo, tak pojďme na něj.
1: Ano.
0: Status na Facebooku, jo? Mhm. Všechny zdravím, prosím vás, kámoš si koupil lístky na finále mistrovství světa ve fotbale, ale neuvědomil si, že datum koliduje s jeho svatbou. Takže prosím vás, pokud by měl někdo zájem, tak 19.7. v 15 hodin obřadní síň Prahy 1 a nevěsta se jmenuje Monika. Život je otázkou priorit. Děkujem.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Tak mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: počasí nás čeká takhle před víkendem. Dopoledne dneska ještě polojasno, až oblačno od západu, ale odpoledne déšť. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách do 30, na jižní Moravě můžeme naměřit až 32. A pozor, přátelé, dneska hrozí bouřky.
1: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
0: Sedmá přesně, krátké zprávy a Lucie Šmídová.
2: Dobré ráno, před víkendem se vyplatí natankovat. Podle analytiků ceny benzínu a nafty příští týden výrazně stoupnou. V Českém Krumlově dnes začne 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne více než 40 koncertů na 14 scénách. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal odchází z mistrovského Nymburku. V příští sezóně bude hrát polskou basketbalovou ligu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehodu hlásí zde jedničky a zdržíte se na pražském okruhu.
4: S 15-minutovým zdržením počítejte na pražském okruhu ve směru od dálnice D10 k dálnici D1. Do kolony najedete od 60. kilometru a popojíždět budete až po dopravní omezení na 62. kilometru. A pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, počítejte s 15-minutovým zdržením od 169. po 172. kilometr. Důvodem je vyšetřování dopravní nehody osobního vozidla do svodidel, která blokuje pravý jízdní pruh na 172. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
5: A hezké ráno vám přejeme. Přišla mi zpráva.
0: Ano.
5: Jak se tam bavíte o tom dojíždění do práce? Přátelé, Londýn.
0: Každý den?
5: Každý den ne, ale...
0: Jak často, jak daleko jezdíš do práce? No do Londýna.
5: Do Londýna.
0: A jak? No lítám. Mám jak, vlastní letadlo.
5: Jak dlouho? 2 hodiny. Tak to já jedu hodinu, no. Tak to zase takový rozdíl není.
0: A jedu z Prahy do Prahy, viď?
5: A jsem pilot. Každopádně děkujem za zprávu. Zdravíme Lukáše, přejeme hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Dobré páteční ráno, Frekvence 1 vás probouzí takhle před víkendem. Pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej,
1: jak rádio.
0: Tak, měl bych tady otázku,
1: která
0: dorazila od jednoho z našich posluchačů, abych tě zkusil prověřit. A je lehce historická, ale jde spíš o to, že jenom se budu ptát na datum. Kdy se objevily první brýle? Kdy se začaly poprvé používat brýle?
1: Což si jistý, že se mě ptáš na datum?
0: Nemyslím tvoje.
1: To si pamatuju celkem přesně.
0: No. Kdyby to asi tak mohlo být?
1: No to je podle mě fakt jako dávno. Já si myslím, že oni museli, když se budeme jako zamýšlet třeba nad těma lorňonama a nad těmahle věcma, jako co ti prostě zvětšili tu věc a co nebyly ještě za uši.
0: No. Máš za ušima, co?
1: Máš za ušima.
0: No, brýle.
1: Tak bych typla tak třeba, já nevím, 12. století.
0: 12. století, typuje Lubka, za chvilku se na to podíváme.

0: Kdy se objevily první brýle, tak o těch mých, o těch už jsme mluvili. Já jsem dokonce měla brýle na základce, pak se mi to srovnalo a pak mi řekli, že se mi to vrátí v dospělosti a měli pravdu.
1: No v dospělosti, ve stáří spíš, tak to si vydržela docela dlouho.
0: Ty si fakt jako koleduješ, ty jsi normálně koledník i mimo Velikonoce.
1: Tak, tak
0: 12. století jsem typovala já.
1: 12. století, já si myslím, jestli zasloužíš mohutný potlesk. No, to tak mohutnej není, ale to nevadí. Představ si, že je to 13. století.
0: 13.
1: No tak se strefila, ale fantasticky. No. První brýle se začaly objevovat a používat kolem roku 1286.
0: Jo.
1: A bylo to v severní Itálii.
0: Aha.
1: A samozřejmě nebyly to brýle za uši, ale no, bylo to víceméně do ruky prostě jakože... To, tak to, myslím, že se strefila celkem dobře. Já jsem, jak si přemýšlela, tak jsem si říkal, ty ona řekne teď třeba 6000 let před naším letopočtem. Měla si ten výraz.
0: Ne, já jsem si představovala ten Lorňon. A to jsem si říkala, tyjo, to je přece jako už jako dávno na těch historických obrazech jako zobrazený, že jo? Mm-hmm. Ale nevěděla jsem teda jako úplně přesně, no.
1: No tak gratulace.
0: Tak děkuji.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najdete podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: Dobrý kafe a Lucie Bílá a u české muziky zůstaneme i po sedmé, budou s námi třeba jeleni.
1: Ptáš se dál, až ti odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Přidáme i Queeny. A stále ještě novinková Kateřina Marie Tichá.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
0: A zprávy za chvíli.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Nechtěji, už tam budem.
5: Přestaň. Štěji mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
16: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
17: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Šmídová. Krásné ráno.
18: Dobré ráno. Při napadení v pražské ubytovně zemřeli muž i útočník. Na víkend se vyplatí natankovat. Osobní auto nabouralo do svodidel na D1. Muž s nožem a sekerou zaútočil ve čtvrtek večer na dvě osoby na ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny v pražské Vídeňské ulici. Jednu z nich zabil. Následně zaútočil i na přivolanou policejní hlídku, která ho zastřelila. Pachatel i jeho oběti pracovali jako sanitáři v IKEM. Řidiči si dnes za pohonné hmoty připlatí znovu více než ve čtvrtek. Nejvyšší povolená cena nafty stoupla o více než korunu. Další zdražení očekávají analytici od pondělí, kdy skončí státní regulace cen. A to přesto, že napětí na Blízkém východě dál přetrvává. Více Frekvenci 1 řekla analytik společnosti XTB Jiří Teleček.
19: Musíme počítat se zdražením pohonných hmot, a to hlavně u nafty, kde se bude zvedat zpátky spotřební daň. Bude to přibližně o 2,5 koruny za litr, takže kdo chce zaplatit méně, tak by si měl ještě stihnout do konce týdne natankovat. Co se týká benzínu, tak tady k tak velkému skokovému zdražení nedojde, ale situace na trhu není dobrá, velkoobchodní ceny rostou, navíc končí také omezení marží čerpacích stanic, takže i benzín bude příští týden dražší než je dnes.
18: Nafta by mohla po víkendu rychle překonat hranici 40 korun za litr. Nejsou vyloučeny ale i vyšší ceny. Praha 6 žádá letiště Praha, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Navrhuje, aby se počínaje rokem 2027 snížil noční provoz každý rok o 20% s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a půl šestou ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Denise Hejtmánkové je úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánovaná až po zprovoznění nové dráhy. Dva francouzští inženýři vyvinuli dron, který hubí komáry přímo za letu. Nový vynález se vejde do dlaně. Technologický projekt, který vznikl jako žertovný nápad, je založen na zcela novém přístupu. Namísto plošného rozprašování jedů, tento dron se čtyřmi rotory lokalizuje hmyz a následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače. Jejich křídla totiž vydávají při letu odlišný zvuk.
17: Frekvence 1.
3: Počasí.
18: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přeháňky a bouřky a pozor, mohou být velmi silné. A nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na jižní Moravě kolem 32.
3: Frekvence 1.
17: Doprava.
18: Osobní auto bouralo na D1 a zdržíte se na Pražském okruhu.
20: S 15-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru od dálnice D10 k dálnici D1. Do kolony najedete od 60. kilometru a popojíždět budete až po dopravní omezení na 62. kilometru. A pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, počítejte s 15-minutovým zdržením od 169. po 172. kilometr. Důvodem je vyšetřování dopravní nehody osobního vozidla do svodidel, která blokuje pravý jízdní pruh na 172. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
18: 7:04 vstáváte s rádiem Frekvence 1, také s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
21: Ano, pokračujeme dál a přejeme vám hezké páteční ráno.
22: Krásné ranko.
21: Já tady člověče přemýšlím nad těmi brýlemi.
22: No.
21: Jak jsme řešili před chvilkou, že vlastně když sáhnu hodně do historie na základku, tak ten, kdo měl na sobě brýle, tak většinou byl, jak bych to řekl, terčem posměchu, dejme tomu.
22: Jo.
21: Že to nebylo úplně in mít brýle, zatímco teď je to přesně obráceně, mi přijde, že jak se z toho stal vlastně doplněk.
22: No tak teď se nosí modní brýle bez dioptrických skel, že jo?
21: Právě. A do toho třeba, když si vezme, že vlastně jsou celkem in, to bys mohla potvrdit i ty, třeba i rovnátka.
22: No.
21: Jo, to, co jako my jsme na té základce měli jako úplně největší potupu. Že si měla hrozný kostěný brýle a ještě rovnátka.
22: Ještě rovnátka,
21: tak teďka vlastně se tím
22: vidíš,
21: jako
22: vidíš, tak na starý kolena mám brýle i rovnátka.
21: Takže ty, jo, proto ty jsi to pořídila. To vlastně není tím, že máš špatný zrak a rovnáš si zuby, ale chceš se vrátit do těch pubertálních let, jo?
22: Jinak teda mimochodem, jo, myslím si, že posun tam je teda, jenom abych tak jako řekla.
21: U brýlí nebo u zubů?
22: U zubů.
21: Hele, ve chvíli, kdy nosíš rovnátka, jde o to, aby tam byl posun. Jo, přemýšlej nad tím, to byl ten důvod, takže nechlup se tím, že tam je posun, to prostě takhle mělo být.
22: To tak mělo být, jasně.
21: Hezké ráno.
22: Dobré jitro.
3: Míra Michálek
17: a Lubka Ponížilová.

0: Krásné páteční ráno. Dneska máme 17. července a dneska tady mám jedno hezký výročí.
1: No, tak schválně.
0: Teda, ono je hezký kvůli
1: tomu. Ono není
0: tomu,
1: hezký, ale je zajímavý.
0: Ne, je zajímavý no. Kvůli tomu, že podle mě tě to napadne stejně jako mě.
1: No.
0: Jo. Píše se rok 1966 a František Šťastný na motocyklu Java vítězí v nejprestižnějším závodu mistrovství světa.
2: Kéž bych jednou byla bílá.
1: To vás čekal, to je člověče strašně zvláštní, protože já si jako nevybavuju, že by sériově dělali tu Javu bílou.
0: Že ne.
1: To musel být nějaký export nebo něco. Je možný, že byla.
0: Že byla jenom vínová.
1: Ale vždycky byla jenom vlastně červená. Dělali černý, myslím, a to nevím, jestli nebyla čezeta dokonce. Ale ta barva byla jasná.
0: To prostě to Java je vínová. No, no. Ty říkáš červená, jako, ale mluvíme o stejné barvě, že jo?
1: No.
0: A jako bílá Java 200... Počkej, ještě.
1: Podíváme
0: bílá
1: se.
0: Bílá Java... 250.
1: No to ti najde ten song asi.
0: Ne, já musím dát obrázky samozřejmě. No, hele, jako jsou tam.
1: No, ale...
0: Jsou tam, ale jako...
1: Jako nevybavuju si, že by to jako v mém dětství úplně jezdilo někde. Byla taková, pak ještě slonovinová kost, byla taková s modrou, myslím, jo. Ale že by byla úplně čistě bílá.
0: Hele, vidím i čistě červenou, ale samozřejmě vidím tady i tu svoji vínovou. Tu si pamatuju z dětství, ta mi spadla na nohu a taky jsem se jednou spálila o výfuk. Tatínek jí měl.
1: No každej.
0: Tak, každej.
1: No nic, tak to jsme trošku odbočili, ale hezké ráno.
0: Krásné ranko.
3: Frekvence 1.

0: krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence jedna, koho pak tam máme? Haló, haló.
1: Dobré ráno, tady Vladimíra.
0: Vlaďko, zdravíme vás kam?
1: Do Kopřivnice.
0: Do Kopřivnice, tak my pro vás máme tuhle větu, Vladi.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak co myslíte, Vladimíro?
1: Já zkusím powerbanka.
0: Zkusíme.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Bohužel, Vladi, ani powerbanka to
1: taky není,
0: každopádně taky není. My při sebe 500. Přesně tak.
1: To zase podaří.
0: Přesně, držíme palce, ať to vyjde se dovolat. No a my hrajeme dneska ráno opět přibližně za hodinu.
3: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: podívat, jaké nás čeká počasí. Přehled o tom má meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Pracovní týden se s námi loučí ve velkém stylu. Počasí u nás dnes bude ovlivňovat studená fronta. Zatímco z počátku dne ještě převládá polojasno až oblačno pouze ojediněle s přeháňkami, tak během dne bude od západu docházet k přibývání oblačnosti a postupně s deštěm nebo s přeháňkami musíme počítat na celém našem území. Nejvyšší odpolední teploty budou opět vysoko. Zastavovat se budou v Čechách do 30. Na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů Celsia. A pozor, bouřky budou místy velmi silné, doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Půl osmá, krátké zprávy a Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce, převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Za prvních 6 měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích 31 motocyklů, což je o 11 více než v prvním pololetí loni. Řekli to zástupci ministerstva dopravy a policie. O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, ve které se může zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital z Mercedesu.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Nehody hlásí z D35 a z D1.
5: Dopravní nehoda se řeší na 173. kilometru v odstavném pruhu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Bez držení projedete také okolo dopravní nehody na 317. kilometru D1 na Ostravu. A na dálnici D35 se řeší nehoda na 266. kilometru na Ostravu. Ani tady se kolona netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Dobré ráno vám přejeme, Frekvence 1 vám zpříjemňuje pátek.
0: Krásné ranko.
6: Měli jsme tu zajímavé téma a to byla bílá java 250, uh-huh. My jsme tady řešili ty barvy, ale ty jsi zmínila, že máš popálenou nohu.
0: No, od výfuku.
6: Od výfuku a já si myslím, že existuje několik zásadních bolestí našeho dětství. Já jsem nedávno dával na Instagram fotku šlapky.
0: Jo.
6: Takové té staré, železné, dlouhé, se zubama. Uh-huh. A právě jsem tam dával, ano, vzpomínka na bolesti našeho dětství.
0: Mám jizvu.
6: A
0: na lítku.
6: Na lítku, jasně, od šlapky. A pak právě jedna z těch dalších bolestí, a to mají holky vesměs, to nemají moc kluci, tak to jsou právě ty popálené nohy od výfuků, právě z období už potom někde puberty a
0: No, ale víš, že u mě to takhle jako vůbec nebylo.
6: Nevzniklo to takhle, jo?
0: Nevzniklo to, že bych jako na té motorce jela. Já jsem byla tenkrát fakt docela malinkata a taťka můj zaparkoval motorku, přijel na ní, že jo? Uh-huh. A zaparkoval ji u souseda na dvorku na takovým neúplně stabilním svahu. Uh-huh. A já jsem tu motorku milovala. Taťka mě, on měl i sajdu, že jo? Takže no, taťka mě občas vezl v sajdkáře. Uh-huh. A já jsem ji milovala, tak jsem ji hrozně ráda jako hladila a leštila. No a zrovna jako jsem se pustila tady do tohohle leštění a ona jak byla zaparkovaná a čerstvě dojetá, tak nejenom jakože na mě spadla, ale ještě ten horkej výfuk mi spálil tu nohu, takže já jsem jako malý děcko, já nevím, mě byly 4, možná 5, ležela pod tou motorkou.
6: Jo, tak, ano, bolestivé vzpomínky na dětství.
0: Vyskočili všichni chlapi a teď to byli, Ježíši Kriste, a teď normálně se ke mně vrhli, že jo, táta, že jsem na tom spadla, teď strejda Albert, jakože jsem popálená, takže to bylo takhle jako fakt, jakože, tak to si pamatuju já ze svého dětství.
6: Dobře, hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: hezké ráno z Frekvence 1, tak pojďme opět na cesty, přátelé, opět vám něco vezeme samozřejmě.
1: Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážely za vámi několik týdnů a pozor, dnes naposled, kdy se můžete zapojit do soutěže.
0: Takže fotbal, dobré jídlo, osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle a taky v restauracích a barech označených samolepkou Foodmark si můžete užít právě nejen fotbalovou atmosféru, ale navíc soutěžit o parádní ceny.
1: Jednoduché už to znáte, stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
0: Tak, Tomáš Fíla je na cestách už opravdu dlouhé týdny a dnes samozřejmě také otázkou, kam míří. Tome, hezké
1: ahoj,
0: ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Ale krásné, dobré ráno vám přeji. Dneska si to opravdu užiju. Je to, jak jste říkali, naposledy, že co vezeme? 500 korunovou kukasku do restaurace sítí Foodmark, tím brýle pláčovou osušku, pláčovou tačku a kontrolu pojím Coca-Cola. Rychlej jsem to snad za ty dva měsíce.
1: Neřek.
0: Ani nevím, jestli tam vypadával signál, nebo jestli si bylo opravdu tak strašně rychlý, protože tohle byl takový fofr, že to snad ani není možný.
1: Tak, ale kde
2: tak
1: to bude?
2: Tuhle nálož letních cen dneska vezeme na náměstí Republiky a důležité je samozřejmě to město. Tak přátelé, dneska zda nazdar v Havířově.
0: Havířov.
1: Fáráš dolů do dolu.
0: Jo, no tak super, takže dneska Havířov.
2: Zpátky nahoru.
1: Zpátky nahoru, tak jo.
0: A náměstí je 10.00, jo, je to tak?
2: Je to tak, náměstí Republiky Havířov 10.00, já, žlutý offroad a spousta letního osvěžení.
0: Tak jo, tak se těšíme.
1: Vy se koledujete, kluci.
0: Šťastnou cestu. No jede tam Tomáš, já si z toho můžu dělat legraci.
1: Tomáš to schytá sama soba. Tome, šťastnou cestu a jenom doplníme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.

0: Páteční speciální motoristické vysílání na frekvenci 1.
1: Motorkáři.
0: Lubka vzpomínala na své motorkářské začátky, tedy ve 4 letech, když se popálila o výfuk.
1: Motorku, no.
0: Ale píše mi Marcela a píše, když tam řešíte ty popálené nohy, tak mám taky vzpomínku na výfuk a dokonce přes silonky a to nepřeju nikomu. A to, jako, to si myslím, že opravdu tam už jako jsme hodně za hranou toho, co chceš jako zažít. Jo? Mm-hmm. Oni potom začali dělat taky krytky, třeba když se objevil Simpson, byla velký hit, že jo, v 15, 16 letech, když ti někdo pořídil Simpsona, tak ten měl potom už kryt přes ten výfuk, tak tam se stolik jako nespálila, ale všechny ty fichtly, že jo, a javičky, tam to bylo natvrdo.
1: No. A ty silonky to teda, hele, dámy, bylo lepší jezdit v bavlněných podkolenkách.
0: Asi tenkrát byla trošku větší zima, že jsi musela mít silonky.
1: No jasně, jasně, a to je teda hrozný, jako spálit se přes silonky čímkoliv, i voskem, to je strašná bolest.
0: Tak pokračujeme dál, hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: webu frekvence1.cz. Není to tak dávno, co tu byla. A do třetice taky Depešáci. A zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
0: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
0: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
0: tak
3: to.
0: Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
14: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ty pro vás na Frekvenci 1 chystá dnes celé ráno Lucie Šmídová.
15: A přeju pěkné ráno. Češi si v červnu vzali hypotéky za desítky miliard korun. Čeká nás tropický den a bouřky. Osobní auto bouralo do svodidel na D1 před Brnem. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32%. Informuje o tom Česká bankovní asociace. Lidé častěji navštěvují méně známá místa v Čechách. Shodli se na tom prodejci. V létě Češi volí nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. Paliva dnes opět zdražila oproti čtvrtku. Státem regulovaná cena nafty svým maximem poskočila o korunu. Od pondělí ale ceny porostou podle analytiků ještě rychleji. I když situace na Blízkém východě má k míru daleko, ministerstvo financí už ceny regulovat nebude. Zásah státu přitom byl podle mluvčího sdružení automobilových dopravců Martina Felixe znát.
16: Nás samozřejmě znepokuje každý růst nafty, ale je třeba přiznat, že ta regulace cen nám pomohla udržet konkurenceschopnost vůči zahraničním dopravcům, protože většina zemí měla nějaké takové opatření. Chápeme, že teďka se cena stabilizovala, nicméně věříme v to, že vláda dál bude pečlivě sledovat a bude se snažit případné výkyvy zase nějakým způsobem regulovat.
15: Nafta by mohla po víkendu rychle překonat hranici 40 korun za litr, poroste ale i dál. Americká armáda dnes brzy ráno oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu. V těch pokračovala už šestou noc v řadě. Podle íránských státních médií při nich zasáhly mimo jiné 5 mostů v jižním Íránu. Tour de France se po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá nějak extrémně náročný profil, ale má bezmála 206 kilometrů a bude tak nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
15: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přeháňky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vysoko 26 až 31 na jižní Moravě kolem 32 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
15: Pozor na nehodu na D1.
17: Dopravní nehoda se řeší na 73. kilometru v odstavném pruhu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Bez držení projedete také okolo dopravní nehody na 317. kilometru D1 na Ostravu. A na dálnici D35 se řeší nehoda na 266. kilometru na Ostravu. Ani tady se kolona netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
15: A také 3 minuty po 8. Pokračuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
18: A hezké ráno vám přejeme, hezké páteční ráno.
0: Krásné ranko.
18: My jsme tady mluvili vlastně relativně nedávno o tom, jak si dávala reel z metra, že si vlastně nevěděla.
0: Že jsou číslovaný východy, no.
18: A trvalo ti to dlouhé roky, než si na to vlastně přišla. Tak mně se stala podobná věc.
0: Ano.
18: Prosím tě, jo. A já ti nějakou nápovědu, co mně se stalo pro změnu.
0: Dobře.
18: Já jsem teprve minulý týden zjistil, co je hula hoop.
0: Ne.
18: A mě vyskočil totiž reel na Instagramu.
0: Ten Číňan, nebo který?
18: No, jak měl ten světový
0: obrovský
18: rekord. Ohromnou obruč, prostě, já nevím, 8-metrovou obruč, kterou roztočil. A byl tam napsaný rekord v hula hoop. A já říkám, jaký hula hoop?
0: Jaký hula hoop?
18: Jako obruč je hula hoop? Nebo hop, nebo
0: hop,
18: je co?
0: Aranka umí hula hop?
18: A pak se mi to vlastně, jsem si říkal, celý život přemýšlím, proč Aranka umí hula hop, jako hula. Přemýšlel jsem nad spoustou věcí, ale...
0: Hele, tohle z toho podle mě... mám jednu písničku a no, to ti řeknu za
18: tak,
0: chvíli.
18: No, tak hezké ráno přejeme.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.
0: Mám prostě

0: Frekvence 1 vás probouzí do pátečního rána ve znamení 44.
1: A 44. Kéžby.
0: To už je to pryč dávno. Ale ta aktuální, co se týče peněz, tak ta tady samozřejmě s námi je a vy je můžete získat.
1: Na telefonním čísle 257 400 999.
0: Tak pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Teď samozřejmě zásadní otázka, kdo se nám dovolal a odkud. Krásné ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
4: Dobré ráno, do vás se Štěpánka z Prahy.
1: A se Štěpánkou nějaký štěkáč?
4: Ano, my jsme tady z kanceláři 4 a snažíme se nám dovolat už týden a teď se nám to podařilo.
1: A vidíte, zrovna taková hezká částka, 44 by se dobře dělilo čtyřma. Tak, pojďme na to, Štěpánko, tady je ta věta.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak, co myslíte?
4: My zkusíme slovo improvizace.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak bohužel ani improvizace, nedá se nic dělat. Teda dá se udělat tohle sto. To je 500 navíc. Štěpánko, pozdravujte parťáky v kanceláři a třeba to vyjde příště.
4: Ano, dobře. Děkujeme.
1: Krásné ráno. Jo, držíme vám palce.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Bioaktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Tak tohle je Bryan Adams na Frekvenci 1. Dopoledne, když se podíváte z oken, tak většinou ještě polojasné, možná někde už i oblačné, ale každopádně odpoledne se musíme připravit na déšť, a to v podstatě po celém Česku. Nejprve tady od západu, ale potom se to přesune i na Moravu a do Slezska. Hrozí nám také bouřky, ty nejvyšší odpolední teploty budou atakovat tropické třicítky v Čechách do 30, na jižní Moravě dokonce až 32.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěže o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
0: Krátké zprávy a Lucie Šmídová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. V jaderné elektrárně Dukovany začíná plánovaná odstávka třetího bloku. Energetici v reaktoru vymění část paliva a provedou kontroly a servis zařízení. Před víkendem se vyplatí natankovat. Podle analytiků ceny benzínu a nafty příští týden výrazně stoupnou. V Českém Krumlově dnes začne 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne více než 40 koncertů na 14 scénách.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A teď v 8:30 se zdržíte na D1.
4: Nesouvislá kolona je stále na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 80. po 196. kilometr a 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině. Na vině dopravní omezení. Provoz brzdí na 15 minut také v opačném směru na Chomutov. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Máme tu další účtenku. Zkusíme zavolat. Volat budeme tentokrát Vlaďku. Budeme proplácet nový ručníky na chaloupku. Co ty na to?
3: No to by šlo.
2: Jo?
0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
3: Tak. Volaná linka je obsazená.
4: Ale ne. Ale ne. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Zkusíme to ještě jednou, jestli souhlasíš. Je to napínavý, ale je potřeba, abyste nám to zvedli. Když nám posíláte účtenky, tak bohužel číslo je obsazené, nedá se nic dělat, teda dá. Pojďme si hrát a jinak, když posíláte účty, buďte po ránu, prosím vás, na telefonu, když to za vás chceme zaplatit.
5: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: rána, krásné páteční ráno, užívejte sluníčka, dokud vám venku svítí, pokud tedy ještě svítí, protože jak říkala Dáša Honcová, tak se dneska zatáhne a odpoledne by v podstatě na celém území Česka mělo pršet. To nejlepší z muziky i po deváté, třeba DJ Bobo. Z českých lhů a hájů Poetika.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám dokola.
0: A přidáme i Train. Za 4:09 chystáme pro vás čerstvé zprávy.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
14: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
15: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
14: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
20: Na Frekvenci 1 je pro vás připravila Lucie Šmídová. Krásné ráno.
21: Dobré ráno. Stavební úřad uložil Turkovi pokuty za 200 000 korun. Při napadení v pražské ubytovně zemřeli muž i útočník. S kolonou počítejte na D1 před Brnem. Stavební úřad uložil poslanci motoristů Filipovi Turkovi pokuty v celkové výši 200 000 korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Informovali o tom Seznam zprávy.
22: Jeden přestupek za nedbalost, druhý za úmysl. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července. Zda Turek už pokuty zaplatil, webu nereagoval. Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle dřívějších informací vyrostly na Turkově zahradě v Pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí. U obou staveb Turek získal dodatečné stavební povolení. Tvrdí, že oba projekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
21: Muž s nožem a sekerou zaútočil večer na dvě osoby na ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny v pražské Vídeňské ulici. Jednu z nich zabil. Následně zaútočil i na přivolanou policejní hlídku, která ho zastřelila. Pachatel i jeho oběti pracovali jako sanitáři v IKEM. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Změny přinese novela zákona o podpoře bydlení, kterou ve čtvrtek podepsal prezident Petr Pavel. Prezident Donald Trump pronesl večer v hlavním vysílacím čase projev k národu. Hlavním tématem byl volební systém ve Spojených státech. Přímo ze Spojených států pokračuje pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
0: Prezident Donald Trump okomentoval volební systém v USA a poukázal na jeho zranitelnost. Zároveň uvedl, jaké změny by měly být zavedeny. Na stole jsou různé návrhy. Voliči by měli třeba prokázat, že jsou občany Spojených států. Jedním ze způsobů by mohlo být předložení cestovního pasu nebo rodného listu. Prezident mluvil i o korespondenční volbě, která by podle něj potřebovala také změnit.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
21: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přehánky a bouřky a pozor, mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě kolem 32.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
21: Zdržíte se na D1.
1: Nesouvislá kolona je stále na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 80. po stý 96. kilometr a 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině na vině dopravní omezení. Provoz brzdí na 15 minut také v opačném směru na Chomutov. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
21: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už má slovo Miloš Pokorný.
9: Děvčata, vy víte, že dneska je den. Je to tak?
21: Dnes je pátek.
9: Dnes je pátek. Páteček, máme tady kvízeček, máme tady rýmovačku. No ale ty jsi mi řekla mimo mikrofon, ano, že je dnes.
21: Den gumových medvídků. Prosím tě, my jsme ve středu slavili den gumových bombónů, no, jako aby jsme jako byli to. Ale medvídci, jako klasika, medvídci, Ježišmarja, který pozor. Ty jsi přinesl právě dnes.
9: Úplnou náhodou jsem přinesl speciální limitovanou edici ve speciálním balení gumových medvídků. Značku ano říkat nebudeme, ale začíná nám na H. Tak.
21: Tak prosím tě, byl to 17. červenec roku 1922,
9: ty báze,
21: kdy se poprvé tyhle ty medvídci prodávali.
9: Co je neuvěřitelné, že kolem těch gumových medvídků je spousta takových jako chimér a tak dále. Jedna říká, že ano, je to dobrý na klouby. Pak zase někteří doktoři říkají, že to nemá s tím moc společného, že ta želatina jako dobrý a že tam jako něco je, ale jestli je to úplně, ale já tomu věřím. Já to do sebe peru horem dolem. Já jsem úplně elastický muž.
21: Udělej pro vás.
9: Ne, tak udělám jednu jenom.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: dneska svátek a já si přesně pamatuju, je to víc jak měsíc, když jsem říkal, že mám špatnou zprávu v vozovkách pro dámy, pro ženy, kteří úplně neholdují fotbalu, což je většina. A říkal jsem, teď vás čeká dlouhé mistrovství světa i pro mě jako pro fandu předlouhé, je toho moc prostě. Tak mám pro vás dobrou zprávu, dámy. Dobro. Zítra předposlední zápas o třetí místo Anglie, Francie a v neděli grande finále, což samozřejmě bude sledovat celý fotbalový svět a tím pádem to pro vás končí. Teď prostě ještě vydržte dva dny a je po fotbale. Samozřejmě pak bude liga, to už není takový. Prostě mistrovství světa ve fotbale jednou za 4 roky, což znamená, že prostě v nedělním finále to skončí Argentina proti Španělsku. Tak já doufám, že si řeknete, je to za mnou zase za 4 roky. Ale takhle, ono za 2 roky je zase mistrovství Evropy, ale to je podstatně kratší. Tak jenom, že jsem si vzpomněl, jak jsem vás tady varoval, že prostě teď to bude dlouhý. A ono to strašně uteklo, ale strašně, až moc nějak teda, co se týče toho času. Takže pokud jste někde na dovolených a tak dále, užívejte dneska krásný počasí, má být hezký víkend. Pokud jezdíte na skutru značky Vespa, tak Vespa letos slaví 80 let a teď je v Praze ode dneška největší akce ever, co se týče České republiky, protože světový sraz byl v Římě před pár měsíci, nebo respektive před pár týdny, no a dneska Prago Vespa v Troji, takže pokud se chcete přijet podívat, přijete, je to vždycky hezký, spanilý jízdy, noční výšky a tak dále, vidí se kamarádi, vymění si samolepky, řeknou, jak jim to hezky jezdí a pak je to zase na roky klid. No, takže přátelé, je to tak, no a pro vás ženy začíná od pondělka zase krásný život. No a my se za chvilku s Lubkou podíváme, která je tady dneska se mnou a my tady zrovna porcujeme ty gumový medvídky, prostě celý rádio chodí pro gumový medvídky, tak se podíváme samozřejmě na Sestřelte Miloše, což bude v podstatě i příští týden poprvé naživo na kempu v Hradci, tak se na vás budeme těšit a za chvilku vám dáme takový manuálek, jak se k tomu dostat, pokud jste to ještě neskusili, ale to je úplně minimum posluchačů. Hezké ráno.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos exkluzivní. Různé druhy za 39,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90 až do 21. července. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i ta

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Tak za nějakých 18 minut ve 10:15 tady máme registrační místnost, obývák frekvence 1, kde se zaregistrujete jakýmkoliv jménem, přezdívku a tak, to je vlastně jedno úplně. Takže třeba dneska Martina, tak třeba Marty třeba. No a budete s náma soutěžit, takže www.frekvence1.cz sestřelte Miloše, přihlásíte se během pár sekund a jste tam. Tak a my vám ještě s Lubkou dáme předtím úplně plný manuál, pokud byste to zkoušeli poprvé, je to jednoduchý, dáte to velmi rychle, abyste s tím neměli žádný trápení. Jsou prázdniny, uvidíme, kolik dneska soutěžících budeme mít. Minule jsme měli kolem tisícovky, standardně máme 1200, někdy i víc, ale přesně prázdniny a každý má trošku jiný starosti. Ale zaplať pánbu za to, přátelé. Takže nezapomeňte ve 10:45, téma ještě neznám, velice se na něj těším. A za malou chvíli s Luckou opět malé zprávy na frekvenci 1.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. Silničáři s předstihem 3 týdnů dokončili opravu části třídy ČSA v centru Hradce Králové. Silnice, která je součástí frekventovaného vnitřního silničního okruhu města, se řidičům otevře v noci z dneška na sobotu. Do Otrokovic na Zlínsku se koncem příštího týdne sjedou desítky automobilových a motocyklových veteránů vyrobených do roku 1945. Sraz je naplánovaný na termín od 24. do 26. července. Po celé Kanadě hoří více než 800 lesních požárů a varování ohledně kvality ovzduší se nyní šíří na jih do několika států USA. Hustá kouřová clona je od Detroitu a Toronta až po New York.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: V kolonách budete popojíždět na D1 a D7.
5: Nesouvislou kolonu stále evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi STým 73. a STým 96. kilometrem. Zdržení se týká hlavně kamionu a blíží se k 1 hodině. 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině, na vině je dopravní omezení. Provoz brzdí na 15 minut také v opačném směru na Chomutov. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: jako na letiště, přátelé. Poslední výzva pro pasažéry. Můžete se zaregistrovat, dáte si www.frekvence1.cz, tam je moje fotka se střelcem Miloše. Vy se zaregistrujete pod jakýmkoliv jménem, přes dívku, třeba Martina, když má dneska svátek, a už jste vevnitř a potřebujete k tomu chytrý počítač, nebo vlastně počítač. Chytré cokoliv, co se dokáže připojit, abyste mohli hrát. A nebo se na to vykašlete, protože jsou prázdniny a budete si hrát jen tak sami pro sebe, pustíte si Frekvenci 1 rádio kdekoliv, v autě, v letadle, v balónu prostě, a hrajete s náma jen tak pro svůj dobrý pocit. Takže ve 9:45 otevíráme registrační místnost Frekvence 1.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Barman roku Štěpán Šimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: se to blíží. Kvízeček se střel Miloše na frekvenci 1. Za malou chvíli odstartujeme. Neznám téma, stále ještě neznám téma.
1: A chceš ho znát?
0: A teď asi už jo.
1: Že jo, já si myslím 25 do startu tak. Vzhůru k výškám.
0: Ježíš, pozor. Pozor, že by Helena. No,
1: že by ne, napovídej.
0: Že, jako, že by, dobře, no tak uvidíme.
1: Že by, 15 vteřin, 815 přihlášených uživatelů.
0: 900 budeme mít.
1: Tak přátelé, pojďme na to.
2: Sestřel Miloše.
1: 3, 2, 1. Jdeme na to.
0: Miloši, nebuď zbrklej, rozmýšlej, klidu, žádný tvé spěch. Zbrklotiny.
1: Doplňte text písně Vysoký jalovec, vysoký jako já, přeskoč ho mámila, rovnýma nohama, velkýma nohama, krásnýma nohama.
0: Ježíš, tohle já jsem zpíval tolikrát na festivalu v Lučnici.
1: Dáš to?
0: Samozřejmě, rovnýma nohama.
1: Rovnýma nohama, no, já jsem začít zpíváč, víš, jako...
0: No.
1: Je to tak, je samozřejmě to tak. Správná odpověď, ale to bude asi každý
0: to
1: znát.
0: To zná všichni.
1: Tak, ukaž.
0: A byl jsem pomalej, 506.
1: Ale správně, to je důležitý.
0: Ono to je, tady je to, tady nevíš, co
1: dříve. Je to pomalý. V jakém kraji leží vysoké místo?
0: Tohle mě nikdy
1: Královéhradecký, Ústecký, Pardubický. Tak, člověk asi tak ví, že jo, ale teď kde? Oni jsou všechny tak pohromadě. Co ty
0: píš? Já nevím, já to odhaduju. A mám to dobře.
1: Máš to dobře, máš Pardubice.
0: Oh, yes.
1: Já jsem věděla, že jsou to východní Čechy.
0: Oh, to já jsem věděl taky, ale nevěděl jsem, jestli to... Oh, yes.
1: Hezky, Miloši, pěkně. Dvě správné odpovědi ze dvou.
0: Tady se to bude lámat, vždycky třetí a no.
1: Ve kterém z těchto filmů nezazněla, píseň Vzhůru k výškám Heleny Vondráčkové v původní ani nové podobě. Švihácí, S tebou mě baví svět, Rafťáci. Švihácí, S tebou mě baví svět, Rafťáci. Kde nezazněla?
0: Mám to dobře.
1: Jsou to Rafťáci.
0: Mám to dobře.
1: Máš to dobře. Jseš dobrý. Hele, takhle klepu na rameno. Hezky, 3 ze 3. Pěkně dobře.
0: No, jdeme dobře.
1: 233. Nejvyšší horou Hrubého Jeseníku je... Lysá hora, velká deštná, pralet.
0: Hrubého
1: Jeseníku. Lysá hora, velká deštná, pradět. Hrubý jeseník.
0: Tady fakt jako typu.
1: Kdyby tam byla Sněžka, viď?
0: No, mám to blbě.
1: Máš to blbě?
0: Je to pradě, já mám velká deštna.
1: Velká deštna.
0: A to jsem fakt typoval, protože tohle si nikdy nepamatuji.
1: Ale víš co?
0: Kromě Matterhornu a... Jo.
1: A 497 Etna.
0: A Etna tak jako, no.
1: Tak. Na jakou budovu vylezl na začátku července bez zjištění ruský pár, přičemž zde proběhla i žádost o ruku?
0: Ježiš.
1: Burj Khalifa, Empire State Building a nebo Sagrada Familia?
0: Já jsem to čet, ale...
1: Empire a nebo Sagrada.
0: A čet jsem to dobře. America New York Empire State Building, to je druhá nejoblíbenější budova v New Yorku po Chrysler Building.
1: Fakt?
0: Já miluji Chrysler Building, je nádherný, úplně. Ale no. Empire je Empire.
1: Byl jsi až nahoře?
0: Byl jsem 4x asi. Bez zjištění ve výtahu, no.
1: Mezi vrstvy atmosféry nepatří nanosféra, troposféra, stratosféra.
0: Mezi vrstvy atmosféry.
1: Nanosféra, troposféra, stratosféra. Nepatří.
0: Mám to blbě.
1: Je to nanosféra, přátelé.
0: Ale
1: bylo to těžký.
0: No,
1: tohle byla
0: těžká otázka. A mě pošoupnul, bohužel.
1: Ale 5-4-1, stále hezká
0: no,
1: pozice.
0: Hezký,
1: co vystudoval na vysoké škole herec a zpěvák?
0: Byl jsem na baru.
1: Jiří Macháček.
0: Byl jsem mě na baru.
1: Matematiku, práva, bohemistiku.
0: Ano. A
1: matematika,
0: nekecal,
1: práva, bohemistiku.
0: Jestli nekecal.
1: Já vím, že jako hercům často jde dobře matika, ale tady si myslím...
0: Práva. Jirka nelhal.
1: Je to frajer.
0: Práva. Práva.
1: Tak vidíš, 451 posunul se z opozici vzhůru.
0: Dobře.
1: Tak, 995 hráčů s námi dneska, Honza na prvním místě. Zvýšená hladina cukru v krvi se nazývá... hypoglykemie, hyperglykemie, hypertenze, hypoglykemie, hyperglykemie. Ty to máš a víš to? Víš, co to je? Nebo hypertenze?
0: Ne, já jsem to dal blbě. Já jsem to dal blbě, já celou dobu to mám na Bčku. Aha. A jak se spolu bavím, jak jsem dal na Cčko, to já dělám pokud...
1: Víš co, nebudem se spolu bavit, Miloši, já s tebou
0: celou
1: neka.
0: Celou dobu Bčko, neka. já to mám. A pak já, drc Cčko.
1: Hele, počkej, Lubka měří 164 cm a Miloš 175. Kolik centimetrů měří dohromady?
0: Třeba, už je to tady, jo. 5 a 4 je 9.
1: Počkej, já přesně, je to 9. Musí tam být 9 na konci. Dobrá těžká matematika. Tak. 329, 335, 339.
0: Rychle jsem to sečet.
1: Už se zase kámošíme.
0: Tak.
1: Já jenom myslím, jako ti můžu...
0: Ale mně se tohle vždycky jednou zakvístane, že mám celou dobu...
1: Normálně černou.
0: A pak najednou udělám jako chytrej tah. A víme, ještě to mám navíc. Ještě to navíc mám.
1: Škoda umístění na bedně vítězů vás dnes minulo. No.
0: To mě minulo. Nicméně, gratulace Kuba O, nebo
1: třetí
0: je to očko, třetí místo. Martinka dneska svátek, Martine mají. Martinka 69, druhé místo, gratulace. A na prvním místě je Honza.
1: Ten se
0: Honza
1: tam držel vlastně celou dobu, takže celou velikánská dobu gratulace.
0: Kdybych já jsem zase neudělal zbrklý pohyb, kde já mohl dneska být? Přátelé, hezký víkend a pokud bude trošku z frekvencí 1, budeme všichni velmi rádi a jinak my se slyšíme v pondělí mezi 9. a 10. hodinou. Bude to skvělý, bude to fajn a užijte si volno. Mějte se.
2: Sestřel Miloše.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to splatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k
4: 8.7. Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam budem.
5: Přestaň. Ští mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
13: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
14: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
15: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
16: Hezké páteční dopoledne, zprávy má Lucie Šmídová.
17: A přeju hezké dopoledne. Na Česko míří silné bouřky. Lidé opět začali kupovat chaty. Zdržíte se na D1 u Brna a na D7 na příjezdu do Prahy. Ženou se na nás silné bouřky. Týká se to území celé České republiky. Český hydrometeorologický ústav také varuje před horkem. Vysoké teploty dnes mají být hlavně na Moravě a ve Slezsku. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Za 10 let sice zdražili i 4x. I tak ale rychle mizí z nabídek.
18: Aktuálně trvá prodej rekreační nemovitosti 81 dní. Nabídek oproti roku 2016 je přitom méně. A právě omezený výběr a velká poptávka šponují ceny nahoru. V celém Česku vzrostla v červnu průměrná prodejní cena chat a chalup na víc než 45,5 tisíce korun za metr podlahové plochy. To je skoro o 274% víc než před 10 lety. Nejvíce zdražily chaty za poslední dekádu na Pardubicku. Druhý je Královéhradecký kraj a třetí Jihočeský. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
17: Lidé častěji navštěvují méně známá místa v Čechách. Shodli se na tom prodejci. V létě Češi volí nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. Pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán, a to kvůli množství sinic a vodnímu květu. Sinice jsou také ráku, ale v nižší míře. Slovenskem otřásají skandální odposlechy. Ve fondu na podporu umění našli štěnice. Zaměstnanci jsou přesvědčeni, že jde o špionáž.
19: Z opravy počítača je kauza. Zamestnankyňa našla pod stolom plošticu.
20: Taký magnetický diktafónik.
19: Nález je podľa Matúša Olhu z vedenia fondu sabotážu od kritikov.
21: Je to vopred pripravená akcia.
19: Prípad vyšetruje polícia.
22: Vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu.
19: V slovenskej kultúre to vrie od nástupu tejto vlády k moci. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
17: Dneska bude oblačno až polojasno, na počasí.
15: Frekvence 1.
12: Počasí.
17: Ještě jednou bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer, jak už jsme říkali, nás čekají přeháňky a také bouřky. Teploty vysoko, 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě naměří kolem 32.
12: Frekvence 1.
15: Doprava.
17: V kolonách budete popojíždět na D1 a na D7.
23: Nesouvislou kolonu stále evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi STým 73. a STým 96. kilometrem. Zdržení se týká hlavně kamionu a blíží se k 1 hodině. 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině. Na vině je dopravní omezení. Provoz brzdí na 15 minut také v opačném směru na Chomutov. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
17: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky a na Robina Sobka.
16: Jo, jo, jo, konečně pátek. 3:50, hezké prosluněné dopoledne přejeme.
17: Krásné dopoledne.
16: Já mám téma, které stojí za to, Luci.
17: Povídej.
16: Nejvtipnější přeřeknutí nebo nějaký trapas, který se vám stal.
17: Mm-hmm.
16: Když se ohlédnu asi 5 sekund zpátky, kdyby si neupozornila na to, že jsem ti nezmáčk počasí, tak to nikdo neví, ale můžu to brát jako malý trapas teď.
17: Ale no, ne? Tak to se nepočítá.
16: Nepočítá, dobře, mm-hmm. Tak to ne. Tak něco vtipnějšího. Něco, co máte, já nevím, cokoliv, co vás napadne, zaspomínejte. Na první dobrou tebe asi teď nic nenapadne, víš? Nechci tě nějak jako podceňovat, jo, ale já to mám dost podobně, já se taky musím jako zamyslet. Takže
17: nemám teď nic, no, ale určitě je toho mraky.
16: No právě, on se člověk potom vzpomene. No tak pokud vy si vzpomenete, máte na to 3 písničky, tak mi...
17: Počkej, já vím. Mně se stalo to už před lety. No. Jela jsem v metru a proti mě seděl kluk a pořád si mě prohlížel. A říkám, to už jsem asi znal. Máma, víš, takhle jsem to... říkala, další mě poznal, jako no jo. A pak on mi říká, můžu se vás slečno na něco zeptat? A teď mi v hlavě běželo, no a je to tady.
16: Je to tady.
17: On mi říká, nejste náhodou jako Lucka, jako to, říkám, no jsem. A on, no tak to seš moje sestřenice.
16: No.
17: My jsme se
16: 10 let
17: neviděli. A on je z Jihuček, jako vzdálený bratranec, ale já jsem ho fakt nepoznala.
16: Tak jestli máte něco podobného, tak nám rovnou napište na 7363444 nebo nám to namluvte na aplikaci Frekvence 1. A my jdeme hrát to nejlepší z muziky. Alexi a tým Taylor Swift, to si mě pobavila. Tak hezký pátek.
17: Krásný den.
12: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Alexia, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Krásně jsme otevřeli dnešní páteční dopoledne, máme 10:45 a vidím, že i to téma, které jsme tady nastolili hned po zprávách s Lucí, tak bylo takové zadosti učení, dá se říct. Nejvtipnější přeřeknutí nebo trapas, který se vám stál, ona se tady zase rozjela taková malá průtrž a vy píšete, ale vtipně teda píšete, jak jinak než vtipně, Martina. Ahoj z Moravy, my jsme jeli jednou do Čech, na Dovču a sestra říká, nesmí poznat, že jsme z Moravy. No a zastavili jsme hned u prvního zmrzlinového stánku a já řeknu, tož tu kakaovu. Tak a bylo vymalováno. Tak Martino, díky moc za zprávu, dokážu si to představit, jakožto Moravák. Petr z Plzně napsal, ahoj, já stojím ve frontě, no a stane se mi, že šlápnu omylem na nohu pánovi za sebou. Otočím se a řeknu děkuju. A pak se znovu otočím a řeknu, prosím, prostě mozek si udělal v tu chvíli, co chtěl, ale ještě, že to byl Němec, ha, napsal Petr z Plzně. No, Petře, měl se zrovnou zase jako otočit po třetí a říct danke, a bylo by to. A Vlasta tam mě úplně dostala, to si poslechněte. Ahoj, Robine. Moje kamarádka náhle skončila v nemocnici. A když jsem jí volala, co se jí stalo, co jí je, tak mě řekla, mám kapavku. Ale ona je vdova, bude jí 60 a nebyla to kapavka, ale kapačka. Vlasto, já musím zatleskat, ale právě to mě pobavilo snad nejvíc. Teď.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto ESA, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírá.

0: To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1. Máme 10:30 dopoledne a řešíme tady nejvtipnější přeřeknutí anebo trapas, který se vám stal. Tak co tady máme?
1: Ale Robine, já mám jako jeden zážitek z ordinace. Jezdím s tačkou na kontrolu, vozím ho tam a takhle s ním vždycky jdu do té ordinace. Ona mi sestřička zadává další termín a vždycky pan doktor se ptá, co a jak, tak jako dobrý odpovídám. Sestřice plnou tu kartičku, sestřička kouká do toho počítače a teď začne něco říkat, ptala se na jaký termín a říkám, jo, to by klidně vyhovovalo a tohle. A on se na mě podívá a říkám, jo, to nebylo na mě, to bylo na pana doktora, dobrý, to si věříte, v pohodě, já počkám. Tak mám takovou potřebu jako se takhle strapňovat.
0: Tak jo, my děkujeme za příspěvek, Pavlínko. A samozřejmě i ty další můžete dál posílat. Tady na 7363444, jako třeba Ivetka z Teplic, vidím Robine v roce 2001, mi řekla, že na mého věku, že ji připomínám kamarádku. Ale ne, neřekla, jakou byli jsme v obchodě. Za 5 let jsme se navštívili a smáli se tomu. Cože? To si snad musím přečíst ještě jednou. V roce 2001 mi řekla žena mého věku, že ji připomínám kamarádku. Ale neřekla jakou. Byli jsme v obchodě. Aha, a za 5 let jsme se navštívili a smáli se tomu. No tak tomu říkám náhodička. Ivetko, díky moc za zprávu. No nic, ty ostatní zprávy už posílejte k narozeninám. Čas kvapí, za 15:45. Tady bude narozeninové okénko na Frekvenci 1, to znamená, budeme opět zdravit ty vaše nejbližší. Napište nám na 7363444. Krom teda vašeho nejvtipnějšího zážitku nebo trapasu, tak i kdo dneska slaví narozeniny, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na naši SMS bránu, anebo rovnou namluvte na aplikaci Frekvence 1 nějaký ten krásný vzkaz, my si dáme dopravu.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: Dopravní omezení způsobilo 15-minutové zdržení na D1 před Lipníkem nad Bečvou od Ostravy. Po pojížděr budete mezi 300 a 297 kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Frekvence 1. Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Tak jo, pojďme na to, happy, happy, ať jsme jak grepy. Grepy. 10:45 dopoledne máme a budeme slavit narozeniny na Frekvenci 1, tak jak jsem sliboval. Já tady vidím i nějaké telefonní číslo na druhou stranu. Jedno telefonní číslo tady chybí, docela zásadní. Já vám to vysvětlím. Ahoj, Robine. Před 2 lety si říkal vzkaz v rádiu k narozeninám naší Teresce, která ještě neměla telefon, a slíbil si, že ji příští rok zavoláš, když ten telefon bude mít. Pozor, ten mobil později dostala a ty si opravdu v loni zavolal na její číslo a přál si v éteru. No vidíte, jaký jsem kabrňák. Tak si říkám, že to máme už skoro jako tradici. Aha, tak schválně, jestli vybereš i letos. A, tak to je výzva pro mě. Chápu. Dneska slaví Tereska 10 let. Wow, 10 let. A my jí přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí v životě a taky, aby jí to šlo ve škole jako doposud. A večer se těšíme na oslavu. S láskou mamka, taťka, ségra, Verče a taky velký brácha Dominik. Krásný narozeninový den, granátku náš. Tak a teď ta pointa. Já bych granátkovi klidně zavolal. Dneska má 10. Ježíš, to je velká oslava, to je výročí, ale vy, bombičky, vy jste mi zapomněli poslat telefonní číslo na Teresku. No, takže takhle se to má. Teresko, pokud posloucháš, všechno nejlepší. A chápu, ano, jestli toužíš po telefonátu se mnou, no tak v tom případě pak jedině po zprávách. My jsme se mohli pípnout jen tak, jo? Pokud mi tady dorazí telefonní číslo, ale jinak na dálku přeju všechno nejlepší k narozeninkám, ty granátku. Alena a Kája mi napsali, dokonce poslali i telefonní číslo, tak tady to uděláme jednoduše, jdeme rovnou zavolat. Doufám, že nám to někdo zvedne. Mělo by to být telefonní číslo na Vladimíru. Vladimíru z Turnova, která dneska slaví narozeniny. Tak zkusíme, Vladimíre, zvedni to. Snad nám to Vladimíra zvedne. No, ale zatím to tak nevypadá. A je to škoda, tak já tu SMSku přečtu do éteru, ať z toho aspoň něco máme. Nevím, jestli Vladimíra bude poslouchat, ale byla by to škoda, kdyby ne. No nic, každopádně na nás nemá čas, protože už teď chystá narozeninový dort. Dobrý den, rádi bychom popřáli k dnešním narozeninám. Teď je Vladimíra Cermanová z Turnova, Ohrazenic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti. Ze mnou čátek pře Alena a taky Kája. Pojďme dál. Dobrý den, milá Frekvence 1. Chtěla bych popřát k dnešním krásným narozeninám Janě z Neratovic, moc ti to sluší. Pozor, tvůj tajný ctitel, Jano z Neratovic, pokud posloucháš, máš tady normálně ctitele. No a mě tady před chvíličkou ještě jsem zaznamenal pípla zpráva na mém Facebooku od Majka Mužíka. Ahoj, Míša má dneska narozeniny. Míša, já vím prd, kdo je Míša, ale to nevadí, pokud poslouchá Míšo. Všechno nejlepší! No jo. Tak jsme popřáli a teď pojďme k těm známým osobnostem, protože dneska, věřte nebo ne, slaví americký herec, zpěvák a samozřejmě můj velký idol z mládí, pan David Hasselhoff. A ročník 1952 v tomhletom seriálu, jsme ho všichni milovali. Seriál s názvem Pobřežní hlídka. Já se přiznám, že více jsem teda miloval Pamelu. Pamelu a její poprsí. Sledoval jsem to v pubertálním věku a oni dávali tohle. Tak Davide, všechno nejlepší k narozeninám. My jdeme dál na Frekvenci 1, pokud slaví i někdo z vás ostatních. Nenapsali jste nám, neměli jste čas, taky třeba děláte nebo pečete narozeninový dort, nebo chystáte chlebíčky, kdo ví co ještě, nebo už si dáváte šampaňské či rychlé špunty, tak vám budeme hrát to nejlepší z muziky už za chviličku a dokonce pro ty mladší generace, jako třeba Teresku, která slaví 10, tak tady pro ně máme malinovej syru.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Mike the Mechanics, to nejlepší z muziky. My jsme řešili nejvtipnější přeřeknutí anebo trapasy, které se vám staly. A někdo mi tady ještě napsal, ale to musím přečíst. Můj kamarád po delší době navštívil svou bývalou spolužačku, zazvonil u ní u baráku, spolužačka otevřela a on ji objal a povídá, je, ty čekáš miminko, a ona řekla, ne, nečekám. Chudák, holka, tak se dlouho neviděli, no tak od té doby trošku přibrala, no, co se dá dělat, no.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
9: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
10: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A ty jsou připravené stejně tak jako Ondřej Albrecht.
11: Hezké dopoledne, i dnes platí varování před silnými bouřkami na většině našeho území. Hašení budov ve Zlíně bude trvat zřejmě celý víkend. A zdržíte se na dálnici D1, ale i Pražském okruhu. Také dnes platí varování meteorologů před silnými bouřkami na většině našeho území. Foukat má silný vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podrobnosti k bouřkám a také pařákům řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
12: Může spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu. Na jihu Moravy zůstává do odvolání nebezpečí požárů. V důsledku přílivu teplého a vlhkého vzduchu na naše území očekáváme místy v Polabí, na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka.
11: Meteorologové budou výstrahu před bouřkami během dneška ještě upřesňovat. Hašení budovy ve Zlíně potrvá i celý víkend, řekla dnes mluvčí hasičů. Termokamera stále nachází ohniska hoření. Hasiči dnes požár likvidují 9. den. S pomocí dronu s termokamerou monitorují hasiči situaci na požářišti. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu. Případnému viníkovi hrozí až 5 let za mřížemi. Postupně se budova na dvou místech zřítila. Stát zůstává asi polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim pomáhali také vrtulníky. V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to píše agentura Reuters. Zatím se mluvilo o možném propouštění asi 100 tisíc lidí. V srpnu se chystá několik setkání pracovníků s šéfem koncernu Oliverem Blumem. Mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné zavření. Fotbalisty zbrojovky Brno posílil malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce přestoupil z portugalského prvoligového týmu a podepsal víceletou smlouvu. Nováček české nejvyšší soutěže na klubovém webu následně představil další posilu. Z Českých Budějovic přišel ofenzivní záložník Antonín Vaníček.
10: Frekvence 1.
3: Počasí.
11: Dneska bude ještě pořádné horko, 28 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy to může být až 34 stupňů Celsia. Má být oblačno až polojasno, občas ale potom přijdou opět silné bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se potom přijdou také přehánky a bouřky a budou se vyskytovat na většině území.
3: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Na D1 se začíná kolona před Brnem už na 176. kilometru. Celkem v ní až po 200. kilometr necháte přes 15 až 20 minut. A zdržíte se taky na dálnici D5. Při příjezdu do Prahy na posledních 5 kilometrech houstne provoz. Při sjezdu na Pražský okruh je potom kolona až po nějaký 19. kilometr na dalších 10 minut. Komplikace jsou zatím i na dálnici D10. Na 39. až 45. kilometru v okolí Mladé Boleslavy necháte tam asi 10 minut. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: Je pátek, tak trošku bláznu svátek, i když kdybych měl být úplně konkrétní, tak dneska slaví vlastně Martiny, tak to neberte nějak špatně. Martinky, já tady dokonce mám pozdrav, dobrý den, chceme za kolegyně z práce popřát naší milé Martině k dnešnímu svátku Marcela a Gábina z laboratoře Pardubice. Děkujeme, nemáte holky vůbec za co, zdravíme jak Marcelu, tak Gábinu do laboratoře. No a Martině přejeme všechno nejlepší k svátku. A pak tady mám ještě jednu věc na srdci. Představte si, že v tom narozeninovém okénku, které jsme tady měli okolo 10:45 dopoledne, nevím, jestli jste poslouchali, my rodiče zapomněli poslat telefonní číslo na 10letou Teresku. 10 let, to musíte pochopit, to je velké výročí, velká událost pro Teresku. Navíc, pokud se nepletu, tak má telefon, já nevím, od minulého roku asi, protože to se mi poprvé volal a přál k narozeninám, takže logicky měla 9, měla svůj první telefon. No a teď mi ti rodiče poslali číslo, tak co říkáte, zavoláme Teresce, má 10 dneska, to bychom mohli, ne, navíc je ten pátek, tak jo, bude sranda.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky No Name, ty a tvoja sestra tady u nás na Frekvenci 1. Já jsem sliboval rychlý telefonát malé Teresce, tak pojďme zkusit, jestli bude napřímu. Telefonní číslo už tady je, už by mělo i vyzvánět. Popřejeme jí k narozeninám. Halo, halo, je tam Tereska?
1: Ano.
0: Teresko, ty máš dneska velký den, ty máš 10 let, je to tak?
1: Mhm.
0: Ty, Brdu, jak si to užíváš?
1: Dobře.
0: Jsi taková klidná, bude oslava?
1: Jo.
0: Jo, těší se na dárky?
1: Jo.
0: Jo, my jsme si volali už před rokem, pamatuj si to?
1: Mhm.
0: Jo, super. A to znamená, že teď je to druhý rok, co máš svůj vlastní telefon?
1: Mhm.
0: No ty máš ale hodné rodiče. Že jo?
1: Jo.
0: A rodiče ti přejou pozor, poslouchej, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí v životě, aby ti to ve škole šlo jako doposud, večer se těší na oslavu a mám tady s láskou mamka, taťka, ségra, Verča a velký brácha Dominik. Všechny znáš?
1: Jo.
0: A proč ti říkají granátku, to mi ještě vysvětli.
1: To je taková menší historka.
0: Aha, takže to by bylo na díl, ta historka.
1: Jo.
0: Aha, tak to si zase zavoláme za rok, asi ne?
1: Jo.
0: Jo, a posloucháš pravidelně Frekvenci 1, granátku?
1: Občas.
0: Aha, pozor, pozor. No tak je zapotřebí si ty posluchače vychovávat od raného věku. Já doufám, že nám zůstaneš věrná a poslouchej za chvilku, já tady budu mít takovou pozvánku na Den princezen, kdyby tě to zajímalo, tak zůstaň napřímu, jo?
1: Tak jo.
0: A my ti za F1 přejeme všechno nejlepší. Tak jo, měj se krásně, užij si oslavu a zase za rok papa, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z muziky.

0: Baby, Backstreet Boys. Kdyby Backstreet Boys přišli na festival Den princeze na Rytířů, tak by tam bylo úplně narváno. Ale takhle, já věřím, že i bez nich tam bude narváno. My máme pár minut po 11:15 dopoledne. Já jsem sliboval pozvánku právě na rodinný festival Den princeze na Rytířů, tak pojďme na to. Nebudou tam sice Backstreet Boys, ale na druhou stranu tam bude Pokáč, Milan Peroutka, Míša Tomešová, taky Max Dolanský, Loli Pops, Karola Kvído, samozřejmě i Sabina Laurinová, Piggy a Lily a mnoho dalších. Snad i vy. Takže se můžete vydat na cestu plnou pohádkových úkolů a tajemných zákoutí, zažít rytířské souboje a užít si spousty zábavy a legrace pro celou rodinu. Den princezen a rytířů se letos uskuteční na třech zámcích. Těšit se můžete na tři pohádkové soboty plné zábavy, tak si pište data do diářů 25. července. To všechno startuje na zámku Karlova Koruna. Jo, 25.7. zámek Karlova Koruna. Pak 1.8. zámek Blatná a pak 8.8. zámek Slavkov u Brna. Více o těchto akcích se dozvíte na denprincezen.cz nebo taky piggy.cz, tak se mrkněte. Já ještě dodám, že partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě, takže jezděte nejenom o prázdninách, vždy bezpečně, stejně jako Piggy a Lily.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky a Europe jsou toho příkladem, 2 minuty po půl 12 na frekvenci 1. Pojďme hrát teď pro změnu o prachy, o peníze. Ty až na prvním místě, jak se říká. 44 500 v banku posledního slova, tak pojďme na to. 2 5 7 4 9 9 9. Volejte frekvenci 1 právě teď.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Protože ten balíček tady mám před sebou, nechci nějak provokovat, vůbec ne, naopak vás motivovat, navnadit. Mám tady 44 tisíc papírů a k tomu ještě jednu 500 navrch. Tak pojďme na to, kdo se dovolal. Hezké dopoledne, kdo tam?
3: Ježiš, dobrý den.
0: To je nějaký křik tam. Ježiš, co se tam děje? Co se?
3: No to je radost, že jsme se dovolali.
0: Tak to tady, byla, ano.
3: Tady Alena z Plzně, toho času okres Klatovy, dovolená.
0: Dovolená, tak proto tam ten řev toho...
3: Ano, dovolená s vnoučaty.
0: Ano, tak vy tam máte vnoučata. A holky už se radujou, že babička vyhraje 44 500. Co?
3: Asi tak.
0: Hele,
3: přesně tak.
0: Aleno, co jste jim naslibovala? Nevinné děti, chudáčci.
3: Něco vymyslíme.
0: Jo?
3: Něco vymyslíme.
0: Jo, pozor, musí být určitě i cena útěchy, kdyby náhodou, jo, ale
3: ano,
0: víte, jak to je.
3: Tak.
0: Aby děti pak nebyly zklamané zase.
3: A hlavně uhodnout.
0: Hlavně trefit, přesně, dobře, tak já držím palečky, aby to klaplo. Já přeju samozřejmě nejenom vám, ale i dětem, jen to nej, takže připravte se a já pouštím ano. Větu fotra na tripu, ale já teda Pepi Vrtala, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Co je to?
3: Spánek.
0: Je to spánek podle Aleny, jo? Je to spánek. Tak uvidíme, co nám udělá tohleto slovo.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Alenko, není.
3: Nevadí.
0: Že byste se dlouho nevyspala, Aleno.
3: No, přesně tak.
0: Že jo? Myslíte?
3: Zrovna dneska.
0: Mě to je úplně jasné, když tam máte ty děti a myslíte na spánek a teď jste to tam teda poslala k nám do toho posledního slova, ale bohužel je to jiné slovo.
3: Tak třeba se nám podaří zase někdy příště. Přihoďte.
0: Přesně.
3: A budeme zkoušet dál.
0: Přesně, jak říkáte. Alenko, přece nebudete hrát ještě, když tam máte vlastně ty děti jenom o 44 500.
3: Ano,
0: už teď je tam 45.
3: Měla... No. Tak, přesně.
0: No, už teď tam máme o 500 víc, no. Tak jo, tak si počkejte, až tam bude třeba pade a pak zase zavolejte.
3: Dobře, super, hezký den přejeme všichni.
0: Taky děkujeme a hezkou dovču přejeme. Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Slyšeli jste tam ty děti v tom závěru, ježiš, ty byly roztomilé, jak to měli normálně, jak se jako dohromady shodli na tom pozdravu, to bylo krásné. No nic, škoda, že to nevyšlo, přál jsem jim to, co se dá dělat, je to jenom hra, pojďme se podívat teď, jak to aktuálně vypadá na cestách.
5: Nesouvislá kolona kamionu je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 69. postý 96. kilometr. 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině, na vině dopravní omezení. Práce na silnici způsobily 15-minutové zdržení také na D1 před Lipníkem nad Bečvou od Ostravy. Popojíždět budete mezi 300. a 297. kilometrem. A kamion havaroval do příkopu na 110. kilometru dálnice D11 na Hradec Králové. Okolo projedete pouze levým jízdním pruhem, kolona se netvoří, jeďte tady opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
6: V mládí jsme

ona. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě do grilova, někdo píše statusy.

0: To nejlepší z muziky YouTube na frekvenci 1 minutu po 11:45. Pojďme se podívat taky za kolegou Tomášem Fílou. Měl by ho mít na telefonu, ale ještě předtím připomenu, že už nějaký ten pátek frekvence 1 a Coca-Cola vyráží pravidelně za vámi. Jezdíme za vámi v podstatě den co den, když opomenu středy, protože ty o prázdninách patří radiokempům frekvence 1. No a je to vlastně už poslední týden, kdy můžete odchytit našeho kolegu Tomáše Fílu, který po Česku jezdí s autem plným výher. Kdo ho najde teda jako první, tak získá nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, k tomu voucher do restaurací Food Mark v hodnotě 500 korun. A k tomu vlastně dáváme taky pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. A to všechno vám rozdáme i dnes před víkendem. Ale pojďme se zeptat Toma, kam vlastně v pátek vyrazil, jak to tam vypadá, jestli už zná vítěze a tak dále. Tak povídej, hezký den, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, zdravím z Havířova, kam jsme dorazili na náměstí Republiky a přišla za námi naše posluchačka, která se jmenuje, dobrý den,
2: Eva.
1: Evo, vy jste byla nejrychlejší, to znamená, vy získáváte všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, ale než vám je předám, tak mi prozraďte, kde posloucháte frekvenci 1, kde vás zastihlo to hlášení?
2: To hlášení mě zastihlo, když jsem si připravovala snídaní a když vstávám z postele, tak okamžitě si pouštím frekvenci 1.
1: No a rozhodně se vám to dneska vyplatilo, protože vy získáváte plnou nálož cen, o které Robin mluvil, takže tady je...
2: Hurá, vyhrála jsem, byl to můj sen, konečně soutěžit naživo s frekvencí 1.
1: No super, my máme radost a slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli do Havířova a my se s vámi s Evičkou pro tuto chvíli loučíme a přejeme dobrou chuť k obědu, tak ahoj.
2: Ahoj a děkuji moc, frekvence 1 je nejlepší rádio, poslouchám vás každý den, ahoj.
0: Ahoj Evo, vy jste skvělá posluchačka, víc takových posluchaček jako jste vy. My zdravíme z Prahy do Havířova a navíc se Eva vlastně splnila svůj sen. Ano, sny se plní, Eva je toho důkazem, my gratulujeme. Ještě podotknu, že mistrovství světa ve fotbale jde pomalu a jistě do samotného finále a vy si stále ještě můžete vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks. Můžete tam sledovat zápasy, můžete fandit, zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát jenom nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: Činasky, tady u nás na Frekvenci 1, to nejlepší z muziky. Kdyby Michal Malátný věděl, že byl vlastně součástí mého maturitního večírku požární školy Fridek Mistek a taky dívek z Gimplu Fridek Mistek. Ale to řečeno, ne on, ale tahle ta písnička určitě, protože ta tam hrála pořád dokola, mám pocit. Takové mám vzpomínky na píseň První signální. No a pak někdo přišel, udělal klik a hráli divoký byl. Jako to se na kámen je znamení, ať víš kam jít, že křína máš poraně. Ale zase pravda, když jsme chtěli ploužit, i Jana Kirchner se tam ozvala. Já mám tady vlastně dneska v pátek v poledne hraju to, co jsme hráli na maturitním večírku.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Krásné páteční pravé poledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
8: Já přeju hezké poledne. Policisté vyšetřují otravu oxidem uhelnatým v Olomouci. Jeden muž zemřel. Centrum Prahy trápí krátkodobé pronájmy. Radnice chce více pravomocí a kolona je stále na dálnici D1 u Brna. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má jednu oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté. Policie už dříve uvedla, že zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. 7 lidí skončilo v nemocnici, 2 z nich byli v kritickém stavu, jeden byl resuscitován. Praha 1 chce od státu větší pravomoci při regulaci krátkodobých pronájmů přes platformy jako Airbnb nebo Booking. Vadí, že některé byty místo k bydlení slouží turistům, kteří podle radnice často ruší místní obyvatele. Zároveň chce mít také možnost lépe dohledat vlastníky těchto bytů a kontrolovat, jestli splňují zákonné podmínky a odvádí poplatky. Městská část proto navrhuje změnu zákona a chce také zvýšit maximální poplatek z pobytu až na 200 korun za osobu na noc. Stavební úřad uložil poslanci motoristu Filipu Turkovi pokuty v celkové výši 200 tisíc korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Informovali o tom Seznam zprávy.
9: Jeden přestupek za nedbalost, druhý za úmysl. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července. Zda Turek už pokuty zaplatil, webu nereagoval. Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle dřívějších informací vyrostly na Turkově zahradě v Pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí. U obou staveb Turek získal dodatečné stavební povolení. Tvrdí, že oba projekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrné šance oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností podle bookmakerů získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Dnes bude 28 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 34 stupňů Celsia. Bude většinou oblačno až polojasno, místy se může zatáhnout. A čekáme také přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a k večeru se potom přehánky a místy i silné bouřky vyskytnou na většině území.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Se zdržením stále počítejte u Brna na dálnici D1. První kolo začíná už na 168. kilometru a zdržíte se potom taky ještě na 180. a 196. kilometru. Celkem tam necháte přes 20 minut ve směru z Prahy na Brno. Na dálnici D5 potom zbrzdíte při příjezdu k Praze a při odbočení na Pražský okruh až po nějaký 19. kilometr okruhu potom necháte zhruba 20 minut v koloně. Menší kolona se formuje už za Prahou na D1 na 17. až 25. kilometru. Tam je to na 10 minut a aktuálně počítejte s tím, že i průjezd Benešovem po silnici 3 ve směru dál na Tábor vás také zdrží minimálně o 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Robin Sobek.
10: Jo, je to tak, čeká nás fotbalový víkend, jestli to urvou Argentinci anebo Španělé, to je velká otázka, za mě taky teda pade na pade. Možná bych naopak od těch bookmakerů typoval víc Argentince, podle toho, co jsem teda viděl v tom posledním fotbale, co předváděli proti Anglii. Kor teda od té 85. minuty. Mohli to předvádět samozřejmě mnohem dříve, ale ta jízda, ten tah na branku, tady bych možná favorizoval Argentince, ale kdo ví, no a třetí místo, nevím, Francie nebo Anglie, no uvidíme, jak to všechno dopadne, ale i přesto, že nás čeká ten fotbalový víkend, tak my se podíváme se sportákem Alešem Svobodou na Tour de France, protože ve Francii dneska 13. etapou pokračuje tenhle ten slavný cyklistický závod. Takže tolik, co se týká sportu a co se týká filmu, no tak to už asi tušíte nebo víte, za chviličku filmový odborník, dvě ukázky jako malý předkrm k obědu, takže vy můžete volat na 257-400-999 už za pár minut, do té doby Mr. Big, Sean Baker nebo taky Katy Perry.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je tady váš oblíbený filmový odborník, dneska ten páteční, máme minutu po čtvrt na jednu odpoledne, tak pojďme na to, 2574999, mám tady nádherné, ale krásné ukázky, tak jsem zvědav, kdo je tam, hezké odpoledne. Co to tam je za rachot, kdo tam, haló?
3: Tady Mirek z Prahy, že mám rád, že jsem se dovolal po dlouhý době.
2: Ty brďo, Míra z Prahy?
3: Vlastně, to bylo Vašek z Prahy a to je moje dvojče.
2: Aha, takže je to Vašek nebo Míra, já jsem teď z toho úplný jelen.
3: No tady Míra, ale klidně mi říkej Vašku, já na to taky slyším.
2: Vašku, a dobře, no tak jo, a ty máš teda kolik těch telefonních čísel?
3: No, jenom jedno. Jo? Ale já jsem se ti nedovolal dlouho, vždycky se ti dovolá brácha.
2: Aha, tak vy máte tím pádem úplně stejný hlas, ale.
3: No jako dvojčata máme, ano.
2: Ano, jo, takhle. A vy jste teda, jak to je, jednovaječná, jo?
3: Přesně jednovaječná, ano.
2: Ty brďo, tak ono to dělá normálně ven, co i ty hlasy, ale to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Hele, takhle mi to vždycky připomíná, když jsem u těch filmů, jo? Tak ano. Bratry Hátkovi, já se s klukama znám vlastně osobně a Krištof a Matěj, oni mají úplně, ale úplně stejné hlasy.
3: To máš pravdu, ano, pohlasuje se to hodně podobně.
2: To
3: ano.
2: Je úplný úlet a zároveň, když je vidíš i třeba malinko jako z dálky, tak dost podobně vlastně vypadají.
3: Takže... ta mimika, jasně, tedy si tam úplně, to, ano,
2: tam jako, tam je to teda úlet. No nic, tak jo, tak Vašku, jdeme na to, si připraven.
3: Ano.
2: Jo. Zařadíme tady takovou, dá se říct, životní ukázku, protože každý z nás řeší tohle.
4: Složenky, vy krávy, zelený, nenažraný.
2: No. Jsou to prostě krávy nenažraný, ty složenky. No, dneska už se to dá vyřešit všechno online, samozřejmě v tom dnešním světě, jo.
3: Jo. No, zajímavá ukázka teda, tak to jsi mě dostal.
2: Dostal jsem tě, jo? Nevíš?
3: No, jestli se nepletu, tak to byl pan Svěrák.
2: To byl pan Svěrák, ty máš teda signál nic moc, ono to občas vypadává, to mě úplně nebá, nemáš tam lepší místo?
3: Já už tam dělal, jsem šel teda ven, slyšel jsem pana Svěráka.
2: A to jsi slyšel dobře, Zdeněk Svěrák hrál poměrně zásadní roli v tomhletom filmu. Ale on těch zásadních rolí v těch filmech hrál.
3: No právě, to bylo skoro každá.
2: To byl skoro každý druhý film tehdy. My se pohybujeme v 90. letech. 1996, když budu trošku přesnější. Kdybych ti pustil jinou ukázku z toho filmu, tak to budeš vědět hned na 200%. Proto jsem vybral takovou trošku neutrální. Zařadil jsem složenky do té ukázky. V tom filmu si na ně samozřejmě stěžoval. Ale... říkám, kdybych vybral teď ještě narychlo jinou ukázku, což jako můžu, ale tím bych...
3: To asi ne, to by bylo zase nějaký zlepšování.
2: No a to přesně, to já úplně moc nechci, Vašku, takže pouštím.
3: Kdybych třeba ještě říkal, to tam hrál ještě další herce.
2: Tak Libuška Šafránková třeba si zahrála v tomhle filmu, a nebo taky Stella Zázvorková, Láďa Smoljak, dokonce Ondra Vedchý, pouštím Časomíru...
3: Tak já
2: typuji,
3: jestli to nebylo
2: Koliu. Typuješ Koliu?
3: Ano.
2: A to je správně. Vašku, to je správně. Kolia, správná odpověď. Ano, mimo jiné si tam stěžoval na složenky, ale samozřejmě jako moje oblíbená hláška nebo ukázka je třeba tahle.
5: Ty, neboj se. Hlavně nikam neuběgaj a... normálně zůstaň v metro. My si tě najdeme. Zdrav stvůj. Konec hlášení v ruském jazyce.
2: A pozor, ta hláška na konci, to konec hlášení v ruském jazyce, to tam Jan Svěrák nechtěl nechat. On to tehdy tvrdil někde v rozhovoru, že to tam jako nechtěl nechat, ale ten Zdeněk se zatím tak stál, že to tam nakonec nechal a mělo to obrovský úspěch, protože v kinech se lidi smáli, hlavně tady tomu dodatku, konec hlášení v ruském jazyce. Takže ještě, že to tam nakonec na přání Zdeňka Svěráka Jan Svěrák nechal. Tak.
3: No to určitě, přesně.
2: No, pojďme na druhou ukázku, která zní takto.
6: A teďka jde o to. Nalézt mikrofil. Je ukryt ve slánce v baru jednoho hotelu u stolu číslo 7. Tedy nalézt předat.
7: Pojedu do jistého nejmenovaného města, najdu zmizelou sánku s mikrofilmem a předám ji agence Bílé mlhy. To je všechno. To je až?
2: Jestli dáš dohromady název tohoto snímku, tak to bude tady normálně dvojitý potlesk pro tebe.
3: Jo, jestli tam nehrál pan

0: filmu si nemohli vymyslet tehdy.
1: To potvrzu, ten název je hodně jako dementní.
0: To úplně jako, já jsem to nechtěl takhle říkat na plnou hubu. Ale který blázen tohle vymyslel, to snad není možné. Jako, já nevím, kdyby nechali aspoň jenom agent, a ani ne V40, kdyby nechali agent VC, jako třeba VC si pamatuje každý, ne? Jak chodíme na VC, nebo
1: vlastně,
0: já nevím. No nic, to je jedno. Každopádně ty jsi filmový odborník, já ti gratuluju a já jsem ti sliboval dvojitý potlesk, tak ten je ještě osobní, ode mě si tady vytleská. Venco, já ti budu hrát to nejlepší z muziky. Komu?
1: No, určitě všem posluchačům a především teda mému dvojčíti, jeho nádherné manželce a její chlapečkovi, který se jmenuje Mireček.
0: Tak jo, taky Mirečkovi, chlapečkovi, dvojčatům na celém světě klidně a ty zase někdy zavolej a hezké prázdniny, měj se. Ne,
1: ahoj.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos exkluzivní. Různé druhy za 39,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90 až do 21. července. Kaufland.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Never Ending Story, to nejlepší z muziky, 2 minuty popoledne, odpoledne, tak za chviličku sportovní novinky se sportákem Alešem Svobodou tady u nás na Frekvenci 1, ale do té doby ještě Right Said, Fred Divokej, byl taky Ale Farben, anebo aktuální doprava.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Nesouvislá kolona kamionu je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 69. po stý 96. kilometr. 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině, na vině je dopravní omezení. Práce na silnici způsobily 15-minutové zdržení také na D1 před Lipníkem nad Bečvou od Ostravy. Popojíždět budete mezi 300. a 297. kilometrem. A kamion havaroval do příkopu na stém 10. kilometru dálnice D11 na Hradec Králové. Okolo projedete pouze levým jízdním pruhem, kolona se netvoří, jeďte tady opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle jsou Rajce a Fred, máme skoro 3:15 odpoledne, už jsem tady mluvil o tom, že nás sice čeká fotbalový víkend a kdo ví, kdo to teda urve, jestli Argentína nebo Španělsko, stejně tak třetí místo, Francie nebo Anglie. No, to je teď vlastně v tuhletu chvíli úplně jedno. To všechno se rozvíme po víkendu. Co je důležité, že ve Francii dneska 13. etapou také pokračuje slavný cyklistický závod Tour de France. I to jsem sliboval, že se podíváme na Tour de France a slib plním. Stará dáma, jak se závodu přezdívá, se dneska po dvou předešlých rovinatých etapách vrací do kopců a podrobnosti přidá sporták Aleš Svoboda. Máme ho na telefonu. Hezké odpoledne, hezký pátek, Aleši.
1: Ahoj Robin, hezké odpoledne, skoro to vypadá, že jsem nenaplnil očekávání, že jsem nevložil fotbal, ale proložme si to cyklistikou.
0: No, kdyby jsme měli křišťálovou kouli, Aleši, tak bych to chápal, že je to škoda, jo, pro mnohé z nás a kor teda pro všechny sázkaře. Ale
1: a tak to... já to beru tak, že expertem na sázení seš ty tam nafrkáš dvě remízy a budete vidět. Ne?
0: A kamaráde, nevidíš, že jsi minule poslouchal, jak jsem si stěžoval Milošovi Pokornému a plakal jsem tady a prosil jsem ho o hodinku navíc ve horaním vysílání, protože potřebuju zpátky nějaké penízky, které jsem právě projel a to. Ale... na tom, že jsem sázal na remízy, no, poslední dva zápasy.
1: Tak naštěstí odveta existuje na celém světě.
0: To je pravda, ano. A ta nás možná čeká o víkendu. Čili teď se raději pojďme věnovat cyklistice, to je mnohem zásadnější. Cyklisty dneska čeká nejdelší etapa letošní edice závodu. Trasa mezi městy Dol a taky Belfort měří 205 kilometrů, tak co během nich jezdce čeká?
1: Profil jako takový není nijak extrém těžký, samozřejmě měřeno optikou profesionálních cyklistů, minimálně prvních 150 kilometrů. Celková obtížnost etap je na poměry Tour někde uprostřed stupnice náročnosti. Nicméně konec etapy už bude výzvou, posledních zhruba 55 kilometrů. Cyklisty čeká po jednom stoupání třetí a první kategorie. Nejvyšším bodem trasy je Ballon d'Alsace s nadmořskou výškou 1173 metrů. Po jeho zdolání potom čeká cyklisty takřka 30-kilometrový sjezd do cíle, do Belfortu.
0: Dosavadním lídrem závodu je muž, od kterého se to čekalo. Je to Slovinec Pogačár. Jeho náskok na prvním místě činí už více jak 3,5 minuty. Může ho něco o už třeba pátý triumf na Tour připravit?
1: Spíš to může být asi zdravotní problém, nebo nějaká kolize, nebo pád, než soupeři. Pogačar totiž přijel na Tour velmi dobře připraven a vloženě nadchnul při stoupání na legendární pyrenejský průsmyk Tourmalet. Ten zdolal v rekordním času historie Tour a právě po Tourmaletu, kde druhého Jonase Vingegaarda předčil o více jak 2,5 minuty, se oblékl do žlutého dresu lídra, který dál veze. Celkem už letos vyhrál 3 etapy, takže už jenom o jednu méně než během svého loňského triumfu.
0: Pogačar má podél trati velkou podporu ze strany fanoušků, ale současně jich je na trati čím dál víc takových, který na něj a jeho tým bučí a pískají, tak proč se to děje?
1: No, je to úděl těch, kteří jsou až příliš dobří. Něčím takovým si v nedávné minulosti prošli na Tour třeba Brit Chris Froome během minulé dekády nebo Dan Jonas Vingegaard 3-4 roky zpátky. Ve vzduchu se i vznáší podezření z nedovolených látek. Za to si ale cyklistika může sama dopingových škraloupů zažila i u těch největších hvězd v minulosti poměrně dost. Ale Pogačar zatím prochází, je čistý a i soupeři v pelotonu mluví spíš o jeho výhře v genetické loterii, skvělém tréninku a naprosto příkladné cílevědomosti.
0: Aleši, poslouchej. No tak, nepískejte tady na nás, my víme, že to děláme dobře, my to víme. No tak, no. Aleši, to je důkaz toho, že to opravdu děláme dobře. Slyšel jsi to?
1: Ale když jsi, jak se říká, když jsi dobrý, tak se neubráníš.
0: Je to tak? Pískají na nás tady. Vidím je z okna, pískají tady na nás. Hele.
1: Záleží ještě, kdo to píská. Pokud by na nás pískali naši šéfové, tak ne. Možná bude větší problém.
0: To jsou fanoušci, Aleši, to já poznám zase. Hele. Ale v tom já se nemýlím. Já vím, jak šéfové vypadají, to jsou fandové. Tak já ti moc děkuju za parádní sportovní novinky a další si dáme spolu zase po víkendu. Tak hezký víkend a měj se, papa, ahoj.
1: Budu se těšit, hezký víkend všem.
0: No tak, nechte toho, stačí. No tak.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: hudební novinky,
2: trby ze světa slavných,
3: song za odměnu
2: a dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Barman roku Štěpán Čimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Pokoj v duši vám všem, kteří ladíte páteční odpolední frekvenci na té vzkazy od Jany Kršner. Po zprávách třeba Petr Muk, Anastasia nebo R.E.M.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: I letos v létě jedeme za vámi.
14: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
13: Radio Kempy Frekvence 1.
14: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
15: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
16: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
17: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak ještě jednou hezké odpoledne zprávy má Ondra Albrecht.
18: Já přeju hezké odpoledne. Poslanci stanou by chtěli více motivovat mladé lidi ke spoření na důchod. V pakistánském pohoří Krákorám zemřel český horolezec a zdržíte se stále v koloně na dálnici D1. Opoziční hnutí STAN chce motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, a to vyšší státní podporou v prvním roce. Zaměstnavatel by také musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Novela poslankyně STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové by také například umožnila přesouvat část peněz mezi doplňkovým penzijním spořením a dlouhodobým investičním produktem. Cílem změn je podle ní zvýšení výhodnosti spoření na důchod. V pondělí začnou silničáři opravovat silnici 1/13 v Teplicích mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce. Podrobnosti řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
19: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
18: Dopravu na silnici číslo 13 budou řídit pracovníci stavby nebo semafory. Některé větve křižovatek budou během jednotlivých etap dočasně zavřené. V pákistánském pohoří Krákorám ve čtvrtek zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s 2 členy české expedice se pokoušel o prvovýstup na horu Mašerbrum. Frekvence 1 to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
20: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Naše diplomaté na velvyslanectví v Islamabadu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří.
18: Okolnosti neštěstí nejsou známy. Tento týden jde podle dostupných informací o třetího Čecha, který zemřel v horách v zahraničí. Předchozí dva zemřeli v noci na středu při výstupu na Mont Blanc. O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1. V té se může před blížící se letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Jehož náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních tří závodů stenčil z 68 na 25 bodů. Zapojit se do boje o čelo chtějí také piloti Ferrari Lewis Hamilton a vítěz posledního závodu v Británii Charles Leclerc.
15: Frekvence 1. Počasí.
18: Dnes budou teploty až do 32 stupňů Celsia, na jeho východě Moravy až do 34 stupňů Celsia. Postupně čekáme přeháňky nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se ale bouřky a přeháňky vyskytnou na většině území České republiky.
15: Frekvence 1. Doprava.
18: Při vjezdu z Prahy po dálnici D1 se zdržíte v tradičním místě mezi 9. až 25. kilometrem. Je tam kolona zhruba na nějakých 15 minut. Každopádně za 18. a 5. kilometrem se už jede o něco volněji. Zdržíte se ještě stále i na Pražském okruhu za sjezdem z D5. Ve směru k D1 je to na 10 minut a delší kolona přetrvává také před Brnem na D1. Začíná už na 176. kilometru a ve směru dál na Vyškov budete popojíždět v koloně až po 210. kilometr, více než půl hodiny. V opačném směru od Vyškova se potom zastavíte v koloně na 213. kilometru asi na 15 minut na Brno. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Robin Sobek.
0: Tak je mi teda ctí. Hezké páteční odpoledne. Léto s námi pokračuje a pokračovat bude také ve středu 22. července, kdy se na vás celý tým, nebo řekněme minimálně polovina týmu Frekvence nebude těšit v kempu Stříbrný rybník, kde bude další rádiokemp. Tak taky o tom si něco povíme v této hodině a taky si uděláme malou pozvánku na, když je ten konečně pátek, na dnešní večerní pokec s Ondrou Kubalou. Kdo dneska přijde, o čem bude řeč, to všechno si řekneme už za pár minut. Do té doby Ariem, Anastasia nebo Petr Muk.
16: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky R.E.M. Everybody Hurts, minutu po čtvrt na dvě odpoledne, léto, drinky, co se naučit nějaký dobrý koktejl? Přemýšleli jste nad tím, když jsou ty prázdniny a je to léto? Protože náš kolega Ondřej Kubala pozval na dnešní večer do pátečního pokecu barmana Štěpána Šimánka. A to není vlastně jen tak nějaký barman, je to specialista na barmanské show a taky mistr republiky a vícemistr Evropy v barmanských dovednostech. Takže to není málo. A to taky znamená, že dneska večer tady na Frekvenci 1 s Ondrou budou probírat, jak mezi sebou třeba barmani soutěží, jak se chystá taková správná barmanská show plná triků a efektů. A hlavně vás, pánové, naučí pár nových drinků na to letošní léto. Tak si myslím, že dnešní večerní pokec s Ondrou bude i tak trošku poučný. Takže poslouchejte mezi 21. a 22. Klidně se zapojíte do toho rozhovoru a budete mít na to cirka 60 minut, abyste si popovídali. U nás Aerosmith, Axwell, taky Eva Farná, no a v půl aktuální doprava.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
5: Tušíte, který

0: ze stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Aerosmith, to nejlepší z muziky, máme půl druhého odpoledne před námi, Enya, Justin Timberlake, taky Luis Capaldi. My se aktuálně podíváme na to, jak to v pátek odpoledne vypadá na cestách a budeme zvát taky na další Radio Camp Frekvence 1, který nás čeká už 22. července, a to v kempu Stříbrný rybník.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Nesouvislá kolona kamionu je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 69. po stý 96. kilometr. 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině, na vině dopravní omezení. Práce na silnici způsobily 15-minutové zdržení také na D1 před Lipníkem nad Bečvou od Ostravy. Popojíždět budete mezi 300. a 297. kilometrem. A kamion havaroval do příkopu na stém 10. kilometru dálnice D11 na Hradec Králové. Okolo projedete pouze levým jízdním pruhem, kolona se netvoří, jeďte tady opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Rádiokempy Frekvence 1.
1: Přátelé a kamarádi, další Rádiokemp Frekvence 1 nás čeká už ve středu 22. července, a to v kempu Stříbrný rybník, takže se přijďte podívat, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. S tím, že o 2 odpoledne se na vás bude těšit Jana Knížková a Vojta Effler. Oni dva vás budou provázet celým odpolednem. Také s tím, že od 19. bude hrát Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Ano, tenhle ten krásný koncert vás čeká mezi 19. a 20. Stejně tak, jako vás čekají soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táboráček, špekáčky, no taky závěrečná afterparty, kelímky štěstí a tedy. Hlavním partnerem, připomínám, je Košík.cz. Pokud vám dochází poctivě vyuzené špekáčky, třeba děti už snědly i všechnu zmrzku a ovoce a potřebujete dobroty na výlet, nebo jste zapomněli zásoby na grilovačku, tak nepropadejte panice. Košík.cz to za vás jednoduše vyřeší a doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete. To znamená domů, na chatu, nebo třeba přímo na vaší dovču. Takže vyzkoušejte letní pohodičku a velkovýhodné nákupy z Košík.cz. Ano, a touhletou informací bych se pro dnešek rozloučil. Mějte se, smějte se, jak já rád říkám, užijte si zbytek pátečního odpoledne stejně tak jako celý víkend, ať už bude třeba fotbalový, nebo bude pohodový. To záleží, jestli budete koukat ještě na mistrovství světa, ale na druhou stranu, pokud jste doteď sledovali, tak si přece nenecháte ujít finálový zápas v neděli večer. Argentina a Španělsko, myslím, že to bude velká bitva. Takže ať vyhraje ten lepší, po víkendu budeme zase chytřejší. No a vy se užijte, jak se sluší a patří, ať už opravdu děláte, co děláte, ať máte plány jakékoliv. A já se budu těšit zase na startu toho nového pracovního týdne. To znamená po víkendu v pondělí v 10 zde na značkách. A to za mikrofonem Frekvence 1. Tak pa, pa.
0: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: zprávy už za chvilku.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
0: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
0: Je to trapný, no.
3: Jsem mu říkal, vydrž
0: tak
3: to.
0: Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je tu s nimi Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
13: Hezké odpoledne. Do Česka míří studená fronta, přijdou další silné bouřky. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Do Česka míří studená fronta. Během dneška nás opět čekají silné bouřky s přívalovými srážkami a silným větrem. Podle meteorologů mají udržet ve dvou vlnách. Nejdříve hlavně na východě našeho území, potom v Čechách. Podrobnosti řekla za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
14: Dnes odpoledne a večer také očekáváme lokálně silné bouřky s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, intenzivními krátkodobými srážkami s úhrnem kolem 40 mm a kroupeme většinou do 2 cm. Bouřky by se měly tvořit zejména ve dvou hlavních vlnách, odpoledne ve východní polovině území a večer v Čechách. Mimo to mohou vznikat hlavně v závětří Šumavy ojedinělé izolované bouřky, které ale zasáhnou menší území.
13: Výstraha před bouřkami platí od dnešní 13. hodiny až do půlnoci. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku, řekl to první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
15: Chtěli jsme, aby nám doplnil informace nad rámec toho, co poskytl novinám. V tomto směru jsme se jako vedení nic navíc nedozvěděli a za sebe já se přiznám, že mě překvapilo, že to Filip Dvořák neudělal sám.
13: Dvořák podle Seznam zpráv po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově mlýně, diamanty nebo jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou dnes představila Evropská komise. Fotbalisty zbrojovky Brno posílil malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce přestoupil z portugalského prvoligového týmu a podepsal víceletou smlouvu. Nováček české nejvyšší soutěže na klubovém webu také představil další posilu. Z Českých Budějovic přišel ofenzivní záložník Antonín Vaníček.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
13: Jak už bylo řečeno, tak dnes čekáme, že opět přijdou bouřky, především odpoledne a k večeru se přehánky a bouřky místy i silné vyskytnou na většině území České republiky. Do té doby bude místy až 34 stupňů Celsia, a to na jihovýchodě Moravy, ve zbytku 28 až 32. Zítra potom očekáváme, že teploty budou přes den maximálně kolem 26 a místy i zaprší.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
13: Doprava stále vázne u Brna, kolona se ale mírně zmenšila, začíná na 174. kilometru ve směru od Prahy a po pojíždění budete až za Brno ve směru na Vyškov na 210. kilometr, necháte tam zhruba půl hodinu. V opačném směru se pak zdržíte 25 až 30 minut od 218. až po 206. kilometr. Na čtvrt hodiny je stále zdržení při vjezdu z Prahy na Brno mezi 9. a 25. kilometrem, no a stále se ještě zdržíte také na Pražském okruhu za sjezdem z D5 a na posledních 5 kilometrech D5 kolem 20 minut. Tak pevné nervy, šťastnou cestu a teďka už vám společnost bude opět dělat Jani s Vojtou.
0: Další prázdninový pátek je tady, my vás zdravíme krátce po 14. hodině.
16: Všem Martinám všechno nejlepší, ke jmeninám.
0: Martiny hodně, my tady máme taky spoustu
16: Martin. Nejvyšší šéfová se jmenuje Martina.
0: Jo, vlastně, no. To mě mohlo napadnout.
16: Všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší, víš, jak se tomu říká, tomu se říká brownouse. No, nejenom, že mají Martiny svátek, tak dneska je, prosím tě, národní den tetování.
16: Národní den tetování.
0: Tak my si, prosím tě, Martinu, všichni necháme na čelo vytetovat Martina.
16: Martina je náš táta.
0: Hloubši všít nemůžem.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek 17. července. Ty jsi zmiňovala před malou chvílí Mezinárodní den tetování.
1: Ano, máš nějaký nový?
0: Nemám žádný nový, ale...
1: Delfínka.
0: Nechtěl jsem kotvu a nápis Lola Rostok, ale protože jsem si to rozmyslel.
1: Kolik ti bylo? Asi 2 roky zpátky.
0: Ne, bylo asi 44. Ne, ale dneska je krom...
1: Tak počkej, takže nemáš tetování.
0: Mám tetování na předloktí, takhle.
1: Ty máš vlastně, to je nějaký drát, ne?
0: Ne, to je štírák, to je souhvězdí štírák.
1: Jo, to je souhvězdí. A jak jsi k tomu přišel, že budeš mít tohle tetování?
0: No, protože štír jako... Budeme teď trošku astrologičtí, jo? Já mám ascendent ve štíru.
1: Jo, ty nejsi štír.
0: Já jsem kozorok.
1: Ty jsi kozorok vlastně.
0: Ale mám ascendent ve štíru a jedna chytrá dáma, astroložka, téměř numerologka, bůh více všechno.
1: To nebyla Honcová, Honcová, pardon.
0: To je taky věštkyně.
1: To
0: je kartářka.
1: Není Dáša jako Dáša. No.
0: Ale jedna taková dáma, když mi dělala horoskop, který mi jednou maminka zaplatila k narozeninám, jako opravdu takový ten velký s tím grafem, že jo?
1: Jo.
0: A ona mi tam řekla, že ten ascendent toho štíra pro mě od nějakých 30 let bude daleko zásadnější, jako pro moje chování a pro to, jak se bude ten můj život
1: vyvíjet. Ale to ti podle mě neřekla žádnou novinu, protože to je jako obecně daná věc, že ten ascendent má převahu nad tím...
0: Já jsem vždycky myslel, že to hlavní, to sluneční znamení, jako je to, co určuje charakter toho člověka a že ten ascendent to tak jako lehce vychyluje.
1: No a já jsem slyšela, že ten ascendent má jako větší sílu než to klasický znamení.
0: Jo,
1: to je jedno, tak jako prostě no, máš to tam.
0: Doma mi říkají štíráku štírácký hnusnej, jo, jako občas.
1: To by jako kozorohovi.
0: No, přesně. Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Tak odpoledne posloucháte Radio Frekvence 1. Tetování je dnes vlastně téma číslo 1, protože je dnes Národní den tetování. Tak když už se teda chcete potetovat, dneska by to vlastně bylo jako časově nejvhodnější.
1: No já nevím, jestli jako v létě je dobré se nechat tetovat.
0: Vlastně ty jenom, nesmíš na sluníčko.
1: No a hlavně se ty teploty, to hojení úplně jako nepodporujou. Je dobrý jako třeba podzim, zima, brzký jaro.
0: Já bych to vůbec nedoporučovala, prostě to nedělejte. Jako všimáš si, kolik lidí kolem je spotetovaných?
1: No tak jako víš co, jako pod nánosem tetování kolikrát poznáš i Petra Wagnera, našeho kolegu, že jo?
0: Mně se to prostě ti nějak nelíbí. Mně prostě přijdou ty holky, ty kluci takový vulgární.
1: Jako když mají tetování, jo?
0: No nějak. A hlavně říká se, a myslím, že to je pravda, že dáš si jedno a neumíš přestat.
1: Jsou takový lidi.
0: Láká tě další a další.
1: Zmiňoval jsem Petra Wagnera, já jsem se s ním o tom nejednou bavil. Když jsme spolu hráli divadlo, tak to, co je vidět na povrchu jako normálně, když ho potkáš, to je zlomek toho, co on má jakoby po těle. Jo. Jako
0: že on byl vedle tebe nahej.
1: No tak jako v divadelní šatně se tu a tam převlékáš. Jako
0: tak se nemusíš dívat. jako.
1: Tak když vedle tebe je prostě jako mužský trup plnej v obličeju, tak si říkáš, ty vole, co to je? No nic, tak prostě jako jsou lidi, kteří jsou na tom závislí, na tetování.
0: Jo, věřím,
1: a
0: že jo.
1: Pak jsou lidi, kteří se nechávají dělat takový jako umělecký tetování. Jsou takový tatéři a ty dělají třeba barevný tetování, jako hodně abstraktní. A k těm přijdeš a jako tam se musíš svlíknout.
0: No.
1: Oni si tě prohlídnou a navrhnou ti, co podle nich je pro to tvoje tělo ideální.
0: Já nevím. Takže prostě úplně cizí člověk rozhodne o tom, čím ti sprzní tělo. Jo?
1: No, tak ty to musíš odsouhlasit. Samozřejmě. To není o tom, že tě připoutají a jedu.
0: Když už jste tady.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: V Planeo odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: před námi a po půlových zprávách Pravda či blábol.
1: Ano, příběh, který se buď stal nebo nestal, můžete se už teď na něj těšit.
2: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 57 haléřů. Litr nafty potom budou čerpací stanice moci prodávat nejvíc za 42,13, což je téměř o korunu víc než dnes. V Národním parku Šumava hoří les na ploše 50x50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se ale dál nešíří, jak napsali na síti X. Polský konzervativní prezident vetoval zákon o partnerství, který rozšiřuje práva osob žijících ve svazcích stejného pohlaví. Prezident uvedl, že vždy zdůrazňoval, že nepodpoří nic, co by bylo pseudomanželstvím.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále je kolona za Prahou ve směru na Brno, a to na 15. až 25. kilometru. Zdrží je tam zhruba na čtvrt hodiny. Kolona je taky na D5 a potom na Pražském okruhu směrem k D1. Tam necháte zhruba 20 minut. No a u Brna samotného se zdržíte zhruba půl hodiny při cestě z Prahy dál na Moravu, na Vyškov. Kolona začíná už na 168. kilometru, končí na 210. V opačném směru je potom mezi 201. a s tím 96. a taky na 213. kilometru zbrzdíte ve směru od Vyškova na 10 minut.
1: Na frekvenci 1 pro vás budeme mít za chviličku příběh. Bude to příběh o ovoci a vlastně ne, tyjo, možná spíš o zelenině. Co je rajče?
0: Rajče
1: je ovoce.
0: Rajče je zelenina.
1: Ne, rajče je ovoce.
0: Meloun je zelenina.
1: Pozor, počkej, tady poptám internet.
0: Rajské jablko.
1: Co je rajské jablko? Ovoce či zelenina?
0: Tak schválně,
1: přesýpací hodiny, jedem, rajče, tedy rajské jablko. Je z botanického hlediska ovoce. V kuchyni se ale používá jako zelenina.
0: No vidíte, a meloun není ovoce, ale zelenina.
1: No, takže takhle to opačně, prostě rajče je ovoce.
0: Jo.
1: A to je pravda.
0: No tak je to jablíčko, prostě rajské jablíčko je ovoce.
1: Tak právě rajče bude hrát hlavní roli v příběhu, který pro vás máme.

0: Posloucháte páteční odpoledne na Frekvenci 1, čas na pravdu nebo na blábol.
1: Tento příběh je velice zajímavý. Je to o muži, který se dostal do finanční tíživé situace. Měl dluhy a hrozilo mu, že přijde o svůj dům.
0: To je pěkná příhoda.
1: On ve volném čase několik let se sám, asi prostě koníček, snažil křížit různé druhy rajčat. Až, představte si, vyšlechtil obří, mimořádně chutné plody, vážící dokonce i několik kilogramů. Sazenice prodával po jednom dolaru, což tehdy, tedy v době, kdy on žil, byly velký peníze, a lidi si je kupovali po tisících. Za několik let si prodejem jediné odrůdy rajčat vydělal tolik, že splatil celou tu hypotéku na svůj dům, zbavil se těch dluhů, což bylo astronomických 6 tisíc dolarů. A na počest této neuvěřitelné události dostala odrůda toho rajčata jméno právě po něm. A teď to je všechno.
0: Mně to přijde jako celkem uvěřitelná věc.
1: Věříš prostě, tomu, jo?
0: Jakože prostě tak nějak znouze začal křížit.
1: Ne, no, ale
0: já si myslím, že je to pravda.
2: Jana a Vojta na Frekvenci 1.
1: 30. léta minulého století, západní Virginie, a ten člověk byl automechanik a jmenoval se Marshall Clétis Biles. Aha. Říkali mu Radiátor Charlie.
0: Radiátor Charlie.
1: Tak se to stalo. Jo. Tenhle člověk si normálně vyšlechtil rajče a prodejem sazenic tohohle rajčete si vydělal na dluhy. To je pecka, ne? Automechanik
0: a rajčata. To je úplně skvělý, no.
1: To je prostě jako kdyby, já nevím, švadlena pěstovala banány.

0: Frekvence 1 a Coca-Cola i dnes vyrazila za vámi.
1: My celý tento týden společně s kolegou Tomášem Fílou vlastně děláme radost. On za vámi vyráží s naloženým autem výher. Kdo ho odchytí jako první, tak ten vyhraje.
0: A vyhraje nezbytnou letní výbavu, což je třeba plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky třeba voucher, a to do restaurace Foodmark za 500 korun.
0: No a když Coca-Cola, tak pořádná zásoba nápojů Coca-Cola.
1: Tome, kde jsme tě dnes měli a kde tě máme? Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravím z Havířova, kam jsem dnes opět dorazil za našimi posluchači a dnešního vítěze už mám tady u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Eva.
2: Evičko, my vás zdravíme, vy se usmíváte, máte radost?
3: No velikou, strašně velikou, jsem strašně ráda.
2: No, my jsme také rádi, ale teď co jste vyhrála? Vy jste získala 500 korunový voucher do restaurace sítí Foodmarks, sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a také plato nápojů Coca-Cola. Chtěla byste to?
3: No jasně, kvůli toho jsem tu ráno šla a jsem strašně ráda, že se mi to povedlo, že jsem byla mezi prvníma.
2: No a vy jste byla ta úplně první, takže Evičko, tady to máte.
3: Děkuji moc, Frekvence 1 je super rádio, poslouchám vás každý den, hurá!
2: No slyšeli jste to sami, dnes spousty radosti jsme přivezli do Havířova a my vám s Evičkou přejeme krásný zbytek dnešního dne, tak se mějte krásně a ahoj!
3: Ahoj a super rádio jste, poslouchám vás každý den, Frekvenci 1.
1: Tohle byla poslední možnost potkat Tomáše Fílu s autem plných výher. Děkujeme, že jste soutěžili s Frekvencí 1 a Coca-Cola, jinak mistrovství světa ve fotbale běží ještě tento víkend. Fotbalovou atmosféru si můžete užít v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks. Právě tam můžete sledovat poslední zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
0: Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

0: tip pro vás.
1: Léto na televizi Seznam bude i tento víkend patřit dobrodružství. V pátek znovu zazáří Bud Spencer a Terence Hill, kteří vyrážejí za dobrodružstvím ve filmu Pomsta černého korzára. Hlavní hrdinové v rolích pirátů bojují nejen o poklad ze španělské lodi, ale i o manželku místního krále. Nechybí námořní bitky ani typický humor a pěstní souboje. Začátek je ve 20 hodin a 10 minut. Pokud patříte mezi noční filmové sovy, rozhodně si nenechte na televizi Seznam po 22. hodině ujít akční krimi Podraz. Trojce zlodějů úspěšně uskuteční krádež diamantů. Krátce po akci však jeden z nich zradí své společníky a s celým lupem beze stopy zmizí. Herecky zazáří Bruce Willis a 50 Cent. V sobotu pokračuje na televizi Seznam od 20.10 už třetí řada kriminálního seriálu Labyrint. Vyšetřovatelé se znovu pouštějí do komplikovaných případů. Temná atmosféra, nečekané zvraty i silné herecké obsazení s Jiřím Lenkmajerem, Lenkou Vlasákovou nebo Miroslavem Donutilem dělají z Labyrintu jednu z nejlepších českých detektivek posledních let. Nedělní večer pak nabídne televize Seznam od 20.10 klasickou britskou detektivku Sherlock Holmes, Pes Baskervillský. Prokletému rodu Baskervillů hrozí vražda dalšího z rodiny, mladého syra Baskervilla. Holmes, k údivu Mortimera, který přijde žádat o pomoc při vyšetřování, vysílá na blata jen doktora Watsona. Podezřelých je mnoho. Manžele Barrymorovi, správce a hospodyně, nebo záhadný muž s lucernou, žijící na ponurých vřesovištích, ve kterých se náramně dobře vyzná i záhadný přírodovědec a entomolog Jack Stapleton. Za sbírání motýlů ale ukrývá mnohem temnější tajemství. Pomsta černého korzára, Podraz s Brucem Willisem, záhadný labyrint a příběh ohnivého psa Baskervillského. To je váš víkend na televizi.

0: 15. hodina před námi i po 15. pro vás máme muziku, na kterou se samozřejmě můžete těšit už teď. Cože to bude?
1: Jim and Spoon na Polka. Taky bude Anna Kala. A nebo Eros Ramazzotti. A za chvilku zprávy.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Škody po bouřce na Břeclavsku se budou počítat v desítkách milionů korun. Letošními mistry světa ve fotbale podle bookmakerů budou zřejmě Španělé. A zdržíte se stále v koloně na dálnici D1 u Brna. Bouře ve středu s krupovitím zasáhla největší vinařskou obec v Česku, Velké Bílovice na Břeclavsku. Vinohrady tam mají zejména malá rodinná vinařství zaměřená na přívlastková vína. I proto se tam škody po bouři budou počítat v desítkách milionů korun. Frekvenci 1 to řekl prezident svazu vinařů Martin Chlad.
9: Samozřejmě počítáme ten únik nebo tu ztrátu na tom hospodářském výsledku. To znamená, nejde jenom o tu čistou škodu na toho materiálu, ale tím koncovým produktem pro toho vinaře je lahev vína, kterou on v tuhle tu chvíli nebude mít a neutrží za ní. A už v tuhle chvíli jsme schopni říct, že ty škody se pohybují v řádu desítek milionů korun.
8: Supercela prošla přes Němčičky, Velké Pavlovice, Velké Bílovice, až k Prušánkám a Moravské Nové Vsi. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak dnes napsal iDnes.cz, za 10 let sice zdražili i 4x. I tak ale rychle mizí z nabídek.
10: Aktuálně trvá prodej rekreační nemovitosti 81 dní. Nabídek oproti roku 2016 je přitom méně. A právě omezený výběr a velká poptávka šponují ceny nahoru. V celém Česku vzrostla v červnu průměrná prodejní cena chat a chalup na víc než 45,5 tisíce korun za metr podlahové plochy. To je skoro o 274% víc než před 10 lety. Nejvíc zdražily chaty za poslední dekádu na Pardubicku. Druhý je Královéhradecký kraj a třetí Jihočeský. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Evropská komise Česku vytýká, že v zemi zatím nebyla obnovena a dokončena revize pravidel o střetu zájmů. Hlavně pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu. V části týkající se stavu médií uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. V oblasti reform týkajících se transparentnosti vlastnictví médií také nebyly podle unijní exekutivy podniknuty žádné další kroky. Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností podle sázkových kanceláří získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Dnes večer potom čekáme, že přijdou přehánky a také bouřky na většině území České republiky. Místy můžou být i velmi silné. Zítra potom čekáme teploty kolem 20 až 27 stupňů Celsia. Na jihovýchodě Moravy můžou skočit opět až na 30. Zítra bude převážně oblačno, během dne se místy objeví přehánky nebo také bouřky, hlavně na horách budou silnější.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Za Prahou se zdržíte v koloně ve směru na Brno, a to mezi 19. až 25. kilometrem. Kolona začíná už ale na 13. kilometru, kde houstne provoz. Zdržíte se taky u Brna na dálnici D1, a to na víc než půl hodiny. Kolona začíná už na 178. kilometru a vleče se až po 210. kilometr. V opačném směru je kolona taky, a to od 213. až po 196. kilometr. Je to zhruba na 15 až 20 minut. Tak pevné nervy, pokračuje Jana a Vojta.
0: Posloucháte Frekvenci 1, je po 15. hodině, pátek 17. července. My jsme tady hodně mluvili o tetování v minulé hodině.
1: Protože dneska je národní den tetování.
0: No a dneska je také mezinárodní den emoji.
1: Jo, emotikonu.
0: Smajlíků.
1: Používáš
0: no.
1: to?
0: No velmi, velmi.
1: A jaký máš nejoblíbenější?
0: Můj nejoblíbenější?
1: Ten blicí.
0: V opice s těma packama
1: fakt?
0: Na očích.
1: Jo, já používám takový ten vysmátej smajlík, jak má tu hlavu nakřivo a takhle se mu jako derou ty slzy z očí.
0: Jo, protože je to dvojsečný, že jo?
1: No, ale on je veselý, on je jako pozitivní, to je pozitivní ten. A pak je přece, se vysvětlovalo strašně dlouho, co znamená ty ruce spojený.
0: No, a to,
1: jak si vlastně všichni lidi mysleli.
0: To mělo být high five, ne?
1: No,
0: a místo, že to se to používá
1: jako modlíme se.
0: Jako modlíme se, anebo děkuju. Se to taky používá.
1: Jo, jako ale díky. Jako záměr byl jiný, že jo, když dělali tyhle emotikony.
0: Jasně.
1: A hrozně to rozšířili, když se podíváš do výběru těch emotikonů.
0: No.
1: Ty jo, teď úplně.
0: Ne, ale tam třeba jeden emotikon máš v 8 variantách a
1: no,
0: ještě
1: jasně.
0: si musíš vybrat. A pozor, dost často dochází k záměnám, protože ty chytrý telefony mají takovou tu kolonku nejčastěji používaný emotikony.
1: Aha,
0: že jo.
1: Jasně.
0: A teď ti někdo napíše nějakou smutnou zprávu a ty mu odepíšeš, mě to hrozně mrzí. A zatím je ten rozchytanej smajlík, jak mu takhle stříkají ty slzy.
7: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Frekvence 1 proplácí účtenky. Komu voláme právě teď?
1: Dneska voláme Editě.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Tak. Edita je z Trutnova.
0: Trutnov.
1: Trutnov.
0: Tady se nám to... Pozor, tady mám nějakou technickou chybičku. Se nám tam bloudila. Už to bude dobrý. Ono to bylo totiž mimo pultíček.
1: Jo, takhle.
0: Tak Edito, vemte nám to, jsou v tom peníze.
1: A je tam docela dost peněz.
0: Jo.
4: Prosím, Hofmanová.
0: Dobrý den, Edito, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jistě, skvělý.
0: My máme radost, my máme radost.
1: Ani nevíte,
4: jakou. Já mám taky radost.
0: No a jak velkou částkou vám budem dělat radost, víte? A za co se utrácela, si vzpomenete?
4: Je to 1440 a je to angličtina Scalan Method.
0: No.
1: Vy to máte ale hezky takhle připravený.
0: Teda. Počkejte, takže jste si předplatila nějakou angličtinu, jo?
4: Ne, jako to se platí zpětně, jako kolik za čtvrt roku odchodím těch týdnů, tak se to jakoby platí zpětně.
0: Teda, vy jste
1: a prosím vás, ta Kalan metoda, to je jaká metoda?
4: To je metoda, že se vůbec nepoužívají jakoby žádný pracovní sešity, jenom se mluví, máme teda jakoby knihu, ze které si jakoby čteme a opakujeme, ale jenom mluvíme.
1: A ona je to nejlepší, co si budem povídat.
4: Ano, přesně tak.
0: A musíte někam fyzicky docházet, anebo je to všechno online?
4: Ne, chodím normálně do učebny, máme paní lektorku Blanku, která je úplně úžasná, takže sešli jsme se tam, je to partička pouze 7 lidí, takže ve stejném plus mínus věku, takže super. Úžasné, báječné.
0: To vy jste super, že jste se do toho to takhle dala, teda. No gratulujeme.
4: No já mám dceru v Anglii, takže jo, ona tak se mě tam dala a tak já trošičku alespoň...
1: A už vám nerozumí to.
0: Abyste porozuměla rodině, to chápem. Úplně chápem, moc tak. Gratulujeme, protože peníze Frekvence 1 pošle zpátky. A vám držíme pěsti, aby vám to šlo. To šprechtí.
4: Ježiš, jste hrozně milý. A děkuji moc.
1: Mějte se krásně.
0: Ať se
1: naslyšenou.

0: Na Frekvenci 1 si i při pátku budeme tak jako nějak hezky povídat.
1: Já jsem narazila na článek, který mi připomněl jednu věc, kterou podle mě všichni vy jste měli, nebo možná do dneška ještě máte doma. No. A tahle věc má strašně široký využití.
0: No.
1: Tady se dokonce píše na webu dumzahrada.cz legenda za pár korun, která se hodí doma i na cestách, ochlazuje, ulevuje od bolesti, uklízí, pere, čistí a voní.
0: Manželka.
1: Ano. Já jsem manželka s vějířem. Ale prosím vás, je to Alpa.
0: Francovka.
1: Máte doma francovku?
0: Vůně francovky, to je moje dětství. Prostě babička si mazala francovkou křečový žíly.
1: No.
0: A tygří mastí se ještě mazala. A tyhle dvě, někdo by řekl tyhle dva zápachy, ale pro mě jsou to dvě vůně mýho dětství.
1: Jak ti to tam naskočí, že?
0: No, no.
1: My jsme tu Alpu měli a mývali, podle mě dokonce si myslím, že to jako nějakým takovým tom, jak se tomu říká.
0: Jako krém se to prodává taky, podle mě.
1: Fakt?
0: No,
1: Alpa?
0: Ale byly to takový ty bílý lahve. A vím, že byla modrá a zelená.
1: My to máme mezi lékama.
0: No.
1: My to máme v té lékárničce. No. Fakt se to používá třeba na bolest a pomáhalo to skvěle.
0: No.
1: A pak si jednou pamatuju, to byla moje spolužečka Lucka Bezoušková, ona se teď už tak nemenuje. Tak tu zdravím. Každopádně jsme první den naší školy na střední vypili čůčo s Alpou.
0: Aha.
1: A jí to strašně chutnalo a nedopadla dobře. Čůčo s Alpou není úplně dobrý, no.
0: Jakože že se člověk tak jako rychle naučí.
1: No, my jsme totiž neměli moc peněz a to byla vlastně jako nejlevnější varianta, jak se dostat do dobrý nálady první den školy. Tak jsme si prostě koupili čůčo a Alpu a... Asi si dokážete.
0: A ta poznámka je. Po velké přestávce chlastá francouzka.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Půlové zprávy před námi na Frekvenci 1 a samozřejmě víkend před námi, to znamená počasí, jaké bude.
1: To je hrozně důležitý před každým víkendem a je vlastně úplně jedno, jestli jsou prázdniny nebo nejsou, protože jsou tací, co chodí i do práce.
0: No jistě.

0: A jako třeba my. Takže my se na zoubek počasí podíváme už za chvilku.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš pokládá návrh změny emisních povolenek pro průmysl ETS 1, jak ji dnes představila Evropská komise, za úspěch své vlády. Není sice ideální, ale hodně podle něj reflektuje obrovské půlroční úsilí Česka. Velmi špatná kvalita vody a značné množství senice v novomlýnských nádržích a s tím související ekologické problémy jsou důvodem, proč se opět ozývají hlasy některých odborníků. Ti chtějí, že problém je potřeba vyřešit vypuštěním přinejmenším dolní nádrže. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří obchodovali s drogami. Našli u nich téměř 10 kilo drog, včetně heroinu a kokainu, a také více než milion korun.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Kolona u Brna se nějak nezmenšila, vyjedete do ní od Prahy už na 174. kilometru, vyjedete až na 210. kilometru, aktuálně je zdržení na více než půl hodiny. Na 20 minut je stále potom kolona za Prahou ve směru na Brno, na 13. až 25. kilometru, na 15 až 20 minut je potom kolona na dálnici D10 u Mladé Boleslavy mezi 38. a 44. kilometrem. Tak pevné nervy.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová a přináším předpověď počasí na víkend. Připravte si deštníky a také delší rukáv, a to zejména v Čechách, protože očekáváme ochlazování a nejvyšší odpolední teploty se budou v Čechách pohybovat do 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě tu teploměru vystoupá na hodnoty kolem 27 stupňů. A během soboty i neděle očekáváme místy déšť, přehánky a ojediněle také bouřky.
6: Na Frekvenci 1 zprávy, které máme za sebou, samozřejmě no, další máme před sebou.
7: A potom zprávy, které nám píšete vy, jak jsme se bavili o té Alpě, o té Francouzce před malou chvíli. Tak tady píše Milan, ahoj Janě a Vojto, u nás to bylo taky spíš napití než namazání. Děda si kapal na cukr.
6: Jo, počkej, to se dělalo.
7: To se dělávalo, no.
6: To se totiž podle mě dělalo jako z nějakých preventivních důvodů, ne? Aby no, se zbalil, bavil bacilů.
7: Alkohol vždy z preventivních důvodů.
6: No, alkohol.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, dneska je pátek, zítra je sobota, bude samozřejmě česká hitparáda, kterou máte ve svých rukou vy.
1: Ano, a abyste ji mohli mít jako zodpovědně ve svých rukou, tak je dobré, abyste si ji poslechli. Je úplně jedno, jestli třeba u ohřívání lunchmeatu na plynovém vařiči v kempu.
0: Jo, takhle.
1: Ne, já si to prostě představuju, jak aha, prostě jsou ty lidi v tom kempu, mají ten karavánek, aha, jo, s takovou tou stanovou střížkou vepředu. Tam jsou ty rozkládací stolky a židle, že jo. Teď tam syčí ta propanbutanová láhev, ten lunchmeat voní všude.
0: Do toho tam,
1: že?
0: V těch amplionech, v celém tom kempu hraje ta frekvence, že?
1: Samozřejmě.
0: To bylo úplně ideální.
1: Ano, a ty lidé tam tak jako sedí, jedí ten chleba, co už vůbec nechutná jako chleba.
0: A slyší, hitpa, ráda. To až zítra.
1: No jasně. Tak co zítra v české hitparádě mimo jiné uslyšíte?
0: 10 songů, 2 novinky, 2 vypadnuvší, ty už neuslyšíte, budeme se loučit. A my bychom vás k té hitparádě chtěli pozvat v rámci jedné písničky jednoho interpreta, který to v té české hitparádě zkouší.
1: Ano, hitparádu totiž v dobrém slova smyslu okupuje Martyho Banda, což je kapela, která vznikla v roce 2019 v Kutné Hoře. Na svém kontě už má kolem 200 koncertů na festivalech i v klubech. A kdybyste se ptali, co hrají, tak hrají pop, rock a folk tak nějak dohromady.
0: Možná jste je viděli, když jste byli na Rybičkách, protože oni Rybičkám předskakovali taky dokonce třeba kapela Jelen nebo Činasky.
1: Mm-hmm. No a píseň se jmenuje Druhý rande a je to taková lehce ironická písnička o vztazích, očekáváních a nekonečném hledání té pravé.
0: Je inspirovaná skutečnou událostí, jak jinak, že jo, hlavní hrdina se snaží zvládnout druhé rande, ale postupně zjišťuje, že láska může být pořádná komplikace a životní chaos.
1: Takže moudro na prostoru 3 minut právě teď.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Hlasujte na www.frekvence1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, hezké páteční odpoledne přejeme.
1: Představte si, že vám zavřou školku. Když máte doma malé děti, tak je to docela komplikace, že jo?
0: Ale v létě školky taky mají prázdniny přece.
1: Některý potom v některých obcích a městech nabízejí třeba jednu, kam dochází několik dětí, ale tady to došlo mnohem dál a mně to vlastně přijde jako super nápad. Ve Vlčňově nabídnou rodičům školku na dálku.
0: Jakože online školku.
1: Si jako představte, že necháte ty špunty malý doma. Zapnete jim tu televizi nebo ten počítač a oni budou mít prostě učitele jako na té webové kameře. Ne, já to samozřejmě trošku zlehčuju, ono je to trošku složitější, nebo ono to vlastně není vůbec složitý. No. Je to totiž jako ročník pro předškoláky a oni jim nabídnou nějaký program, v rámci toho programu se budou moct vzdělávat.
0: Což o prázdninách všichni samozřejmě chtějí.
1: No, tak jako víš to, že se prostě zabaví ty děti a nebudou mít prostě čas dělat ptákoviny a obracet barák vzhůru nohama, že jo?
0: Ale jako ono to vlastně funguje na principu, pokud to dobře chápu, příměstských táborů, že prostě od rána do večera se vám o to děcko nějakým způsobem někdo postará.
1: No, ale tohle bude jako online, že jo?
0: No.
1: Online školka spočívá v tom, že rodičům budeme ukazovat, jak s dítětem pracovat, vezmeme si skupinu, budeme s ní pracovat, aby ten rodič viděl, co s ním má doma dělat. Každý rodič chce, aby jeho dítě, ať už jakékoliv, získalo potřebné schopnosti a dovednosti. Online školka, no, dobrý, ne, kapacita online školky 40 dětí.
0: A když vypadne připojení, tak jste zase tam, kde jste byli, že?
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Barman roku Štěpán Šimánek. Tak jaké drinky teď letí a co si zvládneme umíchat i sami doma?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září. Come on, yeah.

0: 16. hodina před námi, po 16. další skvělá muzika, co další skvělá, to nejlepší z muziky, co vám zahrajeme?
1: Tak máme pro vás třeba Eltona Johna. Taky bude Kygo. A nebo Ricky Martin. A za chvilku budou zprávy.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Nežději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
12: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1. Ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
13: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
14: A já přeju hezké odpoledne. Stát končí s regulací cen paliv. Od pondělka začnou výrazně zdražovat. Počátek přípravných jízd na velkou cenu Belgie Formule 1 vedl Verstappen a zdržíte se na dálnici D1 u Brna i za Prahou. Stát přestane po víkendu regulovat ceny paliv. Dnes tak vyšla poslední regulace, která stropuje ceny na víkend. Benzín zdraží zhruba o 50, nafta o necelou korunu. Po víkendu bez regulace státu a se stále špatnou situací v Perském zálivu, ale zřejmě porostou ceny u pump ještě více. Frekvence 1 to řekl analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
15: Musíme počítat se zdražením pohonných hmot a to hlavně u nafty, kde se bude zvedat zpátky spotřební daň. Bude to přibližně o 2,5 koruny za litr, takže kdo chce zaplatit méně, tak by si měl ještě stihnout do konce týdne natankovat. Co se týká benzínu, tak tady k tak velkému skokovému zdražení nedojde, ale situace na trhu není dobrá, velkoobchodní ceny rostou, navíc končí také omezení marží čerpacích stanic, takže i benzín bude příští týden dražší než je dnes.
14: Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první půlce dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku, řekl to první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
16: Chtěli jsme, aby nám doplnil informace nad rámec toho, co poskytl novinám. V tomto směru jsme se jako vedení nic navíc nedozvěděli a za sebe já se přiznám, že mě překvapilo, že to Filip Dvořák udělal sám.
14: Dvořák podle webu Seznam zpráv po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze, Špindlerově mlýně nebo diamanty, jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Německo se letos zúčastní francouzského cvičení jaderného odstrašení. Po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem to dnes oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj se jedná o symbolický krok směrem k evropskému odstrašení. Vlády obou zemí se na společném zasedání dohodly také na dalším posílení obranné a bezpečnostní spolupráce. Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari, Lewise Hamiltona a Charlesa Leclerca. Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajel šestý čas už s více než půlsekundovou ztrátou.
13: Frekvence 1. Počasí.
14: Během zítřka čekáme, že bude spíše polojasno až oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy můžou přijít přehánky nebo také bouřky, zejména na horách. K večeru potom v sobotu bude oblačnosti ubývat. Teploty pro sobotu 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů Celsia.
13: Frekvence 1. Doprava.
14: Stále kolona na dálnici D1 u Brna začíná na 178. kilometru, končí na 210. kilometru. Zdržení je tam na 15 až 20 minut, mimořádně až na 25 minut. Osobní auta projedou o něco rychleji. V opačném směru je kolona na 195. až 187. kilometru na 10 minut. Za Prahu se pak zdržíte minimálně 20 minut v koloně od 13. po 25. kilometr dálnice D1. Potom už to jede plynule. No ještě stále je kolona také v Mladé Boleslavi. A to navíc než 25 minut na 38. až 43. kilometru. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, pokračují Jana s Vojtou.
1: Posloucháte Rádio Frekvence 1 taky krátce po 16. hodině. Dnes už 17. července, to znamená, že se nám první měsíc prázdnin přehoupl přes svoji půlku.
0: To taky chcete slyšet?
1: To taky chcete slyšet.
0: Ne, ale pozor, je pátek. Zítra se měnějí turnusy, jak se říká, že jo? Tak by mě třeba zajímalo, kdo z našich posluchaček a posluchačů teď nadává u toho, že nemůže zapnout kufr a že je to zase moc těžký
1: to
0: a že balení, budou připlácet.
1: Jo, to balení.
0: Jestli něco nesnáším, tak je to balení na dovolenou.
1: Já to mám teda dost podobně, no. Ale já vlastně nemám ráda ani vybalování. Zrovna nedávno jsme se o tom bavili. Většinou je to jako problém těch ženských a holek, že jako nevíš, co si vzít, co vlastně zkombinovat. Hmm. Víš, a kolik si toho vzít, jestli chceš teda na den mít tři outfity nebo čtyři, no a ty si to tam všechno připravíš a oni potom takhle před tebe postaví ten malý kufřík, že jo, a sem se ti to musí vejít.
0: Ne, já jako dost často, když teďko jako třeba balíme, když jedeme někam na víkend nebo tak, tak myslím na toho člověka, co vyhrál před pár týdny ty 2,5 miliardy, jo. Protože to je člověk, který balit nemusí. Tomu, když se někde líbí, tak si tam koupí barák, ten no. Si vybaví. Jezdí jenom s flaškou vody a s pasem.

0: Posloucháte Frekvenci 1, na dovolenou už jsme balili, zrovna teďka mi přišla zpráva, my jedeme totiž na víkend pryč teďko, jo.
1: Máte zbaleno?
0: No a právě mi teďko přišla zpráva, já nevím, jak se mám zabalit, prostě no, to je telepatie.
1: Já mám pocit, že tohle si přesně říkal loni, tvoje žena má furt ten samý
0: problém. Podle mě, ona má mustr tu zprávu, to je prostě automatická zpráva, která přijde vždycky, když jí v kalendáři pítne, jakože někam jedeme, tak ta zpráva se odešle.
1: Jak ti to vrací takový ty třeba ne, ty sociální sítě, jak ti umí připomněm minout, kde jsi byl, co jsi dělal, tak jaký problémy jsi měl přesně touhle dobou loni. Já bych se chtěla vrátit k melounům, nebo melounům vrátit, my jsme se o nich ještě nebavili, ale já jsem teď vyslechla takový docela dobrý rozhovor dvou malých dětí, když pojídali meloun u vody a hrozně jsem si vzpomněla na naše období, ne? To jedno říká tomu druhému, takový ten dialog. Nepolikej ty pecky, jinak ti v břiše vyroste meloun. A teď vedli jako debatu o tom, jak se to jako může stát. No. A teď to druhý dítě říká, no a tyjo, tak to je blbý, já jsem zrovna včera měla jako mísu třešní a spolikala jsem ty třešně. A mně to přišlo tak jako rozkošný, ne? Jak ty děti to mají takhle. Takový ty průpovídky, co se jako říká, že ti do ucha vleze škvor a naklade ti tam vajíčka a škvoři ti pak vyzobou mozek a bude z tebe tupík. Taky jsem tomu dlouhý léta věřila.
0: Ne, já to znal akorát o tom, že ti tam ten škvor naleze a naklade vajíčka, ale k tomu tupíkovi se u nás nikdy nikdo nedostal.
1: Brzo vás je to blábol.
2: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
2: I o víkendu díky nám víte, co se děje.
4: Kdo slaví a co.
2: A taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
2: Petr Wagner.
4: Veronika Elhotová.
2: A Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
2: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Super.

0: Půlové zprávy před námi, po půlových zprávách peníze.
1: Přesně tak. Poslední slovo soutěž, na kterou určitě čekáte, tak si na ní taky počkejte.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
4: Hezké odpoledne. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodnými SMS zprávami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí od nich ale podle pojišťovny získat jen přístup k bankovním účtům. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 57 haléřů. Litr nafty potom budou moci čerpací stanice prodávat nejvíc za 42 korun 13 haléřů, což je o téměř korunu více než dnes. Japonsko přijalo kontroverzní zákon. Ten zavádí tresty za veřejné poškození nebo zneuctění státní vlajky, jak píše agentura AP. Změna

0: vyvolala kritiku od opozice i části právních expertů a ti varují před možným omezením svobody projevu.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A jdeme ještě na silnice. Stále se zdržíte v koloně u Brna. Ve směru od Prahy do ní vyjedete na 176. kilometru. Táhne se až za Brno na 210. kilometr. Necháte v ní přes půl hodiny. Kolona je stále také za Prahou ve směru na Moravu na Brno. Na 15. až 25. kilometru v ní budete popojíždět zhruba 15 až 20 minut. Stále panuje taky hustý provoz na Pražském okruhu. Za sjezdem z D5 směrem k D1 až po 19. kilometr. Je to zhruba na 20 minut a situace se nezlepšila ani v Mladé Boleslavi. Stále se zdržíte kolem 38. až 45. kilometru, zhruba na 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu.
2: Můžete volat 257-409-99, číslo sem k nám do studia Rádia Frekvence 1.
3: Abyste mohli vyhrát peníze, stačí uhodnout poslední slovo, držíme vás.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka z Kalánovic.
2: Jirka, Jirko, my vás moc zdravíme. Máme tady pro vás takovou pěknou sumičku. Moc bychom vám to přáli, 45 tisíc korun, ale potřebujeme to jedno slovo.
3: Jasně.
2: Tak jdem na to?
3: Ano.
2: Věta zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak tipněte si, co to může být.
3: Já si myslím soukromí.
2: Soukromí. Pojďme zkusit, jestli je to to slovo, co hledáme.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není. Děkujeme za pokus. Mějte se moc hezky, hezký víkend. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak přátelé, 45 tisíc korun plus 500 je 45 500 korun a o tyto peníze budete a budeme hrát opět po víkendu.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1.
1: Tak přátelé, ta šňůra už odstartovala a hezky to pokračuje. Co máme za námi, to víte. Možná si to i pamatujete.
2: A co je před námi, to vám povíme, protože příští středu opět vyrážíme a to bude vlastně náš úplně první letošní radiokem.
1: Ano, nás dvou, nás dvou.
2: Jako Frekvence 1 už v tom jede 2 týdny. Teď jste se mohli vidět s Lubkou a s Mírou, před týdnem s Verčou a s Ondrou.
1: Na Lipně a v Rožnově.
2: No.
1: A teď 22. července, tedy v tu následující středu, se uvidíme na Stříbrném rybníku, což je takový moc pěkný kemp u Hradce Králové.
2: Mohli bychom podle toho natočit film Poklad na Stříbrném rybníku.
1: Jo.
2: Když byl poklad na Stříbrném jezeře, že jo, tak...
1: Hele, poklad to vlastně tak trošku bude, protože vám účast na téhle akci zajistí zábavu, soutěže, legraci, dobrou náladu, skvělou muziku.
2: Koncert.
1: Koncert, což je ta muzika, že jo. Takže já myslím, že další radiokemp je jako plán. Ne?
2: No rozhodně.
1: Který byste prostě si měli zapsat do kalendáře.
2: Ve středu 22. července kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové. My dva tam budeme, Ondra Albrecht z Afterparty. Samozřejmě tam bude Michal Hrůza a kapela Hrůzy.
1: Ano, to je ta kapela, kterou přivezem.
2: Živý koncert a pozor, výjimečně přijede i Miloš Pokorný.
1: Jo, vlastně to je pravda, já to vždycky zapomínám, to je totiž taková novinka. Vy si tam budete moc Miloše sestřelit.
2: Jako ne, že ho postavíme někam na lavičku a budete po něm házet medicimbal.
1: Odstřel Miloše, jak je?
2: Sestřel Miloše. Já jsem si teď představil takovou tu poučovou atrakci. Víš, jak máš ty plechovky vyskládaný a házíš na to těma míčkama.
1: Jo. Sorry Miloše, ale můžeš si za to trošku sám. Jako.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.

0: Nachystány i dnes a ve Velkých hlavách skvělá muzika. Co pro vás mají nachystáno?
1: Soul Asylum budou. Taky bude Lenka. A nebo Duran Duran. Taky budou zprávy už za chvilku.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy.
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr.
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý. No a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je tu s nimi Honza Homolka. Hezké odpoledne.
14: Hezké odpoledne. Evropská komise vytýká Česku. Už jsme zase národ chatařů a zima a vlček. Prodloužili smlouvy ve Slávii. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvádí ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolává obavy. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem, jak píše iDnes.cz. Za 10 let sice zdražili i čtyřnásobně, i tak ale rychle mizí z nabídek.
15: Aktuálně trvá prodej rekreační nemovitosti 81 dní. Nabídek oproti roku 2016 je přitom méně. A právě omezený výběr a velká poptávka šponují ceny nahoru. V celém Česku vzrostla v červnu průměrná prodejní cena chat a chalup na víc než 45,5 tisíce korun za metr podlahové plochy. To je skoro o 274% víc než před 10 lety. Nejvíc zdražily chaty za poslední dekádu na Pardubicku. Druhý je Královéhradecký kraj a třetí Jihočeský. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
14: V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50x50 metrů. Hasiči požár lokalizovali a dohašují. Uvedli na síti X. Oheň zasáhl kořenový systém. Požár je ve velmi obtížně přístupném terénu. Na Šumavě je v posledních letech požár ojedinělý. Novým lídrem britských laboristů je Andy Burnham a potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera, po němž v pondělí bývalý starosta Manchesteru převezme také funkci premiéra. Obránci české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili také další defenzivní oporu Tomáše Vlčka.
2: Frekvence jedna. Počasí.
14: Zítra bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy a přehánky a bouřky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů na jihovýchodě Moravy až ke 30.
2: Frekvence 1. Doprava.
14: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Ivona.
16: Kolona vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 20. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 178. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. A kolona vozidel se tvoří také na dálnici D1 od 11. kilometru ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
14: Tolik zprávy po 17. hodině na Frekvenci 1 Velké hlavy.
17: Tak přátelé, Velké hlavy jsou připraveny v blocích, aby vás bavili.
18: Věděli jste, že ak si v Japonsku chcete koupit auto, tak musíte dokázat, že ho máte kde parkovat.
17: No. Ale to je chytrý.
18: To je velmi dobré.
1: To je velmi dobré.
17: Já jsem teď četl, že máme už 10 milionů pojistek na auto. To znamená, že je nás 10 milionů a každý vychází i na kojence auto.
1: No, prostě nemáš šanci zaparkovat. Nemáš. Jako nemáš. A teď jsem, že jsi v Japonsku.
17: Na ostrově.
1: Tak přátelé, co dnes budeme řešit?
17: No, já jsem to zapomněl.
1: No. Ty budeme řešit saunu.
17: Jo, saunu, půjdeme do sauny. No.
18: A takisto vás vezmeme na platěné sprchy.
2: Hlavy, Frekvence 1.
1: To je karneval. Americké aerolinky United a Delta míří k soudu kvůli více než milionu cestujících, kteří si připlatili za sedadlo u okna, jenže po nástupu do letadla zjistili, že vedle nich žádné okno není. Aerolinky se hájí tím, že označení sedadlo u okna popisuje umístění sedačky, nikoli záruku skutečného okénka. Soud ale tento argument zatím odmítl.
17: A co třeba takhle bez letadla?
18: Alebo let bez letiska?
17: Hele, ale teď vážně, jo, nedělejme si z toho srandu. Já jsem si jednou koupil místenku do vagónu, který třeba zapomněli připojit.
18: Tak ale.
1: Prostě jezdit vlakem no, musíš umět.
2: Velké hlavy. Jana a Mik.

0: Sme v saune, pristúpili dve Nemky. Ako to môže dopadnúť?
1: Veľké hlavy, frekvence 1.
2: Guten Tag. Soud na Malorce potrestal 39-letou Irku za sexuální obtěžování mladého Švéda v hotelové sauně. Žena se na 20-letého turistu opakovaně sápala, přestože o její pozornost nestál.
3: Nebul.
2: Zaplatit teď musí v přepočtu více než 77 tisíc korun na pokutě a odškodném.
3: Já jsem se ale myslel, člověče, že největší nebezpečí v sauně je, když přileješ moc vody na kameny.
0: Že? No. My jsme raz tu s Kučerou byli na dovolenke na Korfu a do sauny skutočně prišli dve staršie, dobre živené Nemky a strach sme mali už len z pozdravu. Haló, sexy Čechen.
3: Hele, on přece ešte k tomu říkal Tomáš, že největší strach ste začali mít, když ste zistili, že sebou mají kreditky.
0: Áno.
2: A kde měli v sauně ty kreditky?
0: No, medzi pasom a prsiami. Tretí faldík zprava.
2: Takže Twiggy.

0: Angela Merkel hat einen Geburtstag.
1: Jak se řekne německy happy birthday?
2: Asi nějak. Ona má dneska 72 rokov, vyštudovala chémiu a niekoľko mesiacov strávila na stáži v Prahe. Hmm. Behom tejto krátkej doby si osvojila niekoľko českých výrazov a dodnes jej v pamäti utkvela fráza, sú to dve slova.
0: Pivo, prosím.
2: Ne.
0: Tak. Platím, prosím.
2: Trošku málo násilia tam je.
0: Násilí?
2: Ale malinké násilí.
1: Malinké.
2: Dostaneš?
0: Drž hubu.
2: Dostaneš facku.
1: Dostaneš facku.
0: Tak to jsou tři slova.
1: Fakt, ne, ne, to jsou dvě.
0: Dostaneš? Jo, no a máš pravdu.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Kedy potrebujete sprchu, ale zaplatili byste za ňu?
1: No teď jsou přece třeba v kempech.
0: Že?
1: Sprchy, že ty tam vložíš tu minci a sprchuje. A když to špatně spočítáš a máš třeba na sprchovat, máš třeba na napěněnou hlavu a ono se
2: a
1: to vypne.
2: Už drobný.
1: A ty už nemáš žádnou 50 korunů. Tak se
2: tam stojíš a nemáte někdo pajsku! A oni ti půjčejí.
0: Tak za chvilku viac. Frekvence 1.
3: Doprava. Kolona vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 20. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s ústým provozem pro nákladní dopravu. Od 178. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. A kolona vozidel se tvoří také na dálnici D1 od 11. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Velké hlavy frekvence 1.
1: Návštěvníky andaluské pláže Mata Las Cañas pobouřili nové placené sprchy. Za jednu minutu vody zaplatíte euro, přičemž zařízení nevrací drobné. Projekt má podle provozovatelů omezit plýtvání vodou a turisté namítají, že jinou možnost sprchování na pláži nemají.
2: Mě by teda vadilo, že to nevrací drobný, čeč. Já mám po 5 centech osprchováno.
0: No ale
1: ty se sprchuješ jenom dole.
2: No, jenom dole.
0: To je potom výhoda, no.
1: Ty vole.

0: Když jsem byl malej, tak se vždycky chodilo do kulturáku na zábavy.
1: No my máme na Vršovicích, odkud já pocházím, Havlíčkově Brodě, máme vlastní kulturák.
0: No, pěkný to tam mají.
1: Jsem nikdy nebyl. Velké hlavy,
0: frekvence 1. Ale viděl jsem fotky.
2: Ale takto, vezmem vás do trošku jiného kulturáku. Dnes je to 37 rokov, čo Miloš Jakeš predniesol v kulturnom dome Červený hrádek, svoju veľkolepú reč, brojlery, bojlery a
0: 89.
2: tak ďalej. Všimli ste si, že niekedy mu hovorili Miloš a niekedy Milouš?
0: No on je pôvodem Milouš, ale aby si z nej nedelali srandu, tak si začal říkat Miloš.
2: No, protože Jani, trošku jiná teória tam je. Zkus ty, Jani.
1: No, aby to bylo kratší, prostě, ne? Protože na náhrobek by to bylo dražší.
2: O jedno písmeno.
0: O písmeno, no. To je ranec. No.
2: Dobre, počúvajte. Rodičia mu chceli dať meno Miloš, ale farár ho pokrstil menom Milouš, pretože to meno mu prišlo roztomilejšie. A tak ho aj napísal do krstného listu, ale Milošovi sa celý život páčil Miloš.
0: Já vám něco řeknu, jak to bylo. Ten farár byl úplně nadran.

0: Mitch Buchanan, to je ten s tím obrovským plovákem.
1: V trenkách.
2: Mohli se potkat.
3: A jeho občanské meno je...
1: ukazoval v trenkách.
0: David Hasselhoff.
3: David Hasselhoff. On má dneska narozeniny, já chcem vědět, mohl si Hasselhoff zahrať vo filme Dovolená s andělem? Žil už? To je ta prvá, jak byli v Tatrách.
1: To je z 57. roku možná.
0: Ten miluju tady ten film.
3: No.
0: Já myslím, že mohu.
1: Ne, asi moc.
0: Ale jemu je, podle mě, jemu je třeba 77?
3: Trošku méně, Jani.
0: 6?
3: 4.
1: Tak to nemoh, to nemoh, to nemoh.
3: Pikeši moh.
0: Moh?
3: Voden, mal jeden voden. Rok.
1: Jeden
3: mal
1: rok.
3: Jeden
0: Ale ještě jedna lepší známější.
1: Počkej,
0: známější.
1: On zpíval i jo.
0: No, on je zpěvák, pozdě,
1: no,
0: podívej. Takhle.
1: No, jedna lepší než druhá.
0: Jo, měl by se držet plovák.
1: Holky.

0: 3. Tak teď jdeme do finále.
1: Tak na diety je u nás Mikeš.
2: Já vám jenom chci říct, jo, že držím 3 diety. Jo? Protože ze 2 se nenajím.
0: Mějte se krásně, ahoj.
1: Kdo by dopadopí?
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
14: A dneska večer s Honzou Homolkou. Vítej.
15: Hezký večer. Státní dluh je opět rekordní. Na Moravu dorazily silné bouřky a na Štvanici finišují přípravy na tenisový turnaj. Český státní dluh v prvním poletí je vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 000 34 korun. Na Vysočině se začalo krátce po 3. hodině odpoledne tvořit pásmo silných bouřek. Ty dorazily také na Moravu. Meteorologové varují před silnými nárazy větru, přívalovými dešti, kroupami. Vydali bouřkovou výstrahu 2. stupně. Při sklizní ovoce se dopoledne na Klatovsku převrátil traktor, který je v nakladači zvedal 2 sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, řekla policejní mluvčí Michaela Reindlová. Na případ upozornil server Novinky.cz. Turecká policie dnes zadržela 17 fotbalových funkcionářů, 4 z nich z istanbulských velkoklubů Galatasaray a Bešiktaše. Úřady potvrdily, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami a ovlivňováním zápasů, jež probíhá v posledních měsících. Státní agentura Anadolu uvedla, že nejnovější vlna zadržení vycházela z údajů na legálních sázkařských platformách od roku 2020. Ty ukázaly, že funkcionáři sázeli také na zápasy, i když byli ve svých funkcích. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centru. Ten pojme 6 000 diváků. Na setkání s médií to řekl ředitel turnaje Miroslav Malý. Turnaj zahájí víkendová kvalifikace. Od pondělí se hraje hlavní soutěž a finálové duely jsou na programu 26. července.
16: Co se týče kapacity, jak jsem ji zmiňoval, vlastně na Spartě bylo cca 2,5 tisíce, tady máme kapacitu 6 tisíc. A můžu s radostí říct, že opravdu třeba finále už jsme okolo 5 000 vlastně prodaných vstupenek, semifinále přes 4 000, takže mojí ambicí je, aby oba ty dny a doufejme, že tomu tak bude. Opravdu sem přišlo těch 6 000 lidí.
13: Frekvence 1. Počasí.
15: Zítra bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy a přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy ke 30.
13: Frekvence 1. Doprava.
15: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Ivona.
17: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení. Na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 190. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D1 od 16. kilometru ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
15: Tolik zprávy po 18. hodině s vámi Ondra Kubala. Bude s vámi celý večer, viď?
18: No jasně, do 23. a moc jsem se na to těšil.
15: Co budeš dělat?
18: Co budeš dělat? Budem si povídat o muzice, o celebritách a taky se podíváme na některé filmové hity. A ten jeden tady bude už za čtvrt hodinky. Tina Turner, Golden Eye a legendární hudební bondovka.
13: Frekvence 1. Konečně pátek.

Tak tohle byl rok 1995, přátelé. 1995 a Tina Turner a filmová bondovka GoldenEye, kterou pro Tinu Turner a pro film o Jamesi Bondovi napsal Bono a The Edge z U2. A nejenom pro ní, ale hlavně tedy pro Jamesa Bonda, kterým se tehdy poprvé stal Pierce Brosnan ve filmu Zlaté oko. No, tehdy opět zachránil zemi před katastrofou a taky se zblížil s krásnou ruskou Natálí, kterou hrála velmi půvabná švédská herečka a taky modelka polského původu Izabela Skorupko, která se mimochodem v 90. letech, kromě toho, že zazářila v Bondovi, pokoušela prosadit jako zpěvačka pod zkráceným jménem Iza. Vydala album a tehdy na něm měla jednu písničku, která je, no já bych řekl, že to je jak typická ABBA. Pojďte si doposlechnout. Takhle zpívá Bond Girl. Máte rádi takový ten typický

0: Je to polka žijící ve Švédsku a natáčející Jamese Bonda Izabela Skorupko. Tak to byl jeden z filmových hitů, který bych vám chtěl připomenout, protože myslím si, že je legendárně nezapomenutelný. No a teď je otázkou, kdo bude hrát dalšího Jamese Bonda. Už je jisté, že Daniel Craig to nebude, ale kdo převezme to žezlo? A nejvíc se ve světě skloňuje jméno britského herce Kalma Tarnera, ale prý je v uším okruhu kandidátů ještě víceméně třeba Henry Cavill, Harris Dickinson nebo T.O. James. No, tak uvidíme, kdo řekne příště na stříbrném plátně tuhletu legendární větu.
1: The name's Bond. James Bond.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen

0: Macarena. Tak pokud jste se právě teď roztančili díky Makareně, k tomu letnímu podvečeru si myslím ideální muzika, tak já vás vezmu teď za nádhernou americkou herečkou Anne Hathaway. Protože možná už jste to slyšeli nebo ne, nevím, tak to uslyšíte když tak teď. Ona bude po třetí maminkou. Anne Hathaway si většina z nás, jejich fanoušků, vybaví jako, tripnu si, jako nesmělou princeznu z deníku Princezny, možná ji vidíte jako novinářku z filmu Ďábel nosí Pradu, anebo třeba Oscarovou krásku z Bídníků. Rozhodně tahle hollywoodská hvězda teď prožívá jednu z nejkrásnějších rolí mimo kamery, protože se svým manželem Adamem už čeká třetí mimino. A jak sama přiznala, tak ve 43 letech už moc nevěřila, že se tohle ještě může vůbec podařit. A teď v pár amerických rozhovorech otevřeně mluvila o tom, že s přibývajícím věkem prostě přicházely obavy z dalšího těhotenství. A tak s manželem nic neplánovali, nechávali, jak se říká, věcem volný průběh. A o to větší šok a radost přišli potom v té chvíli, když zjistili, že se jejich rodina prostě i v tomhle věku krásně rozroste. Anne říká, že si dobře uvědomuje, že ne každému se podobné přání splní. No a právě proto chce brát ten očekávaný příchod třetího potomka jako malý zázrak. Obrovský důvod vděčnosti, řekla v jednom americkém rozhovoru. A hlavně mu chce dát přednost na nějaký ten čas před hereckou kariérou. A na druhou stranu, pro mě je Anne Hathaway jako symbolem opravdu nádherné ženy. S nádherným úsměvem a mimochodem skvěle zpívá. Mrkněte se na to, když tak někdy. Na málo by to málo kdo by řekl do téhle sebevědomé krásky a hollywoodské hvězdy, že v minulosti jako několikrát přiznala, že jako mladá bojovala s nízkým sebevědomím a velikánskou nejistotou a moc si nevěřila. Dokonce v jednom rozhovoru potom někdy kolem 40 na sebe řekla, že byla hodně přísná sama na sebe, že byla neustále ve stresu a že si vlastně vůbec nepřipadala krásná. A až postupem let se naučila brát věci s větším nadhledem a být k sobě o něco laskavější. A tohle je vlastně hrozně zajímavý. Na někoho se díváte a máte pocit, ježišmarja, ten je atraktivní, ten je krásný. A ten člověk sám to tak jako vůbec nevnímá. Ten život je v tomhletom prostě kouzelný.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Páteček, no řeknu vám, na dálnicích žádná sláva.
2: Kolona vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu od 21. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení, na této trase se zdržíte okolo 10 minut. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 192. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D1 od 16. kilometru ve směru na Brno. Důvodem jsou dopravní nehody na 19. a 22. kilometru. Na této trase se řidiči zdrží okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

0: Tak přátelé, jestli máte teď pocit, že vám nic neříkám, tak to je kvůli tomu, že tady telefonuju Dáše Honcové a totálně, ale totálně jsem se zamotal do šňůry od sluchátka. Dášo, ahoj.
1: Dobrý podvečer.
0: Ano, i v rádiu máte klasickou šňůru k telefonu a já jsem si ji omotal kolem krku a kolem mikrofonu. No nic, jsem moc šikovnej. Ahoj Dášo, ty jsi na Kanárech, tak prosím tě, pojďme začít tam, jak moc tam trpíš tím krásným azurem?
1: No, trpím. Představ si, že tady to není ani o jednom jediném oblaku za celý týden.
0: Ježiš, jenom jasno, to musí skoro být jasno. Strašný. No to je hrozný.
1: Ještě, že mám k dispozici radarový snímek z Česka a mohu si užívat společně s vámi bouřky, i když zdaleka.
0: Přesně. Ona jede k moři a svítilo jí tam slunce a měla modré nebe. No to naštve, no. To chápu. Prosím tě, tady jedna bouřka za druhou. Teď se nám nad rádiem teda přehnala jedna pořádná. Bouchlo to tady někde jako těsně kolem nás, ať jsme tady ve studiu naskočili. Jak to vypadá na noc?
1: Tak poměrně intenzivní bouřky jsou hlavně na Moravě a postupují do Slezska. V nočních hodinách už by bouřky měly začít ubývat a srážky budou postupně ustávat, ale v nejbližších hodinách s tím ještě stále musíme počítat někdy do 22. hodiny a bouřky budou i dále silné, doprovázené zejména přívalovým deštěm a na Moravě a ve Slezsku se nárazy větru v bouřkách zastavují až na 90 km za hodinu.
0: Já jsem si říkal, hurá, zaleje se zahrada, ale tohle zní o něco dramatičtěji, než že by to byl závlahový déšť.
1: No, bouřky mohou přinášet škody a to zejména na místo, kde se vyskytovaly už opakovaně v tomto týdnu, to znamená třeba takové Brno opět plave.
0: Prosím tě, tohle to je ten nejbližší výhled. No a co pak jako celý víkend? Deštník, pláštěnka, děti vyráží na tábor, tak já jsem zvědavý, v čem je tam povezu.
1: Tak to jsem dal dobré datum, protože od severozápadu sem pronikne chladnější vzduch a provázet nás vlastně bude celým příštím týdnem. On bude nejenom chladnější, ale bude i vlhčí. Díky tomu, že se odpolední teploty budou pohybovat do 25, tak vlastně ty teploty umožní širokou škálu všech běžných denních aktivit. Myslím si, že i do vody naskáčou, protože její teplota se v přírodních nádržích pohybuje na 25 stupních Celsia. A nezapomením ale přibalit pláštěnku, protože očekáváme občasné přehánky.
0: Jo, ale tak to zní dobře. To zní jako takový hezký, pohodový, nepřepálený červenec.
1: Přesně tak. Sice v pondělí to budou teploty podprůměrné, ale pak už se dostaneme k těm 25.
0: Tak prosím tě, díky, že jsi mi zvedla telefon i takhle daleko od domova. A prosím tě, nějak to tam teda přežij, když tam máš to slunce a modré nebe. Jo? Zvládni to, buď
1: děkuji,
0: statečná, Dášo.
1: Děkuji a přeji klidný víkend. Budu se snažit. Ahoj. Na cítěnou.

0: Tohle to jsou Pet Shop Boys a slavná písnička z roku 1993 v jejich podání Go West. Ale věděli jste, že u Pet Shop Boys je tahle písnička pouhým coverem? Ona vznikla už v roce 1979. Já vám tady pustím kousek toho originálu. A schválně, jestli uhádnete, kdo ji v tom 79. natočil vůbec jako poprvé a nahrál. Je to skupina, jejíž písničky zní vlastně jako hodně podobně všechny, tak možná to poznáte. A když si teď představíte slavný hit YMCA, tak vám to bude znít hodně podobně. A není to náhoda, protože jsou to Village People. Takhle zní originál Go West, který v 93. přespívali Pet Shop Boys. Ale až oni z toho udělali světový hit. Tak tohle byl originál, pak tady byli v 93. Pet Shop Boys. No a potom tady máme ještě, no, cover, spíš takovou parodii. A vy určitě poznáváte Těžkýho Tondra. No jasně, byl to rok 1999, když přespívali Go West na české Joe Fest. Ten text napsal Lufanánek Hagen, no a byl to Miloš Pokorný a Roman Ondráček. Tak aspoň takhle na dálku v pátek večer pozdrav našemu kolegovi Miloši Pokornému, který je tady s vámi každý všední den po deváté za mikrofonem.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Buďme upřímní, 19 hodin na minuta k tomu. Honza Homolka je tu.
4: Hezký večer. Evropská komise vytýká Česku. V Teplicích se bude opravovat silnice a Krejčíková je v Aténách v semifinále. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení a revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolalo obavy. Pondělí začnou silničáři opravovat silnici číslo 13 v Teplicích mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce. Podrobnosti říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
4: Dopravu na silnici budou řídit pracovníci stavby anebo semafory. Některé větve křižovatek budou během jednotlivých etap dočasně zavřené. Během prvních 2 dnů festivalu Colors of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí, kteří potřebovali psychickou pomoc. Loni za 4 dny takto pomohli více než 30 lidem, říká dobrovolnice z ADRY Tereza.
6: Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu, obracejí se na nás s různými požadavky na jednak, ať si můžou odpočinout. Často chodí taky tím, že jsou třeba zahlcení tím množstvím podnětů, zvuků, lidí, davy lidí a tak dále. Někteří mají i specifické nějaké psychické problémy, panické ataky, to jsou asi nejčastější problémy, se kterými se na nás obrací.
4: Organizace nabízí 3. rokem a první je psychickou pomoc ve stanu. Ukrajinská armáda zasáhla ruskou rafinérii v Jaroslavli, která patří k největším zařízením tohoto druhu v Rusku. Podle portálu listu Ukrajinská pravda to oznámilo vedení ukrajinské armády. To rovněž ohlásilo zasažení 2 ruských tankerů a remorkéru a hlídkové lodi v Azovském a Černém moři. Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách po výhře 6-4 a 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Qingben z Číny. Fotbalisté a Bohemky Liberce i Olomouce zvládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezony. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Obě branky dali v první půli. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad Sankt Peltnem 3-1 a Olomouc zdolala Al-Sadd 2-1.
2: Frekvence 1.
7: Počasí.
4: Zítra bude převažovat oblačno, ojediněle během dne očekáváme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až ke 30 stupňů.
7: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Ivona.
8: Na dálnici D1 ve směru od Brna na Vyškov počítejte s hustým provozem, od 203. kilometru se tvoří kolona. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 10minutovým zdržením. Pomalejším provozem počítejte na dálnici D1 od 20. kilometru ve směru na Brno. Důvodem jsou dopravní nehody na 19. a 22. kilometru. Na této trase se řidiči zdrží okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Tolika zprávy a po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1 i dál Ondra Kubala.
3: A Ondra Kubala přináší páteční song za obměnu. Už za 20 minut budete mít možnost zvolit muziku, zvolit přání a někoho potěšit a poděkovat mu, říct mu, že je skvělý, říct mu, že ho milujete. Já to prostě nechám na vás. Ale ještě předtím si za pár minutek dáme jeden z dalších velkých hitů 30leté kariéry slovenských No Name.
7: Frekvence 1.
2: Konečně pátek.
7: Ondra Kubala.
9: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Frekvence 1.

0: Favile, frekvence 1 a 4 na 8, tak krásný páteční podvečer vám všem. Zastavme se společně, nebo zastavte se vy společně se mnou teď za slovenskými No Name. Máme pro vás připravený už řadu týdnů takový miniseriál, kde vám týden co týden představujeme jeden z jejich největších hitů 30leté kariéry. A teď to bude opravdu jako jedna z těch top písniček, kterou hrají snad všechna rádia tady v Česku a na Slovensku. Je to hit z roku 2002, písnička Nie, alebo Áno. Určitě zazní i 12. prosince na megakoncertu v pražské O2 aréně, který No Name chystají jako oslavu svých 30. narození na hudební scéně. Vlastně není asi žádný koncert, kde by tahle ta písnička chyběla. Ale co je zajímavé? Co je zajímavé je to, že za tím textem je jeden dramatický, zamilovaný a hluboký lidský příběh ze školy. Igor Tymko vám to řekne sám.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, tu je Igor Tymko. Dnes vám prezradím něco o pesničke Nie alebo Áno. Celú večnosť trvalo, kým sa moja spolužiačka na strednej Antónia oddala svojmu vtedajšiemu frajerovi Ivanovi. Ten ju žiadal o ruku pri víne, pri pive, káve, mlieku, kole a až po 4 rokoch bol tak zúfalý, že si pred Antóniu na zem kľakol a prehlásil: "Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno." Dámy a páni, Ivan Antóniu zlomil v roku 2002. Výsledok? Antónia a Ivan Bendíkovci dnes majú dospelých a krásnych synov a my No Name máme megahit.

0: jsem.
1: 19 hodin 24 minut a 38 vteřin. Právě v tenhle ten okamžik. A to je ten ideální čas na páteční song za odměnu. Takže přátelé, na nic nečekejte, zvedněte telefon a volejte frekvenci 1 právě teď. 257-403-9. Výběr muziky nechávám na vás v tento okamžik. No a přání, komu chcete za odměnu tu písničku poslat, kdo si ji zaslouží, tak to bude taky na vás. 257-403-9. Volejte.

0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: Tomáš, který dorazil právě teď do nemocnice na noční volá a má přání. Milý Tomáši, dobrý večer, ahoj.
2: Dobrý večer.
1: Komu budeme hrát?
2: Já bych chtěl přání pro moji babičku,
1: ano,
2: která by dneska oslavila 89. narozeniny.
1: Jasně.
2: A my na ní stráně vzpomínáme s láskou a vlastně ona si vždycky přála, jako byla paní Helena Růžičková, tak ta vždycky chtěla, že vzpomínat s úsměvem.
1: No, jasně.
2: Takže bych byl rád, že ona byla taková geniální, že ona byla prostě prorodinná, vtipná. Takže bych byl nejradši, kdyby to mohlo se zahrát, jak jsem si objednal.
1: Šenkýřka, Jarda Hypochondr, babička. Přesně je... Tak. Vaše babička ujížděla na těchto songách, jo?
2: Dá se říct, že ano. Ona měla i ráda vracícího se kocoura, tyhle ty věci, ale prostě babička byla vtipná, do poslední chvíle s ní byla prostě legrace.
1: No tak super.
2: Takže my takhle právě na ní vzpomínáme.
1: Tak pecka, tak my zaspomínáme společně s vámi, Tomáši. A děkuju. Já myslím, že tenhle ten song pro páteční večer, na rozjezd pátečního večera, který vybíráte, jako nemá chybu. Tak jdeme na to. Mějte se fajn. A ať vám noční utíká. Naslyšenou.
2: Děkuju vám moc. Mějte se hezky večer, na shledanou.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

Tak tohle byli Britští Wham a Wake Me Up Before You Go Go na Frekvenci 1. Já vás teď vezmu za jednou melodii, která se propsala do řady písniček, které znáte v průběhu let. Od roku 1986 až do roku 2020. Ono říká se, že vymyslet vlastně pořád něco nového v té moderní muzice je strašně těžké. A tak někdy zpěváci a muzikanti sáhnou k tomu, co už vymyšlené bylo. A ten příklad, který jsem pro vás našel, je vlastně až neuvěřitelný. Já jsem si to nikdy neuvědomil. Ty písničky všechny budete znát, ale nevím, jestli vás někdy napadlo, že vychází všechny z jedné melodie. Budeme mluvit o písničkách z roku 1986 od Bonnie Tyler, 1986 od Bon Jovi, od 1989 od Annika Bager, nevím, jestli se čte Bager, je to Švédka, to byla taková švédská královna diskoték, řekněme, v 80. letech. A v roce 2020 stejnou melodii použila i Ava Max. A jestli nevěříte, že takový průřez mohl být, tak tady máte důkaz, přátelé. Tohle je Ava Max. Tohle je Annika Bager. Tohle je 86. a Bon Jovi. A tohle je Bonnie Tyler. Tak co, taky jste si dost stejně jako já nikdy nespojili, tak tady je Ava Max.

kolik je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc.

možná právě teď sedíte někde u bazénu, možná nás posloucháte přes internet daleko u moře. Pokud máte rádi drinky, pokud vás baví zajít občas do baru na něco dobrého, určitě poslouchejte dnešní večerní pokec v 9, protože dorazí Štěpán Šimánek. A to je, co? To není jen tak nějaký barman. To je mistr republiky a vícemistr Evropy v barmanských dovednostech. A tak si budeme povídat o barmanských soutěžích, ale hlavně budeme míchat drinky a některé z nich naučíme i vás. Takže večerní pokec dneska v 9 večer.

Ahoj, tady Kamil Střihavka, zdravím vás ze země vzdálené. Chtěl jsem vám říct, že následující píseň jsem napsal před drahně lety a přesto, že je již dostatečně vousatá, tak ji mám moc rád.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A s nimi Honza Homolka. Pojďme na to.
6: Hezký večer, státní dluh je opět rekordní, na Moravu dorazily silné bouřky a na Štvanici finišují přípravy na tenisový turnaj. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl více než 49 miliard na rekordních 3,727 bilionu korun. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to uvádí ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 tisíc a 34 korun. Na Vysočině se začalo krátce po třetí hodině tvořit pásmo silných bouřek. Ty dorazily také na Moravu. Meteorologové varují je před silnými nárazy větru, přívalovými dešti a také kroupami. Vydali bouřkovou výstrahu druhého stupně. Při izraelském vzdušném úderu na účastníky pohřbu v uprchlickém táboře v pásmu Gazy zahynulo nejméně 8 lidí a 20 jich bylo zraněno, píše agentura Reuters s odvoláním na zdravotníky. Při dalších úderech v pásmu byli zabiti nejméně 4 lidé. Bývalý premiér Viktor Orbán by podle 2/3 maďarské populace neměl pokračovat v politice. Strana Fidesz utrpěla v dubnových parlamentních volbách drtivou porážku, kdy zvítězila strana Tisza Petra Maďara a ukončila tak 16-leté období Orbánových vlád. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce. Ten pojme 6 000 diváků, řekl ředitel turnaje Miroslav Malý. Turnaj zahájí víkendová kvalifikace. Od pondělí se hraje hlavní soutěž a finálové duely jsou na programu 26. července.
7: Co se týče kapacity, jak jsem ji zmiňoval, vlastně na Spartě bylo cca 2,5 tisíce, tady máme kapacitu 6 tisíc a můžu s radostí říct, že opravdu třeba finále už jsme okolo 5 tisíců vlastně prodaných vstupenek, semifinále přes 4 tisíce, takže mojí ambicí je, aby oba ty dny a doufejme, že tomu tak bude. Opravdu jsem přišlo těch 6 tisíc lidí.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Zítra bude převažovat oblačno, očekáváme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy ke 30.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
8: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Na 257. kilometru havarovalo osobní auto do svodidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Se silným provozem počítejte na dálnici D1 u Brna od Prahy. Pomalu se jede mezi 194. a 196. kilometrem. A provoz brzdí dopravní omezení na D1 z Brna na Vyškov. Mezi 208. a 213. kilometrem je vozovka zúžena na dva jízdní pruhy, i tady počítejte s kratším zdržením. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Tolik zprávy a také po 20. hodině s vámi na frekvenci 1 Ondra Kubala.
5: No a my se, přátelé, v dalších 60 minutách mrkneme na tom, co se děje ve světě celebrit. Za chviličku zvedám telefon a volám na Slovensko zpěvačku Kristýnu, abychom společně představili vám, kdo ladíte rádio takhle večer, její novou písničku Slámky. Schválně zatím můžete popřemýšlet, co to slovensky Slámky znamená. Zastavíme se taky za Markem Adamčíkem, protože ten řekl Blesku, že potřebuje v soužití s Evou čas i pro sebe. Tak jak to myslela a co se v tom jejich vztahu děje, probereme, no a mrkneme i za zpěvákem Youngbloodem, který měl koncert tady v Hradci Králové. No ale nějak ho to skolilo, protože odkoncertoval v Česku a další koncerty ve světě už nedal a rušili. Tak co se odehrálo, i to ode mě uslyšíte.
1: Frekvence 1.
0: Konečně pátek.
1: A Ondra Kubala.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.

0: Je show konečně pátek, posloucháte Frekvenci 1, teda je show konečně pátek, je konečně pátek, takhle jsem to chtěl říct. No a já jsem zvedl telefon a zavolal na Slovensko zpěvačku Kristýnu. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, pozdravím všech posluchačů.
0: Ty jsi mi říkala před chviličkou, hele, možná to nebude jednoduchý, za chvilku sem naběhne můj malý. Tak jste někde na prázdninách se synem?
1: Ne, já jsem doma, ale odběhol aj s mojím mužem, len tak na bicykel.
0: Jasně.
1: Na blízké ulice. A vlastně jsme se nedohodli, že on keď tu přijde, tak to bude sranda. No, ale tak věřím, že to zvládneme, že to stihneme.
0: Takže se bude chtít mamce rychle pochlubit, jako tu projížďku zvládnul, jo?
1: No, možno.
0: Kristýno, ty máš krásnou písničku Slámky, v češtině ano. Brčka. A já jsem se díval, že text k té písničce napsal Kamil Petra, jestli se nepletu. A on k tomu říkal, že jako ta písnička je o lásce. A já bych se chtěl zeptat, jak písnička, která je o Brčku, může být o lásce?
1: No vlastně táto pesnička a tento text vznikol ako báseň. Mm-hmm. Ono to totiž bolo ako báseň z takej zbierky básni, ktorú pán Kamil Peteraj vydal nedávno. Mm-hmm. A ja som si tam našla práve tú báseň a začala som ju zhudobňovať, lebo ma veľmi inšpirovala. A vlastne ja som si to trošku akože pomenila, aby to bolo tak nejak plus minus, aby sa to hodilo akože pre mňa ako pre ženu. Uh-huh. A dali sme to nejako takto spoločne dokopy. A čo má spoločné? No predstav si, že absolútnu idylku, pohodičku, romantiku, takú zmyselnosť, hlavne takú romantiku, takú originál letnú romantiku, že proste sedíš, máš nejakú dobrú limonádu a vlastne z jednej strany jedno brčko, z druhej druhé brčko a sedíte pri sebe a proste pijete si z jednej napríklad limonády, hej, takže ako to je absolútne až taká filmová scéna.
0: No, romantiárna ako blázen.
1: Áno, áno, takže asi toľko k tomu.
0: Hele, a takhle nějak jsi se seznamovala se svým partnerem?
1: Víš co, nie, pravda, že vůbec. U nás to také vůbec idylické nějaké nebylo, ale o to zaujímavejšie. Takže v podstatě, jako táto skladba je absolutně, podle mě, nesie v sebe, já jsem tam aj chcela nechat takú jednoduchost, takú bezproblémový vzťah, takú, že fakt, keď si spomenieš na to leto, tak vlastne, ja som veľmi chcela, aby vlastne to ľudia si zaradili do toho svojho playlistu medzi tie svoje všetky letné skladby, pretože tak sme sa snažili aj spolu s producentom Martinom Kavuličom zvoliť aj tie zvuky, aj ten rytmus, aby bol fakt taký pohodový a vieš si to pustiť v aute, vieš si to pustiť cestou na dovolenku, vieš si to pustiť na pláži pri mori alebo kdekoľvek si, alebo na grilovačke, hej, že si vytvoríš playlist, zavoláš kamošov a takto, takže...
0: No jasne, letní pohoda v přímém přenosu by se dalo říct. A Kristýno...
1: No, tak...
0: Řekni mi, mě zaujalo, že ráda čteš poezii. Je to čistě pracovní záležitost, že se necháváš inspirovat verši a tím, jak ten jazyk plyne v té poezii jinak? A nebo když pojedeš na dovolenou, budeš si chtít odpočinout, tak si nevezmeš detektívku, ale knížku básní?
1: Já bych skoro povedala, že já mám skoro jako asi romantické knížky mám skoro, že ani poezii až tak nějak nečítám. Veľmi, ale skôr klasické nejaké príbehy.
0: Červená romantické. Knihovna.
1: Občas tam môžu byť aj rôzne zápletky, ale najradšej mám také, vieš čo, ktoré nie sú záťažové.
0: Jasne, ja, človek si potrebuje odpočinúť.
1: Ale vieš čo, odkedy som mama, tak si dosť ako keby dávam záležať na tom, aby som to, čo pozerám, bolo bez nejaký, proste aby to nebolo dramatické, aby som bola OK, lebo ja som zvykla pozerať rôzne filmy, aj také ako keby ťažšie príbehy a ja som potom niekedy 3 dní vlastne bola hotová z toho filmu a ja si to nemôžem teraz dovoliť, vieš, že 3 dní byť proste úplne mimo, vieš, ako hlavou, hej, že ty si stále vlastne v tom filme, alebo napríklad som prečítala knihu a ja som stále nad tým rozmýšľala, hej, čiže ja si teraz vyberám absolútne také nezaťažové filmy, nezaťažové príbehy, knihy a takto. Aj keď musím sa priznať, že už teraz som dlhú dobu nečítala, akurát sa teraz obzerám po nejakých knižkách. Presne včera som sa pozerala na internete, že čo by som si tak ako vybrala a prečítala.
0: Je pravda, že tohle se stává těm kreativním a hodně uměleckým a citlivým lidem, no? že na ně potom to drama může jako dosednout a zapůsobit. A stává se to i hercům, protože ti to pak prožívají třeba na jevišti. Ale ještě, než si dáme písničku, tak rychlá otázka, jak vypadá vlastně tvoje léto? To je hlavní sezona pro zpěvačku, to znamená, že jsou festiáky, koncerty, a nebo si naordinuješ prázdniny s rodinou?
1: Ja mám ja koncertujem tak ako viac menej všetci speváci a kapely. Mám tam nejaký priestor, trošku na oddych, ale vieš, my ako fungujeme cez týždeň tak voľnejšie a potom tie víkendy sú také ako keby cestovné. Takže.
0: No a to prázdniny, takže vyrazíš niekam?
1: A vieš čo, len tu, asi Slovensko.
0: No, teď jo, teď je krásné.
1: No, áno.
0: Tak jo, Kristýno, díky moc. Vypadá to, že mladý cyklista zatím nedorazil. Hele, dorazil.
1: Áno, počujem.
0: Právě dorazil.
1: Počkej chvíľočku, lebo
0: telefonujem. Jo, živé rádio, přátelé. Tak jo, Kristýno.
1: Na teraz telefonujem do rádia.
0: Kristýno, díky moc. A pozor, Kristýna tam srovná svoji rodinu.
1: Idem si vypočuť, čo sa stalo.
0: No jasne, povídej, bylo to určite, poslouchej, bylo to obrovské dobrodružství. Díky moc, že si mi zvedla telefon, vyšlo nám to na vteřiny přesně. A jdem na tvoji novou písničku Slámky. Měj se hezky.
1: Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých a krásne leto vám.
0: Ahoj.
1: Ahoj, čaute.
2: Frekvence 1. Horká novinka.

Mike Oldfield a taky Maggie Riley. To vzali směrem na Francii, na Frekvenci 1. Pokud míříte letos na letní Shakespeareovské slavnosti, tak tam uvidíte v komedii plné omylů taky herce Marka Adamčíka, který po pražských představeních se s touhle inscenací vydá také za diváky do Brna a do Ostravy. No ale co mě zaujalo, právě v období, kdy má nabitý program a funguje na volné noze, si podle svých slov ještě víc uvědomuje, jak je důležité si hlídat vlastní pohodu. A o tom se rozpovídal v Blesku a přiznal, že se svou manželkou, s Evou Adamčíkovou, mají jedno pravidlo, na které nedají ve svém partnerském vztahu dopustit. Jo, přestože jsou rodiči ročního syna, rodina je pro ně jako na prvním místě, tak si dopřávají navzájem každý čas, který patří jenom jim samotným. A Marek říká, že když si dřív podobné chvíle rušil, tak mu to vlastně začalo chybět a doma byl potom jako někdy dost nesnesitelný. Takže Eva chodí do fitka, on třeba chodí někdy i na terapie, byl ostatně propagátorem toho, že terapie není slabost, že prostě když vám pomůže, tak je to super pokecat s terapeutem. A Eva naopak říká, no tak vidíš, a já proto chodím do fitka, abych se cítila dobře. No a díky tomu mají nastavený takový super vztah, že i když jsou rodiče vlastně na plný úvazek a taky jako sportovkyně, herec, tak to není úplně jednoduché s tím časem. Tak bez jakýchkoliv výčitek třeba Marek Adamčík mizí do své studovny, kde se čte, píše deníky, nebo jenom prostě srovnává myšlenky. A Eva má zase prostor na svoje aktivity. Takže jejich recept na spokojený vztah tak není být spolu za každou cenu, ale naopak dopřát si vzájemnou důvěru a trošičku osobní svobody. Aspoň takhle o tom Marek mluví teď v rozhovoru v Blesku. No a vy si samozřejmě vzpomenete, že oba dva tančili ve Stardance. Stardance tady bude zase na podzim. Zatímco Marek se v soutěži statečně probojoval do druhé poloviny. Jeho žena Eva byla doslova senzací a dotančila přeci až do toho velikánského finále, kde obsadila druhé místo. Takže pokud by si z toho rozhovoru, který jsem teď dočetl tady, tak měl vzít něco jako radu na víkend, tak za mě je to občas zavřít dveře, vypnout okolní svět a být chvíli prostě sám sebou. Prý to prospívá nejenom člověku samotnému, ale hlavně i tomu vztahu, o který chcete pečovat.

Tak tohle byla Emilia a Big Big World na frekvenci 1. Já vás teď vezmu, nebo vlastně chtěl bych se s vámi ohlédnout ještě za koncertem britského zpěváka Youngblooda tady v Česku v Hradci Králové, protože i my na frekvenci 1 jsme vás na něj zvali. Ale co vám budu povídat, ono ho to české prostředí prostě nějak zkosilo. On se během svého vystoupení, a to jste možná i četli, na pódiu na Bloodfestu v Hradci Králové jako hodně emotivně rozplakal a krátce na to oznámil zrušení následujícího koncertu v kanadském Calgary. Takže potom, co odkoncertoval v Hradci, už Kanadu prostě jako nedal. A přiznal fanouškům, že v poslední době není psychicky v úplně nejlepší kondici. Potřebuje si dát čas na odpočinek a práci. No a za to zrušené vystoupení se Kanaďanům omluvil a ujistil je, že bere své duševní zdraví vážně a chce se vrátit silnější. Tak nevím, co ten kluk v hlubokém srdci prožívá, ale rozhodně je to jeden z nejvýraznějších mladých mužů současné britské rockové a alternativní scény. A ta jeho show je známá tím, že je taková velmi jako energická a taky je hodně známý otevřeností, s jakými mluví, s jakou mluví o duševním zdraví a také o svých osobních problémech. No a fanoušci na sociálních sítích, když jsem se na to díval, tak psali, že v Hradci Králové to byl jako naprosto neuvěřitelný moment, kdy ukázal, že prostě ani hvězdy světového formátu nejsou imunní vůči večerpáním a velkému tlaku. No takže další koncert by měl mít aktuálně naplánovaný na konec července v americkém Indianapolis, ale zatím není jako úplně nejisté, jestli na něj bude připravený a jestli ho odehraje. Tak jako ruku na srdce, prostě Hradec Králové jako nerozdýchá každý, no? A když už mluvíme, přátelé, o tom Youngbloodovi, tak tady je jedna písnička, která i v Hradci zazněla. Jeho Zombie. Na frekvenci 1.

0: francouzský DJ David Guetta, tedy Swims, a australská písničkářka Tones and I. Ti byli podepsaní pod písničkou Gone, Gone, Gone, kterou jste teď slyšeli. Já pro vás teď mám ale jednu hudební klasiku z 90. a to jsou Jojo Bendi a písnička Karviná. Tak pokud nás posloucháte někde na Ostravsku a kolem Karviné, tak vás tam zdravíme. Já nevím, jestli to víte, ale tuhle písničku pro Jojo Bendi napsal svého času Ivan Hlas. A nevěřili byste, jak strašně hluboký příběh za tím textem je. Pojďte si to poslechnout. Otevřel jsem přímo hlubiny našeho rádiového archivu a tuhle výpověď Ivana Hlasa jsem tam našel.
1: No já si vzpomínám, já většinou vycházím v těch písničkách z nějakých jako konkrétních věcí a pak se to různě dá do těch obrázků. Třeba s Jojo Bendama, tenkrát Jirka Šíma dones muziku úžasnou, abych udělal na to text, tak jsem dal pár pokusů, nějakou jako milostnou baladu a to. No a pak jsme hráli jednou v Karviní s kapelou, ještě s Nahlasem tenkrát, a kluci mě po koncertě jako řekli, že každý odchází jinam, měli nabídky a to, takže opravdu těžký problém, jo. Tak jsem vyšel do té Karviní a v té náladě jsem to tam pozoroval a pak jsem sedl v pokoji a najednou to bylo, najednou ta písnička sedla přesně, nebo ten text k té muzice. A nedávno mě říkal Ríša Tesařík, že tam hráli nebo tam, a stavili se tam ze zastupitelstva, jestli by nešla ta písnička předělat trochu, jako, aby to bylo optimističtější, že už ta Karviná je opravdu jako moc lepší než no, tak mě to sděloval Richard, tak jsme se opravdu smáli. Prostě tohle je obraz doby, no.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A taky Honza Hamulka. Milý Honzo, dobrý večer, co tam máš?
2: Hezký večer, na Vysočině řádila bouřka. V Teplicích začnou opravovat silnici a Sparta v generálce utrpěla debakl. Bouřka, která zasáhla Vysočinu, škodila hlavně na Žďársku. Hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrošení musel pod stan. V kraji měli hasiči okolo 30 výjezdů, přibližně polovinu z nich právě na Žďársku. V Polničce odčerpávali vodu v rodinném domě a v Novém Městě na Moravě upevňovali plech na střeše. Vyplývá to z údajů, které zveřejňují na webu. Pondělí začnou silničáři opravovat silnici číslo 13 v Teplicích mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce. Podrobnosti dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
2: Dopravu na silnici budou řídit pracovníci stavby anebo semafory. Některé větve křižovatek budou během jednotlivých etap dočasně zavřené. V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hořel les na ploše 50x50 metrů. Hasiči požár už uhasili. Ukrajinská armáda zasáhla ruskou rafinérii v Jaroslavli, která patří k největším zařízením tohoto druhu v Rusku. Podle portálu listu Ukrajinská pravda to oznámilo vedení ukrajinské armády. To rovněž ohlásilo zasažení 2 ruských tankerů, remorkéru a hlídkové lodi v Azovském a Černém moři. Fotbalisté pražské Sparty v generálce před sezónou na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s Nordsjælandem. Českého vicemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy, ale skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně stran se prosadil ještě 2x.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude převažovat oblačno, ojediněle čekejme také bouřky anebo přeháňky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy ke 30.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor dávejte, v Praze v ulici Branišovské se stala nehoda 2 osobních aut a pozor také v Mladé Boleslavi na třídě TG Masaryka, také tam projíždějte opatrně po nehodě 2 automobilů. Také po 21. hodině s vámi na Frekvenci 1 Ondra Kubalo. Ondra, máš slovo.
1: Jo, jsem tady, milý Honzo, ale nejsem tady sám. Jsem tady se špičkovým barmanem. A co špičkovým barmanem? Já jsem tady s mistrem republiky a vícemistrem Evropy v barmanských dovednostech se Štěpánem Šimánkem. Milý Štěpáne, dobrý večer.
4: Dobrý večer, zdravím posluchače Frekvence 1.
1: Máme 3 minuty po 9. je čas, abychom vás všechny pozvali na kus řeči.
0: Večerní pokec.
1: Vy mícháte klasické drinky, soutěžíte v klasických soutěžích barmanských, ale také v té flérové disciplíně, což znamená typy, triky, házíte tam kolem sebe shakerem, je to ono?
4: Přesně tak, takový freestyle v podstatě,
1: freestyle,
4: show
1: barmanský. Hele, a to mě vždycky zajímalo, jestli tohle lidi si objednávají třeba jako na svoji svatbu nebo narozeniny.
4: Určitě, já vlastně třeba dělám takový 2 show a za týden. Konce.
1: Fakt? Jako soukromé?
4: Jo.
1: Že nikdo řekne Štěpáne, hele, viděli jsme tě na videu.
4: Svatby, firemkyní, večírky, do toho se tam míchá samozřejmě koktejly, takže to není jenom o tý show, ale máš to výsledný produkt vlastně a i po té show tam zůstávám kolikrát, míchám drinky pro ty hosty, takže hosty si chodí nám na mobilní bar v podstatě, který dokážeme dovíst kamkoliv a ty hosti tam chodí, objednávají si drinky, vytváří to skvělou atmosféru na těch akcích. Koktejly jsou hodně moderní.
1: Když pojedete na svatbu příští týden, máte nějakou svatbu třeba příští týden nebo během 2 týdnů?
4: Těch svadeb je míň a míň v téhle době. Já
1: takže
4: si myslím,
1: spíš
4: že to je náročný. Spíš jako firemky.
1: Mm.
4: Si myslím, že nejvíc jsou firemní a večírky. Třeba Frekvence 1 bude chtít dělat firemní večírky.
1: Jo, tak si prolídete teď po terasu a ještě co půjdete. Tak mi řekněte, dobře, pojedete na firemní večírek.
4: Ano.
1: A co se tam bude nejvíc pít? Co lidé po vás nejvíc budou chtít umíchat?
4: Záleží na ročním období určitě. Jestli je to léto, teďka v létě, tak to bude určitě nějaký osvěžující koktejl. Buď něco, čemu se říká highball, což je dlouhej osvěžující koktejl na nějaký bázi alkoholový, dolitý nějakou sodovkou a nějaký modifikátor, jako třeba šťáva kyselá, jako citron, limetka a něco třeba sladšího, jako sirup. V podstatě třeba koktejl gin fizz, kde máme gin, limetku, cukr a dolitý sodovkou, osvěžující, jednodušší, nebo nějaký spritz samozřejmě.
1: A co je spritz?
4: Spritz, nebo spritz? Určitě třeba jste slyšeli o Aperol spritzu, kde máme nějaké bublinkovou bázi se sodovkou a nějakým likérem.
1: A v zimě to bude potom co? Svadák.
4: V zimě to bude něco a přesně třeba něco s červeným vínem, řebíček, pomeranče, skořice.
1: Vánoce,
4: přesně.
1: Dobře, tak jo. Přátelé, naučíme vás v dalších 60 minutách na Frekvenci 1 míchat nejeden drink, tak zůstaňte s námi, hostem večerního pokecu ještě pán Šimánek.
0: Frekvence 1.

0: Štěpán Šimánek je naším hostem. Můžu říct taky Štěpáne barman roku?
1: Ano.
0: Jo?
1: Děkuji.
0: Víte, co mě zaujalo, než ještě se pustíme do míchání drinků. Vy jste přišel pěšky a s batohem přes záda, protože máte kousek za muzeem, tady kousek od Vinohradské v Praze, Bars, ale co je super na tom, vy ho máte se svou přítelkyní, která je Italka a která je taky mistryně republiky.
1: Je to tak, přesně.
0: Jak se tohle stane?
1: Stalo se to v Londýně a před 8 rokama, už známe se asi 10 let, a potkali jsme se ve stejném baru, ve stejné společnosti. Ta společnost měla asi 50 barů po celý vlastně Anglii. A my jsme pracovali každý v jiném baru a byli jsme hodně soutěživí. A už i proto, jak když jsme přijeli semka, jak jsme, my furt soutěžíme i spolu proti sobě.
0: My se hecujete.
1: Přesně tak, hecujeme se, jsme velcí soutěžící. A i tak to vlastně jakoby vznikl ten náš vztah, že jsme soutěžili, hodně jsme si konkurovali a pak jsme akorát dali síly dohromady.
0: A založili jste svůj vlastní bar.
1: Je to tak.
0: A když jde člověk do baru, tak většinou chce nějaké ty jako originální drinky, které v tom baru mají vytvořené jako vlastní menu a jinde je neochutná. A mě by zajímalo, jestli jako u vás takhle jako v centru Prahy chtějí lidé právě jako to, co jinde nemají, anebo jestli si jdou pro to Cuba Libre.
1: Já si myslím, že všechny bary, které jsou zážitkový bary, které nabízí tady ty svoje menu, tak my třeba prodáváme z 90% jenom to menu. Jo, jenom máme vlastně 3 meníčka, ze kterých si ten host může vybrat, takže vy dostanete první, to vás navede do té atmosféry toho baru a to první menu se u nás skládá z vítězných koktejlů z těch soutěžích.
0: To se soutěžili se svou partnerkou,
1: přesně,
0: jo?
1: Přesně. A když vlastně ten koktejl vyhráme na té soutěži, tak ho do toho menu přidáme. Tohle je takový první jako navnazení a do toho, co vůbec děláme, kdo jsme. A pak dostáváte další a další menu, když si objednáte další a další drink, abyste měl z čeho vybírat.
0: To znamená, dneska neprodává jenom ta chuť toho alkoholu, ale i ten příběh, který je kolem.
1: Určitě. A to si myslím, že jako funguje u jakýkoliv značky, u jakýhokoliv člověka, příběh prodává a atmosféra. Ty lidi jsou hlavně, si myslím, tu autenticitu, tu atmosféru a to charisma těch barmanů. A až si dokážu představit, že ten drink je sekundární.
0: A všechny studie ukazují, že, nebo sociologické výzkumy v Česku, že mladá generace pije mnohem méně, než třeba když jsem byl mladý v 90. letech já. Je to znát i na tom, na těch
1: já,
0: požadavcích?
1: Už.
0: I vy pijete méně už, a to máte pár.
1: Ne, ještě se sentíte. My jsme ještě pili dost.
0: No, ale mě by zajímalo, jestli jako roste poptávka po nealko.
1: Určitě, určitě. Je to ověřená studie a i my to cítíme, že třeba 10% klidně. Už je to zahrnuto v nealko koktejlech, ale proto třeba my nabízíme všechny koktejly, co máme v alko verzi, tak je nabízíme i v nealko verzi, protože v dnešní době už se dají sehnat nealkoholický destiláty a tím právě už my dokážeme pracovat tak, aby ten host nepřišel o ten zážitek, o tu show, aby nebyl vyčlený z té skupiny, co lidi pijou a nepokřikování, hele, ty nepiješ, dej si s náma, a proč nepiješ, takže ten host, i který nepije, tak nepřijde o ten zážitek a může si dát ten koktejl plný palbě.
0: Vy jste zmínil nealkoholické destiláty.
1: Ano.
0: To znamená, já si můžu koupit nealkoholickou slivovici třeba?
1: Zatím ne. Myslím si, že v Česku ta produkce tam ještě nedošla.
0: Jasně.
1: Ale uvidíme v budoucnosti.
0: A
1: ale už se dají dojít se koupit. Ono se to nemůže nazývat třeba nealkoholický gin z legislativy, protože gin samozřejmě musí mít ta alkohol.
0: Jasně.
1: Ale nazývá se to třeba nealkoholický destilát z jalovce, nebo tady to bych takhle vlastně, je to i třeba rum takový nealkoholický, i tequila, ale nazývá se to nealkoholický destilát z agáve třeba.
0: A chutná to stejně?
1: A samozřejmě tam chybí taková ta a takový to teplo, který vás prolije, když si dáte ten destilát. A na samotný pití to není a ani to k tomu není určený. Je to určený k tomu, aby se s tím míchaly koktejly. A v těch koktejlech to funguje. Ne všechny. Jsou takový i špatný, ale to bývá i s alkoholem, že jsou takový ty špatný destiláty, takový ty nemoc dobrý a takový ty dobrý. Takže tak stejně to funguje u těch nealkoholických destilátů a dá se s tím skvěle pracovat za mě do koktejlu. Na samotný pití to není rozhodně.
0: Když budu chtít přijít do vašeho baru. A já si to vlastně jako nedokážu představit, protože, ne, já jako příliš nepiju alkohol a nechodím do baru, jo, tak ano. Já jsem jako úplně out moderátor na tenhle rozhovor, ale tak nemám představu, co to stojí. Když budu chtít přijít do baru v centru Prahy a ochutnat něco, s čím jste jako vyhrál, Tak kde se ta cenová relace pohybuje?
1: U nás se ty koktejly pohybou od 240 korun třeba po 290, to je taková ta největší masovka. Pak třeba v centru, když už fakt třeba ty bary, tak už to je většinou na 300 korun. My se snažíme fakt tu cenu držet níž, ta politika naše, aby to bylo hodně dostupný pro všechny lidi, aby ty lidi se nemuseli tolik bát, že tam nechají a celý majlenci. Myslím, že to za 240 korun, ten koktejl za 250 korun je docela dost srovnatelný s tím, co dostanete někde v parku za 180, 190 korun.
0: Štěpán Čepánek, barman roku a vicemistr Evropy. Večerní pokec.

0: Jednou se to poštěstí, že ho nějaký drink naučí sám vícemistr Evropy v barmanských dovednostech. Štěpáne, pojďme míchat. Když se tak podíváte, co má průměrný Čech jako ve špajzu, jo? Pojďme míchat z těch věcí, které jsou dostupné.
1: Jo?
0: Jako, samozřejmě gin, tequila a tyhle. Co byste mi doporučil takhle na deštivé léto?
1: Takže úplně třeba ze špajzu a určitě vytáhneme nějaký dobrý med od souseda.
0: No určitě.
1: A určitě. Určitě máme doma citrony.
0: To taky máme.
1: A to taky určitě dokážeme vymačkat ten citron. A určitě máme nějakou tu lahvinku džinu.
0: Toto zdí trošičku, že budeme dělat něco proti chřipce teda.
1: No, to jsou, ty drinky jsou nejlepší. Jmenuje se ten koktejl Business. A což business?
0: Je business
1: v angličtině. Což znamená křídla včely v podstatě. A je to koktejl postavený právě na džinu. 45 ml, 4 centilitry v podstatě.
0: Prostě malý panák.
1: Měli přes velký panák.
0: Velký panák.
1: Velký panák.
0: Tady vidíte moje alkoholové zkušenosti. Jo.
1: Záleží jak v jaký zemi, ale u nás je malý 2 centilitry, okay. Velký 4 centilitry. A, takže velký panák džinu a malý panák citronový šťávy a malý panák medu. Aha. Stačí to vyšejkovat, nalej to do skleničky bez sledu, nějaká taková ta sklenička, kde je taková, ono se to jmenuje kupé sklenička, vyšejpka, v podstatě taková na Martini sklenička, tak ta je taková na to ideální.
0: A barmani většinou jako zdobí jako tu skleničku ještě něčím.
1: Samozřejmě, můžeme tam třeba dát zástřik citronovou kůrou, úplně to stačí, to krásně udělá aroma a už tam nic nepotřebujeme, nepotřebujeme nějaký chytat nějaký včelky a dávat tyhle. To si myslím, že tenhle koktejl ve špajzi úplně všichni najdou a do toho deštivého počasí úplně ideální.
0: To znamená velký panák džinu, malý panák citronové šťávy čerstvé a malý panák medu. A
1: smíchat.
0: Je to skvělý, jo?
1: Je to super.
0: Je to super, dobře, tak jo, tak vyzkoušejte, přátelé, kdo jste teď doma. Můžete to když tak jako připravit ještě a pak nám zavolat v druhé půlce pořadu, jak to dopadlo.
1: Jo.
0: A je pro barmana dobré, když jako vyrazí do světa na zkušenou? Vy jste říkal, že jste se svou partnerkou potkal v Londýně.
1: Ano. Potom jsme ještě pracovali v Itálii, pracovali jsme na Kypru, byli jsme chvilku v Indonésii, takže jsme toho procestovali i pracovně kus. Je za mě v téhle době teďka tak v Evropě je hodně zajímavá Barcelona třeba.
0: A v čem?
1: Tam bych vyvěděl, je tam hodně barů a hodně z těch barů jsou nejlepší na světě. Dokonce dá se tam dostat, když ten člověk chce nějaký zkušenosti, chce nazbírat, je pracovitej, řemeslo ho zajímá, tak za mě Barcelona by mě třeba teďka lákala nejvíc, kdyby mi bylo třeba 20.
0: Mm-hmm.
1: A potom venku určitě třeba Singapur je strašně zajímavý, Mexico City je krásný na bary, tak to jsou takový destinace, který by mě osobně velice lákaly.
0: A tu Británii jste do toho svého shortlistu už nedal?
1: Už nedal.
0: Po Brexitu už
1: přesně,
0: to není ono?
1: Přesně. Za mě Londýn byl úplně skvělý a furt jsou tam bary, které jsou na úžasný úrovni a který tam mám velice rád. Za mě je to náročnější se tam dostat. Mm. Ta Barcelona mi přijde jednodušší, co se týče Evropské unie.
0: Mm.
1: A v tom Londýně už všechno teďka je náročný, drahý, takže si myslím, že ve 20 letech ani ten člověk třeba nemá takový finanční prostředky. Ona i ta Barcelona je občas drahá, ale Londýn si myslím, že je velice náročný, že teďka si myslím, že to ta Barcelona válcuje. Ale dřív samozřejmě ten Londýn byl asi nejlepší, možná skoro dokonce jako na světový příčce, co se týče zemí, kde se naučit barmanství, tak Londýn je furt jako jedna z nejlepších destinací.
0: Vy jste mistr republiky v té flérové části, to znamená v té části, kde ten barman dělá show. Umíchá drink, ale je to o tom efektu především.
1: Taky, ale i ten drink má třeba váhu 10-20% celkovýho skóre, ale je to 80-90% show.
0: A jak ti barmani soutěží? Jako, já chápu, že když člověk plave, tak kdo doplave rychle, jo? Když házíte o štěpem, kdo hodí dál. Ale jako barmani.
1: A v tom barmanství se to hodnotí třeba jako krasobruslení, nebo jako tancování, jako breakdance a takhle, kde máte různé kategorie, je tam originalita, takže jak ty triky jsou originální, jestli nekopírujete jenom nějakého druhého barmana, co třeba házel dřív před 10-20 lety, jestli vymýšlíte svoje triky. A druhá kategorie je choreografie, jestli jdete do muziky, jestli posloucháte muziku, když tam je beat, tak jestli uděláte trik na ten beat, jestli fakt jako posloucháte
0: to je
1: muziku,
0: fakt jak tanec.
1: Celá přesně, celá choreografie, jestli skončíte přesně na tu muziku, kdy máte a jestli je, když nalejváte, tak je to do té muziky všechno, všechno tady to se počítá do choreografie. A pak je tam kategorie difficulta, což ještě přeložíme do obtížnost, a to je, jak ty triky jsou obtížný. To neznamená, že čím víc toho třeba házíte do vzduchu, tím je to obtížnější, kolikrát třeba i trik s jednou flaškou může být víc obtížnější, než když máte třeba 5, 6 nebo 7, 8 objektů ve vzduchu, a což je někteří barmani v dnešní době zvládají, až třeba 9 objektů a ve vzduchu třeba 8 šikrů a jedna flaška.
0: A přesto to nespadne.
1: Přesto to nespadne.
0: Tak jak se
1: nemělo by spadnout, ale my nejsme roboti a i na té soutěži to občas padá. Proto právě tam potom máte minusový body za různý ustříknutí, padání lahví nebo i rozbití lahve, což se klidně může stát, protože je to sklo.
0: Kolik lahví jste rozbil v rámci svých tréninků na soutěži?
1: A když bychom to měli jednoduše spočítat, tak rozbiju třeba 10 lahví za týden a dělám řemeslo 15 let.
0: Štěpán Čimánek.

0: Štěpáne, když mi tak popisujete, v čem barmani soutěží, tak to je jednoznačně sportovní disciplína. Existují i sportovní zranění barmanů?
1: Určitě. A teďka už je to v podstatě jako sportovní disciplína. Dřív to nebývalo, ten barman, co soutěžil, vždycky pracoval za tím barem a bylo to o tý show pro toho hosta. Teďka tím, že už trénujeme strašně moc, tak už je to braný jako sport, máme tam různý diety a tak dále. A právě i se samozřejmě zraníme u toho, protože ten člověk hází ze skleněnou lahví, začíná třeba s plastovou a když má nějaký nový trik, tak ten trik zkouší s plastovou lahví, ale potom vždycky musíte přijít na to sklo, protože na té show, na těch soutěžích a všude tak dále budete vlastně pracovat s tou skleněnou, i za barem budete pracovat s tou skleněnou lahví, takže ten člověk musí mít ty skleněný lahve ošáný a když ta lahev se potká s druhou lahví, tak samozřejmě vás to zasype tím, těma střepama.
0: To znamená nejčastější sportovní zranění barmanu je pořežu se.
1: Určitě a to i v baru, který třeba nedělá flair a barman, tak stačí, že ho poukrájíme, používáme nůž, to je asi i u šéfkuchařů a taky to vlastně není sport, jo. Ale já si myslím, že říznutí u gastronomie je takový nejčastější zranění.
0: Jo, to je potom ten prst polívce, no. Ale když se ještě podíváme do baru a budeme mluvit spíš o tom, co lidé chtějí, tak vy jste procestoval, Itálii jste říkal, jako na Kypru jste byl, v Indonésii. Je to hodně jiné, co si objednáváme v barech? A nebo je to vlastně už dneska globální odvětví, to znamená, že vlastně víceméně po celém světě v jeden okamžik pijí lidi podobné věci?
1: To záleží právě, si myslím, že se to liší, protože když pojedeme třeba do Mexika, tak tam bude Margarita, Paloma, což jsou spíš takový, jako už, ne že by oni tam pili, oni mají drinky třeba jako Cantarito, který je jich hodně tradiční a všichni si myslíme, že tam pijou všude margarity, nepijou, je to samozřejmě známý koktejl i Mexiku, ale není to ten první koktejl, který Mexičani pijou. A když třeba pojedeme do Itálie, právě to bude ten Aperol Spritz nebo nějaký vermuty a tak dále, to spíš povalí v Itálii, takže fakt jako záleží, v jaký té části země jsme. Když pojedeme třeba do Japonska, tak tam budou právě ty zmiňovaný highbally, třeba whisky se sodou, to je hodně pitný v Japonsku.
0: Co jsou highbally?
1: Highbally, jak už jsem říkal, tak to jsou dlouhý koktejly na bázi alkoholu a většinou dolejvaný nějakou perlivou složkou.
0: A když bychom se vrátili k míchání, tak třeba když jsme byli v tom Mexiku, jo? Co byste mě naučil mexického?
1: A mexickýho bychom si dali, a přesně, samozřejmě, a úplně skvělý letní koktejl, který se jmenuje Paloma. A na to bychom si měli koupit skvělou 100% tequilu. A vždycky, když si vybíráme tequilu, tak bacha, když se tam jenom název tequila, tak to může být klidně ze 49% udělaný z cukrový třtiny a vůbec ne z agave destilátu. Mm-hmm. My hledáme flašku, kde je napsáno 100% agave destilát. A tohle je hodně důležitý.
0: A to je asi dražší, že?
1: Dražší, ale po tisícovku se dá koupit několik značek. Více online, ty supermarkety většinou mají takovou tu s tím kloboučkem a to je přesně tomu, čemu bych se vyhnul. Ale dají se koupit, už všichni nakupujeme na internetu a dá se koupit skvělá a naprosto famozní tequila úplně v pohodě pod 1000 korun. I třeba za 800 korun za litr, kterou my třeba máme v baru. Takže to je určitě dostupný. Pak vám stačí už jenom limetková šťáva a grepová soda. A máme koktejl Paloma na světě. Dáváme velký panák tequily, 1,5 centilitru limetkový šťávy a dolejeme grepovou sodou, která se dá taky pořídit už ve většině obchodech.
0: A na co vy osobně půjdete, když máte chuť?
1: Já bych si šel tady na tu Palomu, teďka jo. V létě, 100%.
0: Šel byste na Palomu?
1: Jo, šel bych na Palomu.
0: Když se ještě vrátíme k tomu sportu, jak často trénujete, nebo jak musíte trénovat, abyste dokázali

0: vyhrát soutěž?
1: Dřív jsem trénoval 6 až 8 hodin denně. Tady to takhle si myslím, že by ten barman měl trénovat, pokud chce být na té top úrovni. Teďka s tím, že máme bar a už dělám hodně aktivit okolo a mám rozjetých víc projektů, tak se snažím trénovat třeba 2 hodiny denně, minimálně 5 dní v týdnu, ale dřív to bylo fakt 6 až 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Já si myslím, že se do toho zase dostanu a že už mi to i chybí, ten drill, a být v těch soutěžích, to jsou třeba 3-4 soutěže za měsíc a dřív jsem jich právě zvládal třeba těch 20 za rok a tyhle z ty poslední 2 roky jich udělám třeba 6 za rok.
0: A měníte na každou soutěž choreografii, anebo ten rok objíždíte s tím samým?
1: Stává se, třeba myslím si po čtvrt až půl roce se ta choreografie lehce změní, a změní se třeba muzika, přidají se nový triky, co ten člověk natrénoval, a kompletně celá ta choreografie se mění třeba za ten rok. A ono i se zlepšujete, že jo? Čím víc trénujete, tak se zlepšujete a tam stačí půl rok intenzivního tréninku a ten člověk je úplně někde jinde, až skoro k nepoznání, kam se posunul.
0: Štěpán Čimánek. Večerní pokec.

0: flérový barman Štěpán Šimánek. Říká se takhle těm, kdo dělají triky?
1: Říká se to takhle, ano. Jo.
0: Co všechno lidi dělá ve vzduchu, když máte svou show?
1: A mělo by lítat a podstatě všechno. Asi kromě trička. To už jdeme úplně do jiný show. Ale jinak na cokoliv, co by ten barman, ať si jsou to pomůcky, ať už je to sklo, ať už je to třeba led, tak všechno vlastně, co ten barman používá na tu přípravu toho drinku, tak by to mělo, tak by s tím měl udělat nějaký trik. Nemusí to lítat jenom do vzduchu, může se to rozjetočit, může s tím dělat různý triky. A já si myslím, že určitě je i třeba teďka hodně filmů, kde to lidi můžou například vidět. A tady to flair barmanství.
0: A když přijdu do baru, tak zákazník tohle chce?
1: Ne všichni, určitě ne. Já si myslím, že ta práce toho flérovýho barmana je rozpoznat zákazníka, jestli o to má zájem.
0: Jo.
1: A to se většinou dělá stylem, že udělá jeden třeba malej trik a když toho zákazníka to chytne, nebo že udělá takový to tak potom se to přidává a ten barman by měl vlastně jakoby navazovat na tu reakci těch lidí. Když tam přijde nějaký člověk třeba na visku, tak určitě první, co neudělám, tak nezačnu třeba žonglovat se 4 flaškama. Jo. Takhle to určitě není a ten člověk by z toho nadšenej nebyl. Když tam přijdou holky a jsou rozjetý a mají třeba rozlučku nebo cokoliv, tak to je právě ten moment, kde se to 100% hodí.
0: A holky barmanky, mně laicky, vaše partnerka je barmanka, ale přejde mi, že jich je míň než kluků. Nebo je to jenom laické zdání?
1: Mně bohužel taky. Já si myslím, že holky za barem jsou naprosto skvělý a v této době strašně moc silných barmanek. Je to náročnější práce, pracujeme s lidma a je to furt i hodně manuální práce. Ten člověk většinou za tím barem stojí 12 hodin na nohách, je to hodně náročný na ramena, na záda, ale já bych rád viděl víc a víc barmanek za barem. Mně to přijde strašně skvělý a co si budem, líp se nakouká na barmanky než na barmany kolikrát.
0: No to záleží, jestli jste skupina rozjetých holek anebo skupina rozjetých chlapů.
1: Já si myslím, že ani ne. Že i holky budou rádi právě na ty holky koukat, protože tím, že možná je to tím, že fakt vidět holku za barem není tak častý, jako třeba kluka, a je to tak milý, když tam za tím barem je holka, která to řemeslo ovládá právě líp než ty kluci.
0: Kdo jsou vlastně barmani? Jsou to lidé, kteří chtějí to od dětství a jako jdou tou cestou, anebo je to někdo, kdo má, já nevím, řidič autobusu, který to nebavilo, tak začal barmanství?
1: Já si myslím, že barman je úplně všechno. My tam máme to je povolání, kde jste tak trošku jako historik, tak trošku psycholog, tak trošku barman. A ten barman by měl ovládat strašně moc odvětví těch prací. A teď jsem zapomněl úplně, co jste se ptal.
0: Odkud vlastně barmani jsou, jestli jsou to lidé, kteří od mlada jako tou cestou jdou, anebo jestli to je prostě třeba řidič autobusu nebo pošťák, které to přestalo v nějaký okamžik bavit a řekli si, ne, já si splním ve 40 sen, já budu skvělý barman.
1: Já si myslím, že to je strašně sexy řemeslo. A toho člověka, když to vidí, tak ho to naplní a je to řemeslo, který se učíte celý život a nedá se to naučit. Je to tam strašně moc odvětví, strašně moc alkoholu a nealkoholu, jako o kterém jsme se bavili. Takže ten člověk se furt a furt učí, vyvíjí se nový trendy a je to strašně zajímavá práce, která vás právě může dostat i okolo celého světa.
0: Jak to barman dělá, že se z něj nestane alkoholik?
1: Já si myslím, že to je u hodně prací se člověk může stát alkoholikem a u nějaký práci, která je třeba hodně depresivní, tak je tam ta šance o dost větší, než třeba za barem, kde ten člověk tomu má přístup. Či když ten člověk tomu má přístup, tak většinou to tolik nechce, jak když tomu ten přístup nemá. To je taková ta základní mentalita, která vlastně funguje. A za mě ten člověk by měl za tím barem hlavně se věnovat těm hostům, než aby sám jenom pil. My ochutnáváme drinky, takže když ten drink udělá, tak si na brčko ochutnáte, jestli ten drink má správný balans, jestli jste tam něco nezapomněl a tak dále. Ale určitě to není tak, že by ty barmani nějak extra pili, co se týče dobrých koktejlových barů. V klubech třeba je to jiný.
0: Počkejte, to znamená, vy ten můj drink potom, co ho umícháte, ochutnáte.
1: Ano.
0: To znamená, že když mi budete dělat drink, barman, profesionální,
1: ano.
0: A ochutná můj drink a pak mi ho teprve dá, ano. Tak to je vlastně jako v pořádku.
1: No, přesně tak.
0: Jo?
1: Dobře. Tak?
0: Já jenom třeba, když bych přišel do baru, že mi upí, tak abych se na něj nezlobil.
1: Upí, jo. Je to fakt, že tam je tak málo, většinou si ten barman vezme brčko, nebo si kápne trošku na ruku, anebo přes lžičku. A je fajn vždycky ochutnat ten kok koktel, než o tomu zákazníkovi pošleme, jak jsem říkal, nejsme roboti, vždycky třeba se tam něco zapomene, vždycky tam už se může nastat nějaká chyba, je důležitý ten koktel, aby dostal ten host tak, jak má.
0: Teď už chápu, proč jste přijel metrem a přišel pěšky a nepřijel autem.
1: Je to tak.

0: Štěpán Šimánek je naším hostem na Frekvenci 1. Štěpáne, řekněte mi, když vy organizujete taky barmanské kurzy pro veřejnost,
1: ano.
0: Co se chceme jako nejčastěji naučit?
1: My ty kurzy pojmeme o celém barmanství. Já si myslím, že by ten člověk nebo ten barman se neměl rozdělovat, jestli chce dělat flé, nebo jestli chce dělat jenom koktejly. Já si myslím, že by to měl být kompletní barman, který umí dělat skvělý drinky, auto je charismatický a umí prodávat vlastně lidem i tu show. A tohle se ty lidi na našich kurzech učí. A no, takhle bych to asi zhrnul.
0: No a ta motivace, proč tam jdou? Je to často vánoční dárek pro někoho, nebo je to naopak jako chuť seknout se svou prací a vyzkoušet si něco nového?
1: Já si myslím, že když máte správního instruktora a ten člověk, a dneska jsou sociální média, že lidi sledují další lidi, kteří se v tom řemeslu a v tom řemeslu věnují. A když se chcete právě učit tady od toho člověka, tak je nejjednodušší cesta ho i třeba kontaktovat, jestli vám nedá nějaký osobní tréninky, jeden na jednoho jenom, a jestli vám pomůže samozřejmě. Tak všechno jde, je to vždycky jenom o mluvě. Nepát se otevřít pusu.
0: Když si vás pozvu na večírek, co mě čeká? Jako co dostanu od flérového barmana?
1: Zážitek.
0: Jasně. Zkuste mi ho trochu popsat, jo?
1: Pozvete si vlastně na svoji akci barmana, který tam přijede a s kufříkem všichni to bude kouzelník. On je to barman. Většinou si postavíme mobilní bar, uděláme show, která třeba trvá 10 minut, při který právě děláme to, co děláme na těch soutěžích, mícháme drink, auto se dělá show, žonglování, házení s rozejma pomůckama, zapojování publika do té show, že vám třeba nalejou, vy s tím uděláte trik, nalejou a je tam hodně zábavných prvků v té show. A po té show právě ty lidi k vám přijdou na bar, objednají si drink, máte speciální menu, dají se třeba udělat koktejly na svatbě pro nevěstu a ženichův koktejl, který vlastně vy se předem s těma klientama domluvíte, nebo se dají dělat koktejly v barvách loga firmy a koktejly, které jsou různě efektní, zajímavý, který ty hosty přitahují, takže si vytvoříte vlastní menu a ty hosti už potom jenom ochutnávají a degustují.
0: Stalo se vám někdy, že jste přijel na soukromou akci a teď jste chtěl jako oslnit a teď se na vás jako všichni dívali, jako co to dělá ten trapák?
1: A třeba se to stalo a já jsem si toho nevšiml.
0: To bylo úplně jedno.
1: Určitě se to stát klidně mohlo, ale já jsem teda asi šťastný tím, že jsem ten pocit rozhodně neměl. Že když někam přijedu, tak jednak ty lidi, jednak ten organizátor, už je tam nějaký program, už ty lidi to vidí, že tam je barman. Když ten barman to podpoří nějakýma úspěchama nebo něčím takovým, tak už i pro ty lidi to zajednou začne být velice zajímavý, než když přijede barman, který vlastně v podstatě tam nemá žádnou soutěžní historii nebo nějaký ty úspěchy a většinou se mi nestává, že by ty lidi tu show právě vidět nechtěli, a nebo když jsou zpozdálí a já najednou začnu, tak všichni se nahrnou, protože ví, že budou ty koktejly a buďme na rovinu, kdo nemá rád koktejl.
0: Vaše show má 10 minut na takové soukromé akci. Ano. Jak je dlouhá ta show soutěžní?
1: Soutěžní bývá o 4 minut třeba v kvalifikaci a 6 minut ve finále. Vy se třeba musíte dostat ze 40 až 60 lidí v kvalifikaci, kde máte 4 minuty na to oslnit tu porotu. Pak se dostanete třeba do top 6 někde na jakých velkých soutěží, je třeba top 12 lidí a tam už máte 6 minut na to ukázat. To je největší repertoár, co máte.
0: Co nejvíc na publikum, a teď neberme ty profesionální porotce, ale ty obyčejné lidi, před kterými jste, co jako víte, že vždycky zafunguje, když uděláte?
1: Když se smějete, když se usmíváte a když jste milej. To si myslím, že funguje na každýho. Ta osobitost a to charisma toho člověka a to, jaký vám dá pocit, když před tím druhým člověkem stojíte. To je kolikrát pro ty lidi a má větší váhu, než ten nejtěžší trik, co vlastně máte.
0: Takže pak už je úplně jedno, čím házím a jak házím. Když je ten kluk fajn.
1: Úplně jedno, ne? Padat by to úplně všude a rozvíjet nemělo, ale určitě je dobrý, když ten barman je showman, umí mluvit s lidma a nebojí se být sám sebou. To je nejdůležitější.
0: Štěpáne, rychlý drink? Pojďme namíchat něco nového. Byli jsme v Mexiku, byli jsme ve Včelím úle.
1: To je takovej český, protože už máme i český džiny, takže to je takovej v podstatě český.
0: Co byste namíchal do třetice?
1: A do třetice bych třeba zavítal do Skotska. Dáme si koktejl, který se jmenuje Penicillin, který je na skotské whisky. Pořádné dávce, je tam 1,5 jeden velký panák a ještě poloviční, takže asi 60 ml, 6 centilitrů. A pak si tam dáme med se zázvorem v podobě syrupu, takže když si uvaříme med společně se zázvorem, uděláme si z toho medovo-zázvorový syrup, citronová šťáva a navrch po vyšikování si dáme lehce takové ty nemocniční nakouřené whisky většinou z oblasti Isla a to tomu dodá takový ten nemocniční nádech a proto krásný koktejl penicilin vzniknul. Jeden z mých nejoblíbenějších taky, hlavně na zimu.
0: To znamená šejkovat to všechno dohromady v tomto případě?
1: Bez té kouřový whisky. Takže my to jenom vyšejkujeme ty tři ingredience, naléme do skleničky na led a pak nahoru právě naléme lžičku tady té velice kouřový whisky.
0: To zní ale nádherně.
1: To je skvělý.
0: A ta tomu dá tu finální tečku.
1: Přesně, ta tomu dá tu tečku, proto se tomu jmenuje penicilin ten koktel. Který byl vymyslený teda v New Yorku původně, ale to postavený na skotské whisky.
0: Štěpán Čimánek je naším hostem. Přátelé, jsme téměř ve finále dnešního večerního pokecu, tak pokud byste se chtěli Štěpána na cokoliv zeptat nebo se poradit s barmanstvím, tak stačí zvednout telefon a zavolat frekvenci 1. Číslo znáte. 257 400 a 39 k tomu.
2: Večerní pokec.

0: Jsme téměř ve finále dnešního večerního pokecu. Teď se nám během písničky ozvali rybáři. Jo, že sedí na rybách, že nás poslouchají a že by chtěli nějaký doporučit drink, Štěpáne, na ryby.
1: Okay.
0: Tak hele, jako venku je trošku chladno.
1: Takovouhle jsem zatím ještě neměl.
0: Ale... více mistr Evropy v koncích.
1: A doufejme, že mají rybáři u sebe něco víc než ty chytnutý kapry, protože z toho asi moc jako tekutiny vymačkáme.
0: Tak berme to spíš tak, že až příště přijdou na ryby, tak okay. Jako co by si mohli připravit třeba?
1: A já si myslím, že by naprosto stačilo si vzít já bych si vzal nějakou skvělou právě visku se perlivou vodou a dal bych si to se strašně dobře popít, když je teplo, je to i lehký a osvěžující. Dobrá viska, když vezmete japonskou visku, tak je to úplně ideální a to má takový ten nádech právě celého toho Japonska, toho přívanu, toho oceánu a jenom zalejt perlivou vodou. A na led samozřejmě nejlíp a to si myslím, že bude úplně skvělý. Ty, který nemají rádi visku, tak by stačilo úplně třeba gin. Dá se sehnat skvělý japonský gin, který právě má i v sobě a takový ty bylinky, který se právě hodí k tomu oceánu, k tomu celému moři.
0: Kombinujete nebo připravujete některé drinky tak, aby sedly k nějakému konkrétnímu jídlu?
1: Určitě. A nebo jo? Se třeba necháváme inspirovat jídlem. Máme třeba v baru koktejl, který je inspirovaný kapréze salátem. A máme koktejl, který je inspirovaný načoskama s avokádem a rajčatama. Takže takhle se určitě necháváme hodně inspirovat šéfkuchařem.
0: Řekněte mi, jaká byla vaše cesta? Jsme fakt už na úplném konci rozhovoru. Jak se člověk stane, jaký je hluboký lidský příběh Štěpána?
1: A já si myslím, že ten člověk by se neměl určitě bát riskovat. Je to vždycky o tom si zbalit ten batoh, odjet a snažit se bejt houba, která nasakuje co nejvíc informací a na tom ten člověk potom může čerpat. A až takhle, když ten člověk vytrvá, bude konzistentní a nebude se od toho oddalovat z toho řemesla, tak potom má určitě šanci si právě otevřít ten svůj podnik nebo udělat si ten svůj sen, splnit si třeba sen, pracovat pod nějakou hezkou značkou jako ambasador a tak dále.
0: No a vaše cesta byla, že jste vzal batoh a odjel jste?
1: Přesně tak. V 19. hnedka po maturitě jsem odjel právě do toho Londýna, kde jsem fakt makal od rána do večera. Snažil jsem se být právě toho, co všechno nasakuje a po 3 letech už to začínalo všechno tak nějak zapadat do sebe.
0: A dali vám práci hned?
1: Dali a myslím, že do prvního týdne. Já si myslím, že tak, když ten člověk má nějaký, nemusí třeba ani mluvit tím jazykem, ale má chtíč tu pracovat a ten zaměstnavatel z něj vycítí, je to kolikrát důležitější než vůbec jakýkoliv zkušenosti. Nejdůležitější je mít chtíč pro tu práci než zkušenosti.
0: Tak milí Štěpáne, díky moc, že jste si udělal takhle večer čas na posluchače Frekvence 1. A jenom ještě řekněte, a poslouchají teď ve vašem baru?
1: Já doufám, že poslouchají ve vašem baru i hostama, přesně, jdu zpátky do baru. A já moc děkuji Frekvenci 1 za pozvání, moc jsem si to užil.
2: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Státní dluh je opět rekordní. ODS na Praze mění kandidátku a na Štvanici finišují přípravy na tenisový turnaj. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 034 korun. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku, řekl první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
4: Chtěli jsme, aby nám doplnil informace nad rámec toho, co poskytl novinám. V tomto směru jsme se jako vedení nic navíc nerozvěděli a za sebe já se přiznám, že mě překvapilo, že to Filip Dvořák neudělal sám.
3: Dvořák podle webu Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově mlýně diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Při sklizní ovoce se v pátek na Klatovsku převrátil traktor. Ten v nakladači zvedal 2 sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, řekla policejní mluvčí Michaela Reindlová. Na případ upozornil server novinky.cz. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů, 4 z nich z istanbulských velkoklubů Galatasaray a Bešiktaše. Úřady potvrdily, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami a ovlivňováním zápasů, jež probíhá v posledních měsících. Státní agentura Anadolu uvedla, že nejnovější vlna zadržení vycházela z údajů na legálních sázkařských platformách od roku 2020. Ty ukázaly, že funkcionáři sázeli na zápasy, i když byli ve svých funkcích. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Na setkání s médií to řekl ředitel turnaje Miroslav Malý.
5: Co se týče kapacity, jak jsem ji zmiňoval, vlastně na Spartě bylo cca 2 500, tady máme kapacitu 6 000 a můžu s radostí říct, že opravdu třeba finále už jsme okolo 5 000 vlastně prodaných vstupenek, semifinále přes 4 000, takže jsou mojí ambicí je, aby oba ty dny a doufejme, že tomu tak bude, opravdu sem přišlo těch 6 000 lidí.
3: Finálové duely jsou na programu 26. července.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy ke 30 stupňům. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Dobrý večer, přátelé. 3 minuty po 22. Štěpán už odchází do svého baru míchat drinky svým zákazníkům, no a show konečně pátek jede dál. Za chviličku jedna horká novinka od Marka Ambra, potom se podíváme za Alanis Morissette. Bude to další z nádherných hitů, jak ho daný zpěvák nebo skupina zpívali v rámci MTV Unplugged Session. No a pak nebude chybět ani to nejlepší z dnešních velkých hlav. Já vím, že venku je léto a skoro 30 stupňů, ale přesto velké hlavy vás vezmou do sauny.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Pojďte se mnou teď do Ameriky, přátelé. Mark Hamber, to je zpěvák, skladatel, taky multi-instrumentalista. To je strašný slovo, co jsem si na sebe vymyslel. A já pro vás mám jednu jeho hudební novinku. A teď možná si říkáte, Mark Hamber, pro boha, kdo to je? Já se vsadím, že budete znát písničku Belong Together. To je tahle. Ho totiž proslavila skutečně po celém světě. Dá se říct, že to je miliardový megahit, který napsal kompletně sám ve svém pokoji a ten text přirovnává dokonalý vztah ke kombinaci studeného a ledového čaje a teplého letního počasí. A on sám o té písnice říká, že to je vlastně jenom písnička, která měla lidem připomenout, že je skvělé být naživu. A on je to kluk, který začínal někdy v roce 2020, co je před 6 lety, není to zas tak dlouho, psaním textů v suterénu u svých rodičů v New Yorku a nahrával tehdy na TikTok covery slavných písniček, které měl rád. Netrvalo to ale ani 4 roky a jeho singly začaly nabírat jako strašně moc zhlédnutí. A jeho vůbec první koncertní turné se vyprodalo za pouhých 24 hodin. Prostě je to jeden z té mladé generace, která udělala svoji slávu díky tvorbě na sociálních sítích, konkrétně na TikToku. A on na začátku kariéry se snažil tvořit obsah tak, aby se líbil algoritmům sociálních sítí, aby se to dostalo k většímu množství fanoušků, což ho asi posouvalo hodně dopředu, pomohlo mu to k té slávě, ale pak se rozhodl, že na to kašle, zbalil si matoh a odjel cestovat po Evropě, odpojil se od internetu a začal psát písničky jenom podle svého citu. A tahle upřímnost mu potom přinesla ten globální úspěch. No, mám tady jednu horkou novinku právě od něj, je z Ameriky, a je to písnička, která se jmenuje These Are The Days. A on o ní říká, víte, já jsem tu písničku napsal, abych si připomínal, že mám zůstávat v přítomnosti. V poslední době mě trápila spousta věcí, které nemůžu ovlivnit. A tahle písnička mi připomíná, ať se soustředím na své okolí a na lidi, kteří na můj život mají opravdu vliv. A pak je těžké nevidět, kolik dobra ve světě vlastně je. Tak si to pojďte poslechnout.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

Máme za chvilku 10:30 na Frekvenci 1. Ideální čas na trochu živé muziky z americké MTV. A tentokrát se zastavíme za kanaděnkou Alanis Morissette. Vy budete znát díky písničkám Thank You.

No a i Alanis Morissette byla jednou z těch, kdo vystoupil v pořadu MTV Unplugged. Bylo to na podzim roku 1999. Ten samotný akustický koncert natáčela MTV 18. září 99 v Brooklyn Academy of Music v New Yorku. A televizní premiéru potom měl v listopadu 99. A je to hodně zajímavé vystoupení, protože se zapsalo, dalo by se říct, do dějin MTV. Jednak jí tam poprvé fanoušci, myslím Alanis Morissette, viděli jako takovou sklidněnou, dravou rockerku. Jo, ona byla vždycky jako hodně jako drsná holka a najednou to byla jako akusticky zajímavá zpěvačka. Zahrálo tam kromě svých písniček i exkluzivní covery. A potom přišla jedna melodie, kterou vám já dneska chci pustit. A ta písnička se jmenuje That I Would Be Good. A tehdy vlastně sehrála, nebo stala se jedním z nejvýznamnějších momentů celého toho koncertu, který MT natáčela. Jednak za to může její hra na příčnou flétnu. Za chviličku uslyšíte, že v závěru písničky si vzala Alanis flétnu a předvedla jako neuvěřitelně emotivní a později slavné solo na příčnou flétnu, které té akustické verzi písničky dodalo jako neopakovatelnou atmosféru. A byl to vlastně živý single, protože právě tahle ta živá verze z MTV Unplugged byla následně vydaná jako oficiální single pro rádia a dočkala se i vlastního videoklipu složeného ze záběru z toho koncertu, jak to natočila MTV. A dokonce spousta hudebních kritiků i fanoušků Alanis Morissette říká, že tohle živé a syrové podání je mnohem silnější a zajímavější než studiová verze písničky That I Would Be Good. Tak si to pojďte poslechnout. Tady je Alanis Morissette live z roku 99 na MTV.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: Venku je léto v plném proudu, přátelé, ale přesto někoho z vás to může táhnout i v tomhle počasí do sauny. Třeba po fitku, zregenerovat se, anebo si jenom odpočinout a vlézt potom do té ledové vody. Tak já tady pro vás mám to nejlepší z dnešních velkých hlav. Ty vás vezmou právě do sauny.
1: Jsme v sauně, přistoupili dvě Němky, ako to může dopadnout?
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Guten Tag. Soud na Malorce potrestal 39-letou Irku za sexuální obtěžování mladého Švéda v hotelové sauně. Žena se na 20-letého turistu opakovaně sápala, přestože o její pozornost nestál. Zaplatit teď musí v přepočtu více než 77 tisíc korun na pokutě a odškodném.
4: Já jsem se ale myslel, člověče, že největší nebezpečí v sauně je, když přileješ moc vody na kameru.
1: Že? No. My jsme raz tu s Kučerou byli na dovolenke na Korfu a do sauny skutečně prišli dve staršie, dobre živené Nemky a strach sme mali už len z pozdravu. Halo, sexy Čechen.
4: Hele, on přece ešte k tomu říkal Tomáš, že největší strach ste začali mít, když ste zistili, že sebou mají kreditky.
1: Áno.
3: A kde měli v sauně ty kreditky?
1: No medzi pasom a prsiami. Tretí faldík zprava.

Tak máme téměř úplné finále. Dnešní show konečně pátek na Frekvenci 1. Tohle to byla Madonna. A já jsem si říkal, když se dívám třeba na ten radar meteorologický, že dost u vás prší a v řadě míst, kde nás posloucháte, přímo leje jako skonve a bouří. Tak jsem se zeptal tady umělé inteligence, jak by vám doporučila třeba za podpory umělé inteligence strávit páteční večer, pokud venku leje. No a umělá inteligence říká, že byste buď mohli zkusit nějaký originální recept na exkluzivní večeři, který vám poradí některé z aplikací umělé inteligence, a nebo doporučuje sama umělá inteligence, abyste ji požádali o to, aby vám vytvořila nějaký interaktivní kvíz, a nebo virtuální detektivku. No a nebo vlastní koktejlový bar s tím, že vám nahází spoustu tipů na koktejly podle toho, co máte zrovna ve špajzu. Co mě ale překvapilo, byl i ten čtvrtý tip, a to bylo, víte co, někdy taky dobrý odložit mobil a jenom si povídat. Tak si povídejte, anebo dělejte, co chcete. Mějte se fajn, přeju vám dobrou noc a slyšíme se zase příští týden. Tady na Frekvenci 1. Tak ahoj.

0: holkou.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Evropská komise vytýká Česku. Už jsme zase národ chatařů a Krejčíková je v Aténách v semifinále. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak píše i dnes.cz, za 10 let sice zdražili i 4x. I tak ale rychle mizí z nabídek.
6: Aktuálně trvá prodej rekreační nemovitosti 81 dní. Nabídek oproti roku 2016 je přitom méně. A právě omezený výběr a velká poptávka šponují ceny nahoru. V celém Česku vzrostla v červnu průměrná prodejní cena chat a chalup na víc než 45,5 tisíce korun za metr podlahové plochy. To je skoro o 274% víc než před 10 lety. Nejvíce zdražily chaty za poslední dekádu na Pardubicku. Druhý je Královéhradecký kraj a třetí Jihočeský. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: Během prvních 2 dnů festivalu Colors of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí, kteří potřebovali psychickou pomoc. Loni za 4 dny takto pomohli více než 30 lidem, říká dobrovolnice z ADRY Tereza.
7: Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu. Obracejí se na nás s různými požadavky na jednak, ať si můžou odpočinout. Často chodí taky tím, že jsou třeba zahlcení tím množství podnětů, zvuků, lidí, davy lidí a tak dále. Někteří mají i specifické nějaké psychické problémy, panické ataky, to jsou asi nejčastější problémy, se kterými se na nás obrací.
5: Organizace nabízí 3. rokem první psychickou pomoc ve stanu. Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmer. Po němž v pondělí bývalý starosta Manchesteru převezme také funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. Fotbalisté Bohemky, Liberce i Olomouce zvládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezóny. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Obě branky dali v první půli. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad St. Peltnem 3-1 a Olomouc zdolala Al-Sadd 2-1.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle čekejme také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 na jihovýchodě Moravy až ke 30 stupňům. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Státní dluh je opět rekordní. ODS na Praze mění kandidátku a na Štvanici finišují přípravy na tenisový turnaj. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 tisíc 34 korun. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku, řekl první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
2: Chtěli jsme, aby nám doplnil informace nad rámec toho, co poskytl novinám. V tomto směru jsme se jako vedení nic navíc nedozvěděli a za sebe já se přiznám, že mě překvapilo, že to Filip Dvořák neudělal sám.
1: Dvořák podle webu Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově mlýně diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Při sklizní ovoce se v pátek na Klatovsku převrátil traktor. Ten v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, řekla policejní mluvčí Michaela Reindlová. Na případ upozornil server Novinky.cz. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů, 4 z nich z istanbulských velkoklubů Galatasaray a Bešiktaše. Úřady potvrdily, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami a ovlivňováním zápasů, jež probíhá v posledních měsících. Státní agentura Anadolu uvedla, že nejnovější vlna zadržení vycházela z údajů na legálních sázkařských platformách od roku 2020. Ty ukázaly, že funkcionáři sázeli na zápasy, i když byli ve svých funkcích. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 tisíc diváků. Na setkání s médií to řekl ředitel turnaje Miroslav Malý.
3: Co se týče kapacity, jak jsem ji zmiňoval, vlastně na Spartě bylo cca 2,5 tisíce, tady máme kapacitu 6 tisíc a můžu s radostí říct, že opravdu třeba finále už jsme okolo 5 tisíců vlastně prodaných vstupenek, semifinále přes 4 tisíce, takže jsou mojí ambicie, aby oba ty dny a doufejme, že tomu tak bude, opravdu sem přišlo těch 6 tisíc lidí.
1: Finálové duely jsou na programu 26. července.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy ke 30 stupňům. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Evropská komise vytýká Česku. Už jsme zase národ chatařů a Krejčíková je v Aténách v semifinále. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak píše iDnes.cz, za 10 let sice zdražili i 4x. Je tak ale rychle mizí z nabídek.
2: Aktuálně trvá prodej rekreační nemovitosti 81 dní. Nabídek oproti roku 2016 je přitom méně. A právě omezený výběr a velká poptávka šponují ceny nahoru. V celém Česku vzrostla v červnu průměrná prodejní cena chat a chalup na víc než 45,5 tisíce korun za metr podlahové plochy. To je skoro o 274% víc než před 10 lety. Nejvíc zdražily chaty za poslední dekádu na Pardubicku. Druhý je Královéhradecký kraj a třetí Jihočeský. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Během prvních dvou dnů festivalu Colors of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí, kteří potřebovali psychickou pomoc. Loni za 4 dny takto pomohli více než 30 lidem, říká dobrovolnice z ADRY Tereza.
3: Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu. Obracejí se na nás s různými požadavky na jednak, ať si můžou odpočinout. Často chodí taky tím, že jsou třeba zahlcení tím množství podnětů, zvuků, lidí, davy lidí a tak dále. Někteří mají i specifické nějaké psychické problémy, panické ataky, to jsou asi nejčastější problémy, se kterými se na nás obrací.
1: Organizace nabízí 3. rokem první psychickou pomoc ve stanu. Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmer. Po němž v pondělí bývalý starosta Manchesteru převezme také funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. Fotbalisté Bohemky, Liberce i Olomouce zvládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezóny. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Obě branky dali v první půli. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad St. Peltnem 3-1 a Olomouc zdolala Al-Sadd 2-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle čekejme také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 na jihovýchodě Moravy až ke 30 stupňům. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Státní dluh je opět rekordní. ODS na Praze mění kandidátku a na Štvanici finišují přípravy na tenisový turnaj. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 tisíc 34 korun. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku, řekl první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
2: Chtěli jsme, aby nám doplnil informace nad rámec toho, co poskytl novinám. V tomto směru jsme se jako vedení nic navíc nedozvěděli a za sebe já se přiznám, že mě překvapilo, že to Filip Dvořák neudělal sám.
1: Dvořák podle webu Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově mlýně diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Při sklizní ovoce se v pátek na Klatovsku převrátil traktor. Ten v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, řekla policejní mluvčí Michaela Reindlová. Na případ upozornil server Novinky.cz. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů, 4 z nich z istanbulských velkoklubů Galatasaray a Bešiktaše. Úřady potvrdily, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami a